než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem.

Junior.

tisíc kilo. Všechno se

0: Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peříma letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejak ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejak ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

a z boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

umí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

dál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši slušní.

přišel za mnou ze severu, z hora, ohřát se. Oni totiž takhle

0: to snad území VOS?
1: Ano, je to území VOS.
0: A jak je veliké?
1: Vosaď až posaď.

cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a

0: Rádio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

náma. Rádio Junior.

0: Ptáku vařečkou lek tvary míhá, pod fusy mu mlází zaklínadla.
1: Ze štiky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetru, hluky klíč.
0: Potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

slyšíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

0: Nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vepsy.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Hej, není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

Jou, pešníci spolu volání to, jsou páni, to jsou páni, jou, pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

bidej. Jsem cukr, dej, jsem krouzy, seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškupem.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Pátkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát se vydáme za papuchalky. Víte, kdo jsou papuchalkové? Jde o mořské ptáky z čeledi alkovitých. Existují tři druhy papuchalků a všichni si jsou velmi podobní a nepřehlédnutelní. Jsou černí nebo černobílí, podsadití a mají velký zobák a zářivě zbarvené nohy. Žijí ve velkých koloniích na útesech a ostrovech a svá krátká křídla využívají nejen k létání, ale taky k plavání. Papuchalkům se přezdívá mořští papoušci a pro jejich kolébavou chůzi taky mořští klauni. Dokáží poměrně rychle létat až 88 km v hodině a mávnou křídly i 400x za minutu. Fascinující taky je, že tito mořští ptáci dokáží používat nástroje. Například papuchalk severní používá nástroje k údržbě těla, třeba klacík k tomu, aby se poškrábal. Papuchalci mají relativně malé mozky a vědci si mysleli, že jejich kapacita na používání nástrojů nestačí. Nejspíš se ale mýlili. A papuchalci jsou tak prvními mořskými ptáky vůbec, kteří nástroje do svého života

ta zařadili. Papuchalkové se živí převážně malými druhy ryb, ale dají si i korýše, měkýše a požírají i zooplankton. Za potravou se potápí, a to do poměrně velké hloubky, až 60 metrů. Pod vodou pak vydrží až 5 minut. Papuchalková horní a dolní polovina zobáku se pohybuje nezávisle na sobě a svírá tak různé úhly. Ryby může papuchalk nosit i napříč. Jeho jazyk a horní čelist jsou pak poseté spoustou drobných trnů, což mu umožňuje udržet z zobáku i více než 10 rybek najednou. Za rybami nalétá papuchalk i desítky kilometrů. Je to pro něj velmi namáhavé a může se u toho přehřívat. Naštěstí ale jeho velký zobák odvádí přebytečné teplo z těla. Nejblíže naší zemi žijí papuchalci severní. Můžete na ně narazit na pobřeží severní Evropy nebo třeba na Islandu. Řekneme si teď něco konkrétního právě o tomto druhu. V době rozmnožování se jejich zobák rozzáří. Samcům i samicím v tomto období doroste rohovinová vrstva zobáku, která nádherně barevně září. Je to pro ně něco jako svatební šaty a slouží jim při svatebních rituálech. Pomocí zobáku a silných nohou si papuchalci vyhrabávají taky nory. Na konci nory je hnízdní komůrka, kam kladou jedno vejce. Dříve byli papuchalci hojně loveni pro maso. Dnes je lov značně omezen. Papuchalci mají ale i zvířecí predátory. A navíc kvůli nadměrnému rybolovu ubývá drobných druhů ryb, kterými se papuchalci nejčastěji živí. Ohrožený papuchalk se ukryje do nory nebo odletí na moře. Pokud je chycen, brání se energicky zobákem a ostrými drápy, takže se rozhodně bije na maximum. I tak ale papuchalkové ubývají. Doufejme ale, že se podaří jejich počty zase zvýšit. Jsou to nádherná stvoření. Já měla možnost je pozorovat na útesu na Islandu a byl to úžasný zážitek. Holky a kluci, pokud chcete o papuchalcích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, tak mi určitě napište váš tip a možná se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: I když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou appu.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce, zralý banán ve slupce.

0: zpočátku velice liboval. Bylo tam teploučko, jako doma za pecí, a nebe bylo pořád jasné a modré. Maxi pes si důstojně vykračoval savanou a moc se mu líbilo, jak před ním všechna zvířátka uctivě ustupují nebo se dokonce dávají na útěk. Paviáni na stromech troubili už z dálky před fíkem na poplach, jenom ptáci klubáci se brzy slétli a bezostyšně se usadili fíkovi na záda. Ale na tom vlastně není nic divného. Ptáci klubáci se klidně vozí i na slonech a na hroších. Když si ale sedl na fíka i strakatý a děsně uřvaný papoušek, bylo to už na pováženou. Maxi pes však zachoval naprostý klid a vůbec, ale ani maloučko se nerozčílil. Možná taky proto, že mu dva klubáci v tu chvíli seděli zrovna v uších. Potom se snesl odněkad z hůry docela obyčejný čáp a povídá: Nazdar, fíku, svezeš mě taky kousek? A heleme se, vždyť je to čáp z našeho rybníka, který je tady na zimní dovolené. Teda ten čáp samozřejmě. Rybník zůstal doma a nejspíš zamrznul a Ája se po něm prohání na bruslích.
1: Jak pak je dnes u nás doma? Zeptal se fík.
2: Letos ani moc nemrzne, řekl čáp. Ale co naplat, já zkrátka musím lítat na zimu do teplých krajin, poněvadž se to tak píše v učebnicích. Tak teda jsem tady, krajane.
0: Zvířátka pomalu přestávala mít z fíka obavy. Když malé opičky viděly, že ten velikánský pes se slušně a přátelsky baví s ptákem a vůbec není na nikoho zlý, osmělili se a jedna po druhé nasedali na fíkův hřbet. Brzy byl Maxi pes tak obalený opicemi, že ho nebylo ani vidět. Vypadal jak pochodující klubko opic a ptáků.
1: Rome, co pak jsem v opičí autobus?
0: Zavrčel fík, ale jinak nic, jenom trošku přidal do kroku a upaloval k nejbližší vesnici, aby se toho nákladu co nejdřív zbavil. Dávalo mu to v tom horku přece jenom trošičku zabrat. Udýchaně vyplázl jazyk a hned se mu na něj posadil další pasažér. Naštěstí to nebyla opice. Konečně přiběhl fík do vesnice, prudce zabrzdil na návsi, domorodci vybíhali z chatrčí a radostně volali:
3: O, naše vesnice být autobusofikována, o, my se mít, o, o.
0: Kouzelník hned odkud si vyčaroval plechovou tabuli s nápisem autobusová zastávka a zapíchl ji uprostřed návsi. Teprve když všichni cestující sestoupili a bylo vidět, že to není malý autobus, nýbrž velký pes, zatvářili se domorodci, napřed trochu zklamaně, a když si ještě fík ulehčeně odfrkl, zmocnil se jich dokonce zděšení a rozprchli se do chatrčí. Fík se chvilku rozhlížel po lidu prázdné návsi a potom netrpělivě zavolal:
1: Haló, kde bych tu dostal trochu mlíka?
0: Sám náčelník se v předklonu vysoukal z chatrče a uctivě řekl fíkovi:
2: No, hned to bude, vašností.
0: Jako střela vyjel do kokosové palmy a zatřásl. Kokosy padaly dolů jako kroupy a jeden přímo fíkovi na hlavu. Fík se jen ohnal, jako by ho ďobla moucha.
2: Prosím, vážnosti, tady máte kokosové mlíčko.
0: Sladce pravil náčelník a rozpůlil pár ořechů. Fík se s chutí napil toho mlíka a zabrumlal si.
1: Inu, jiná země, jiný mrav. Tady holtým rostou krávy na stromech.
0: Netrvalo však dlouho a strach z Maxipsa přešel úplně všechny. Úplně všechny, když viděli, jak je ten pejsek mírumilovný. Fík vozil černé kloučky po návsi, hrál si s holčičkami na písku a pomáhal lidem klátit kokosy. Druhého dne však přišla na vesnici pohroma. Kouzelník přiběhl k fíkovi a celý sa třesa nešťastně sděloval.
3: O, má safík, naši vesnici ohrožovat zlý lev. No jo, zlý lev, sežrat nám už dvě koza a jeden vůl. No, to byl náš jediný vůl a já muset jít hned čárovat.
1: Ale houby, povídá Fík, nechte to na mě, pane kouzelník.
0: A opravdu. Stačilo pár pořádných psích skoků a už držel Fík drzého lva kozožrouta za hřívu. Odpáral mu ji jedním trhnutím a dal si ji kolem krku jako trofej a přísně řekl lvovi:
1: hele, koukej, ať už tě tu nevidím. Teďka si přišel zatím jenom o skalp. Pamatuj si to, příště už by to bylo horší.

0: Už se báli, že kluk snad dočista umře, ale Fík moudře řekl.
1: Dejte pokoj s tím zaříkáváním, pane kouzelník, to chce pořádnýho doktora.
0: Naložili mu tedy kluka na hřbet a Fík s ním odsválal do nejbližší nemocnice. A ta byla hezky daleko. Černý doktor tam píchl černému kloučkovi parádní bílou injekci a když přijeli zpátky do vesnice, kluk panečku už zase vesele běhal a skákal. Všichni se zase chovali k Fíkovi náramně uctivě a přezdvořile, jenže už to dávno nebyl strach, nýbrž opravdovská úcta. Fík si opět natáhl na krk tu lví hřívu a svědomitě hlídal vesnici, aby nepřišel žádný další kozožrout. No, docela se mu líbilo dělat hlídacího lva, ale potom přišel za ním sám náčelník, sundal mu opatrně tu lví hřívu, pověsil mu na krk jakési posvátné parády a povídá: Mása Fík, o Mása Fík, ty nám dělat náčelníka? Jo, prosím, kolena ohýbám.
1: Ale jo, s raností, řekl Fík. Já být velice potěšen.
0: A když potom na jaře letěl zase náš Čáp domů k rybníku, dal mu Fík do zobáčku telegram pro Áju.
1: Mám se dobře,
0: stálo v něm.
1: Jsem zaměstnan jako lev a nacelník. Vzpomíná vás Fík.
2: Jú, přišel telegram od Fíka.
0: Jásala Ája a hned běžela ukazovat psaní tatínkovi a mamince a potom i všem na návsi.
2: Má se dobré a vzpomíná na nás.
0: Čáp zakýval hlavou, jakože má skutečně Ája pravdu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: mi stojí bielu, by kúpil na rybu. Zúbila ryba, poca sa mývá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má veď, nechce byť vlastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Mama mi dala korunu, aby kúpil rybu. A ja mi stojí bielu, by kúpil na rybu. Zúbila ryba, poca sa mývá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má veď, nechce byť vlastná. Protože ryba, ryba šťastná. Tak to má dejt. Nechce byť másná. Svobodný dej. Mala mi dala korunu. A já jsem nic nekoupil.
1: Rádio Junior.
2: Lásku

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hajková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

dost. Vždyť zpět jsem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost. Třeba naskočil k Family Frost.

0: vína, nějakou pobudu.
1: Milý koníku.
0: Promiň koníku.
1: Víš co koníku.
0: Já se ti omlouvám.
1: Milý koníku.

0: koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.

rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Já se taky těším,
1: jenom nevím na co vlastně. Ahoj holky a kluci, vítejte v naší Ušounově pohádkové školce, ve které se Ušoun těší. A protože těšení je krásně nakažlivé, tak se těším i já.
0: Ahoj kamarádi, ahoj Jani.
1: Ahoj Ušounku, tak už mi prosím tě prozraď, na co se tak těšíme?
0: Na jeden velký strašidlácký hit. Dneska už by ho pan Pošťák měl určitě přinést. Je to překvapeníčko. Babička ho dávala ve Strašidlově na poštu už před 4 dny.
1: Co pak je to za hit?
0: Pozor, poslouchej. Straši holka, straši kluk, všichni chtějí bubli fuk. Každý z nich se hnedka doví, že bubli fuk je pohádkový. Já se tak těším.
1: Je, to byla krásná básnička a pohádkový bubli fuk. Já se tak těším.
2: Dobrý den, nesu balíček pro pana Ušouna Rušouna.
0: Dobrý den, to jsem já?
2: Tak mi to tady podepište.
0: Tak to se u nás posaďte. Mně to ještě hodně dlouho trvá, to podepisování.
1: To nevadí, Ušounku. Vždyť víš, že každý se musí naučit napsat svoje jméno. Každý se musí naučit podepsat a nenarodil se ještě nikdo, kdo by to uměl rovnou. Ani holky a kluci to ještě neumí tak jako dospěláci.
0: Jasně. A tak to mám nápad, holky a kluci. Pojďte si to se mnou zkusit za úkol. Jo, pěkně se podepsat. Ušounův úkol.
1: Perfektní. Takže Ušoun se podepíše panu Pošťákovi, aby mohl dostat balíček a vy si, kamarádi, připravte kousek papíru a něco pořádného napsaní.
0: Tak já píšu.
1: A vy taky pěkně pište, holky a kluci. Pokud zatím umíte napsat jen křestní jméno, napište ho. Pokud už jste takový borci a šikulové, že už umíte i příjmení, napište obě svá jména.
0: Mám to, pane Pošťáku, prosím pěkně.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Děkujeme.
1: Tak co, jak vám to jde, holky a kluci? Skvěle? No to mě nepřekvapuje.
0: A tak vám za tu šikovnost posíláme s Janou písničku. A až se znovu uslyšíme, vezmu vás na kouzelný výlet. Ušounova písnička.

0: kluky a kluci, stále posloucháte moje tedy Ošaunovu pohádkovou školku.
1: A ani se nemusím ptát, holky a kluci, zda víte, co právě slyšíte, protože to je jasné trhání papíru z balíku, který přišel ze Strašidlova. A já myslím, že než Ošaun ten zázrak rozbalí, my bychom si mohli zatím zahádat. Co vy na to?
0: Jak se to otevírá? Co jsi říkala, Jani? No to víš, že jo. Jo, jo, zahádejte si. Ošaunova hádanka.
1: Dobře tedy, jdeme na to. Mám tu pro vás, holky a kluci, zase připravené tři zvuky a vy je musíte odhalit. Tak tedy, jaké teď slyšíte zvířátko? Tak co? Už se přidáš u šounku?
0: Ano, jistě. To jsme poznali, holky a kluci, že ano. 3, 2, 1. Kohout, kohout to byl. Jo.
1: Perfektní práce, holky a kluci. A teď uslyšíte dopravní prostředek. Který pak to je?
0: Jsme poznali, že jo, kamarádi. Tak to zase řekneme všichni najednou. 3, 2, 1. Vlak!
1: Zase dobře. A na závěr si dáme hudební nástroj. Tak co tohle je?
0: Přesně tak, kamarádi. Víme, víme. Už jen to říct nahlas. 3, 2, 1, tamburína.
1: Pěkné hádání, všechny vás moc chválím a za odměnu můžeme vyzkoušet kouzelný bublifuk, co právě přišel ze Strašidlova.
0: To budeš vážně mrkat, Jani. Vypadá sice skoro jako normální bublifuk, ale když do něj fouknu, tak do vzduchu

0: kukátkem?
1: Ne, myslím osobně, schválně. Dotkni se nějaké bubliny.
0: Dobře, a bude to třeba tahle růžová.
1: Jo, funguje to. Hurá, jupí.
0: Je, to je krása. Kamarádi, vážně jsme v růžové bublině, co se nám vznáší ve školce.
1: A zrovna tahle bublina, co vybrala Jana jako první, je rozhodně odpočinková. Všude jsou tu krásné měkonké polštářky.
0: Vypadají, jako kdyby byly z cukrové vaty a doslova lákají k tomu, abychom se v nich uvelebili.
1: Ano. A jsou moc pohodlné.
0: A když se podíváme přes bublinu ven, vidíme celou školku růžově.
1: Dokonce i ten nepořádek.
2: A, hele. No, máš pravdu, Ušonku.
0: A víš co, když jsme se tu tak krásně uvelebili a růžová bublina nás unáší vzduchem, nehodí se nám sem zrovna teď nějaká hezká pohádka?
1: To se ví, že hodí. Pohádka se hodí úplně vždycky. Ušounova pohádka.

0: Vy přece pozor, divochu jeden. Mohla z toho být bouračka a oba jsme mohli skončit v kopřivách. Slyšíš, Bělásku?
1: Odpusťte, strejčku Čmeláku, já nerad. Jenom jsem se zakoukal.
0: No to vidím, taky jsem si všiml. Motáš se tu a točíš jako káča, když ji děti prohánějí.
1: Koukám, jen tak koukám.
0: Koukáš a oči můžeš nechat na každé sukni. Že ty hledáš nevěstu.
1: Jak se to vezme? Hledám i nehledám. O jedné bych věděl.
0: Ty o jedné? Já o tisíci. Jedna je hezčí než druhá. Pojď se mnou.
1: A kam strejčku?
0: No kam, přece na stráň pod lesem, je tam pouť. A kde jinde najdeš tolik děvčat na vdávání, jako na pouti.
2: Na stráni pod lesem bylo veselo. Kobylky a crčci vyhrávali, mouchy bzučely, sotva jedni muzikanti skončili, druzí spustili. O pouti, nikdo se nermoutí, koláčů tu máme dost, hrajeme všem pro radost. A radosti bylo na stráni, na fůry a těch barev. Červené, bílé, modré, fialové a žluté sukénky se natřásaly. Kytičkové panenky se usmívaly a s každým úsměvem vydechli líbeznou vůni. Začali se překřikovat, vybízet a zvát. Každá chtěla ženicha, každá chtěla být nevěstou.
1: No ne, strejčku Čmeláku, to je děvčat jako kvítí. No,
0: vždyť jsem ti to říkal, jedno hezčí než druhé. Tady si můžeš vybírat. Tak kterou? Tu zlatovlasou s bílou sukní, krásnou kopretinu. A nebo tu černovlásku s červenou sukínkou. Obě to jsou holky jako lusk.
1: Neříkám, že nejsou. Však se také kolem nich točí nápadníků. Ale jsou to, jak bych to řekl, jsou to holky vesnické. A já bych chtěl jinou, vznešenou dámu.
0: Koukáš po lepší nevěstě? Takovou tu opravdu nenajdeš. Tady jsou sice panenky obyčejné, ale milé, že lepších na světě nenajdeš.
1: Já vím, strýčku, ale co je to platné? Já už jsem si vyhlédl. Je krásná. Je jako královna.
0: A už jsi s ní mluvil?
1: Nemluvil. Netroufl jsem si.
0: Takže ona o tobě ani neví. No, ty jsi pěkný ženich. Ženit se chce, nevěstu si vybere a pak se s ní bojí promluvit. Kde pak bydlí?
1: Daleko. Až ve městě. V zámecké zahradě.
0: To si Zochu troufl opravdu moc vysoko. No což, v zámecké zahradě se může najít panenka Majolenka. Tak jak pak jí říkají?
1: Růže. Sukenky má sametové a voní, až se z ní hlava zatočí. Tu já chci. Tu a žádnou jinou. Ale povědět jí to nedovedu. Nevím jak. Bojím se.
0: Jsi pěkný mládenec, ale strachu máš předem víc, než by se do pytle vešlo. Pomůžu ti. Promluvíme s tou krasavicí. Hned poletím s tebou, jen co se naskok zastavím doma. Bydlím tady, pod čípkovým keřem. Můžeš si zatím popovídat s mojí sousedkou. Hodná a milá je jak raní červánek. Co říkáš, planá růžičko? Nechtěla by ses vdávat? Koukej, to by byl ženich. Kabátek bílý, je to Bělásek. Podívejme, jak celá zrůzověla.
3: Ale strejčku, co vás to napadlo? Takhle povídat a před cizími.
0: Jak pak cizími, když jsem ho přivedl? Já není cizí. Je to náš kamarád, Bělásek. Můžeš mu zatím něco nabídnout. Já jsem hned zpátky.
3: To strýček Čmelák nemyslí zle. Já ho znám. Pořád se dělá z každého legraci. Někteří mu říkají bručoun, ale to není pravda. Bručí jen, když se zlobí. Mohla bych ti nabídnout skleničku šťávy?
1: Ne, děkuji. Já totiž ještě dnes budu na slavné hostině. Protože jsem ženich a jdu za nevěstou. Krásnou, vznešenou. Kam na mne s tvojí šťávou?
3: Promiň, prosím, to já jsem nevěděla. Promiň.
0: Tak už jsem tady. A co pak? Co pak se tu stalo? Ty pláčeš, planá růžičko.
3: Ne, nepláču. To je jen od sluníčka, jak mi do očí zasvítilo. Měj se dobře, Bělásku.
2: Ani vám nemohu na čistou pravdu povědět, jestli se Bělásek s Růžičkou rozloučil. Však se po něm Čmelák každou chvíli ohlížel a bručel, zlobil se. Ale co se dalo dělat? Slíbil, že s Běláskem poletí pro nevěstu a sliby se musí plnit. Přeletěli louku, přeletěli řepný lán a ještě daleký kus cesty a pak se před nimi objevily vysoké domy. To bylo město a v něm stál zámek s velikou zahradou, která dodaleka doširoka překrásně voněla. Jak by nevoněla, když v ní bylo tolik květin, velkých i malých, obyčejných i cizokrajných. Ale ze všech nejkrásnější byl záhon růží a mezi nimi se na dlouhém štíhlém stonku pyšnila krásou ta nejhezčí. Ani nemusel Bělásek nic říkat. I tak Čmelák poznal, že je to zrovna ta růže, ta jediná, kterou si motýl chce vzít za nevěstu.
0: Tak tohle je ta tvoje? Tu jsi vybral? No což, krásná je, to je pravda. Voní krásně, to je taky pravda. Ale je v ní tolik píchy, že ji pomalu sama ani neunese. Nevím, hochu. Zkus to. Třeba se mýlím.
1: Když, strejčku, já se bojím. Stydím se.
0: A to jsem čekal. Vidím, že se musím pustit do namlouvání sám. Ale dělám to nerad, velice nerad. Podle mého názoru jsou lepší nevěsty. Dobrý den. Povídám, paní. Dobrý den.
3: To říkáš mně.
0: Ale komu jinému bych tady říkal, paní? Vždyť to, aby se jeden bál říct, tak obyčejně kytičko, květinko, růže. Jste tu jak královna nade všemi.
3: Ale já jsem královna.
0: Tak to bude zlé, to bude těžké namlouvání. Tuhle kamarád Bělásek by vám chtěl něco povědět.
1: Já bych... Chtěl bych vám... Vy se mi moc líbíte. Chtěl bych vás za nevěstu.
3: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Vám se to zdá málo?
3: No ovšem. Takových by bylo. Byli tady jiní a nepochodili. Vždyť je to přímo nehorázná drzost. No ne. Abyste věděli, tak já jsem růže stolistá. A mezi mé přátelé patří slunce i obloha. Já jsem královna květin, která svou vůní i vítr zmámí. Že se kolem mne točí jako bláznivý. A tenhle obyčejný rytíř z Nemanic, tenhle utřinos, si troufám nechtít za nevěstu. Bělásek. Kdyby to byl motýl velký jako dlaň, kdyby byl modrý jako obloha, a zlatý jako slunce a rudý jako mé sametové sukénky, kdyby to byl motýl z dalekých krajů, kde mají věčné léto, pak bych snad bych tu prosbu vyslechla. Ale Bělásek. K smíchu?
0: A já si myslím, že to tak moc k smíchu není. Spíš by vás to mělo těšit. Vždyť je to pěkný chlapík. A hodný.
1: Nezlobte se na mne, krásná paní. Ale vy se mi tolik líbíte. Měl bych vás rád.
3: Rád? Ty bys mohl jenom mé sukénky v ranílce prát. A na slunci sušit. Snad bys je mohl větrem žehlit jako jeden z mých sloužících. To snad ano. Ale jako ženich. Bělásek patří do zelí. Mám pocit, že tu urážku více neunesu. Jděte pryč. Už ať vás tu nevidím. Nebo si zavolám na pomoc vítr.
0: Ani ho nemusíte volat, paní. On už je totiž tady. Žeme se, bouška. Slyšíš, Bělásku? Musíme rychle domů, aby nám nenamokla křidelka. Tak si pospěš, co pořád otálíš.
1: Jen ještě jednou, ještě naposled se chci podívat na krásnou paní.
0: Pojď, musíme letět, zvedal se vítr. Fouká. Div nám křidelka nepotrhá.
1: Je, to je hrůza. Co to ten vítr dělá? Trhá královně sukničky a rozfoukává je po celé zahradě. Opírá se o stonek, ohýbá je. Růže se zlomila.
0: A je po kráse i po píše. My to nespravíme. Vítr je vítr, někdy mírný, někdy divoký a zlý. Byl to její přítel, kdo ví, proč to udělal. Musíme spěchat. Pryč odtud.
2: Jen tak dolétli čmelák s motýlem domů. Vítr se jim hnal v patách, zuřil, běsnil. Obloha se pokryla černými mraky. Pole, louka, les i stráň se otřásaly duněním. Bouřka přicházela. Jen tak se strýček čmelák schoval do své chaloupky. Unavený Bělásek si sedl na šípkový keř. Stěží si uchoval sametová křidelka. Sotva dech popadal. A tu uslyšel milý hlas.
3: Schovej se pod lístek vedle mne. Tady nezmokneš. Kde pak si to lítal v téhle nepohodě? Jak jsi unavený. Nabídla bych ti skleničku šťávy, ale ty jsi pil lepší u nevěsty a zase nebudeš chtít.
1: Já ani nevíš, jak rád si vezmu. Žízní zrovna padám. A nevěsta? Ani na to nechci vzpomínat. Kde je tomu všemu konec? Ale u tebe je opravdu hezky. Hej, strýčku čmeláku, už vím, kde najdu svoji nevěstu. Tady, na stráni pod lesem.
2: A když po bouřce vysvitlo slunce a kytičkové panenky střásaly ze svých sukének kapky deště a voněly ještě líbezněji, bylo na šípkovém keři o jeden květ víc. Byl bílý a tulil se k růžovému. Bělásek a růžička. Slušelo jim to. Strejček čmelák se spokojeně usmíval, pak rozhoupal modrý zvonec, zazvonil a pohádky je konec.

0: Яні! Яні! Возбуджся!
1: Je ušonku, tady to bylo tak pohodlné, až jsem z toho usnula.
0: No, tak honem do jiné bubliny. Takhle by s tebou dneska ve školce už nebyla žádná legrace. Ahoj!
2: Je, tahle se hodně blízká a jako by se tu střídala zelená barva s modrou.
0: Je, ale Jani, tahle bublina je taková skoro trampolínová. Superperovací.
2: Já tam chci taky, honem. Je, paráda, tak to bychom si tady mohli dneska zacvičit.
0: Ušounovo cvičení. Tak se připravte a představte si, jako by vám taky trošku pérovala podlaha v obýváku, v pokojíčku nebo ve školce, prostě tam, kde nás posloucháte.
2: Tak a jako na správné trampolíně vyskočíme a zase a ještě jednou.
0: A vyskočíme, co nejvíc nahoru nám to jde, aspoň pětkrát, jo?
2: Paráda, jo. A teď zkusíme těžkou disciplínu a budeme skákat na jedné noze a to nejmíň 10krát. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 10krát na druhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Jo, mně to moc nejde. Ale už trošku, jo?
2: No jasně, to se naučíš. Pořádně dávej pozor, ušonku. Takhle a drž co nejvíc rovnováhu. Tak, krásně.
0: A teď?
2: No, teď se krásně uvolníme a pořádně vytřeseme obě ruce a obě nohy na střídačku, jak se nám chce. Tak, vytřes se pořádně, vytřes se.
0: Jo, to mi půjde. Vytřesu jednu ruku, jo, druhou ruku,
2: výborně,
0: jednu nohu,
2: skvěle,
0: druhou nohu.
2: A paráda.
0: Protože jsme v trampolínové bublině, třesu vlastně celou tou bublinou.
2: Jo, jo. To je velká legrace.
0: To teda je. Děkujeme, holky a kluci, že jste cvičili s námi, i když zrovna nejste v trampolínové bublině. A my vás za odměnu vezmeme do bubliny, kde hrají písničky.
2: Jo, to je nápad. Tak ta bude určitě nejlepší.

0: a kluci, posloucháte mou, tedy Ušiho novou pohádkovou školku. Hádejte, hádejte, v které bublině jsme teď?
1: No, hádáte, to neuhodnete. Ve stavitelské. Ušoune, nevíš, kde mám tu žlutou kostičku se třemi dírkami?
0: Jani, ty jsi ani nenechala holky a kluky, aby to uhodli.
1: No. No
0: a nevím, kde máš tu žlutou kostičku.
1: Je, tady je. Tak, ještě kousek. A hele, mám naprosto úžasný kostkový dům.
0: Hele, já už mám skoro hotovou svou pirátskou loď. Taky tak hrozně rádi stavíte, holky a kluci.
1: Co? Slyším, že ano. Tak to je šťastná náhoda, protože dneska po vás budeme chtít, abyste nám do školky poslali místo obrázků vyfocené vaše postavené výtvory.
0: Může to být stavba ze stavebnice, z kostek, ale klidně i z písku. Nebo z bláta.
1: Ale u toho bláta bych prosila o svolení rodičů. Nerada bych, aby nám začalo chodit do školky vaše zablácené oblečení, že ho máme vyprat. Už on totiž prát neumí a...
0: No jo, jasný. Holky a kluci ví, že když chtějí stavět z bahna, tak se musí zeptat.
1: Já vím, že nás poslouchají samé šikovné děti, ale to víš, jistota je jistota.
0: Tak Jani, moje krásná pirátská loď by už mohla vyplout a tvůj super dům už taky stojí. No, ale co teď?
1: Teď se mi líbí tamhle ta bublina.
0: No to se nedivím, holky a kluci. V té bublině se totiž zpívá krásně.

0: Jen co jsem se tu ocitla, začalo se mi chtít zpívat.
1: Ale ve stavěcí bublině jsi k tomu snad nespívala?
2: Zpívala.
1: A v té cvičící se zbroukala a zpívala jsi dokonce i u pohádky ze spaní.
2: Ale...
1: Je mi to jasné, tady to prostě musí být. Ušou novo zpívání.
0: A kterou pak si zaspíváme? Počkej, já vím, Ušounku, zaspíváme si tu tvoji.
1: Myslíš tu moji ušatou písničku?
0: Myslím přesně tu. Ráda bych ti ji zaspívala pro radost, protože ty jsi mě dneska vzal na báječný, kouzelný, bublinový výlet.
1: No tu miluju. Tak když si to zasloužím, tak tohle je písnička ušatá.

0: pozadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje. Kdo na světě radost zaseje.
1: No přece Ušo!
0: Ušo!

0: Kdo si ráno pěkně zacvičí?
1: No to jsem já.
0: Kdo anténou krásně zatočí?
1: No přeci zase já.
0: Kdo o světě skoro všechno ví?
1: Jo, tak to jsem pak já.
0: Kdo nám vždycky hezky napoví?
1: No přeci Ušoun.
0: Tohle je písnička ušatá, k tleskání všechny svádí. Ušoun je kamarád ze zlata,

0: Teď už ale vyber poslední bublinu, do které se podíváme, protože čas letí a za chvilku nám končí školka.
1: Je tamhle, tamhle, ta je úžasná, ta je boží, pojď, pojď, pojď, pojď.
0: No tak to je ale velká krása. Jsme v bublině plné malilinkatých bublinek. Každá má jinou barvu a právě nás tyhle bublinky úplně pokrývají.
1: Nešimrá to, ale jakoby na mě usedala velká spousta berušek, nebo tak něco.
0: Ušonku, podej mi ruku.
1: Je, to je vtipné, teď máme spojené obublinkované ruce. To jsou teda věci.
0: To teda jsou. To je kouzlo, ale protože každé kouzlo musí někdy skončit, abychom se už mohli těšit na další.
1: Ach jo, no tak dobře, tak teda vystupujem. No tak co se dá dělat?
0: Nic.
1: Kamarádi, jak už Jana říkala, je čas se těšit na zítřejší školku.
0: Určitě si pamatujete, že dneska nemáte posílat obrázek, ale fotku. Fotku nějakého vašeho stavitelského úspěchu.
1: Může to být stavba ze stavebnice, z kostek, z písku, z krabic, nebo z bláta. No prostě z čehokoliv vás napadne.
0: No a pak stačí, když fotku rodiče nebo paní učitelka pošlou na ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za fotku super stavby odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se báječně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu krásnou písničku. Ahoj.
1: Jo.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Já jednu květinu znám.

0: Restart s Karlem Klementem.
1: Holky a kluci, přeju všem krásné dobré ráno a vy už posloucháte ranní restart Radio Junior se mnou, s Karlosem. No a my dnes pokračujeme v naší cestě, pokračujeme v expedici Sever a dnes samozřejmě pokračujeme v cestě na Island. Řekneme si něco víc, než jsme si řekli třeba včera a pojmeme to takovou, dejme tomu, anketovou formou. Budou krátší vstupy, více písniček a všeho možného, ale samozřejmě obsahově furt stejně rozmanité jako včera. To a něco více nás už čeká za chviličku, ale to až po písničce.

Holky, kluci, co mě na Islandu jako rosničku na zemi ohně a ledu nejvíce zaujalo, tak na Islandu existuje takový jedno známý rčení, když se ti nelíbí počasí, počkej 5 minut. A dejme tomu, ono na tom opravdu možná něco bude, protože ráno může sice svítit slunce, ale za půl hodiny bude pršet, potom zase foukat silný vítr, no a odpoledne bude zase svítit hezky a bude azuro. Někteří turisté tak dokonce říkají, že během jednoho dne zažili všechna 4 roční období. Proto Islanďané téměř nikdy nevychází bez nepromokavé bundy. I když je ráno krásně, co si budeme, nikdo neví, co přijde za hodinku.

Když se podíváte, holky kluci, na fotografie Islandu, tak možná si všimnete jedné takové trošičku podivné věci. Moc stromů tam neuvidíte. Kde si byly některé části ostrova zalesněné, ale když dorazili první osadníci, tak potřebovali dřevo na stavbu domů, lodí, no a většinu lesů takhle vykáceli. Stromy pak kvůli drsnému klimatu rostly jen velmi pomalu. Dnes se Island snaží lesy znovu obnovovat, ale pořád platí jeden takový oblíbený vtip, který jsem si pro vás připravil. Je to islandský vtip. A co děláte, když se na Islandu ztratíte v lese? Odpověď zní, postavíte se.

Když se řekne Viking, většina lidí si představí vousatého bojovníka se sekerou, ale ve skutečnosti většina Vikingů byli hlavně farmáři, rybáři, obchodníci a nebo řemeslníci. Bojovali sice také, ale nebyla to jejich každodenní práce. Navíc přilby s rohy, které známe z filmů dnes, tak ve skutečnosti téměř jistě nenosili. Tenhle nápad vznikl až o stovky let později pro divadelní kostýmy. No a první trvalí osadníci Islandu byli právě Vikingové z Norska. Na ostrov dorazili kolem roku 874 a hledali nové místo pro život. Museli se teda poradit s drsným počasím, sopečnou krajinou i dlouhými zimami. Stavili si dlouhé dřevěné domy, chovali ovce a rybařili. A taková velká zajímavost, už v roce 930 založili parlament Althing, který patří mezi nejstarší dodnes fungující parlamenty na světě.

A nyní se pojďme přesunout na faunu Islandu. Začneme asi nejznámějším symbolem Islandu, a to ovcemi. Těch je na ostrově zhruba dvakrát více než lidí. Přes léto se volně pasou po horách a loukách a tak vůbec není neobvyklé, že se vám třeba při cestování autem postaví přímo doprostřed silnice. Na Islandu platí takové jedno nepsané pravidlo. Když potkáte na silnici ovce, máte prostě smůlu, ona se vám tam klidně postaví doprostřed silnice a tváří se, že tam byla první. No a na podzim pak přichází tradiční událost zvaná Rétir, kdy farmáři společně vyráží ovce schromažďovat a odvést zpátky do ohrad. Je to nejen důležitá práce, ale také velká společenská událost. Takovým dalším symbolem na Islandu tak je islandský kůň. Přestože je menší než většina ostatních plemen, je mimořádně silný, odolný a přátelský. Dokáže se pohybovat i v náročném terénu a je známý taky svým zvláštním druhem chůze, takzvaným teltem. Díky němu je jízda na islandském koni velmi pohodlná. A takovou zajímavostí je, že pokud jednou islandský kůň opustí ostrov, už se na něj nikdy nesmí vrátit. Toto pravidlo chrání místní chov před zavlečením nemocí. Na útesech kolem pobřeží tak potom třeba hnízdí tisíce papuchalků. Tito malí mořští ptáci s barevným zobákem se stali jedním z nejfotografovanějších zvířat na Islandu. Každé jaro přilétají na pevninu vychovat mláďata, no a na konci léta se znovu vracejí na otevřené moře. A když už se bavíme takhle o zvířatech, tak nesmíme ani zapomenout na moře, protože v okolních vodách žije více než 20 druhů velryb, včetně keporkaků, kosatek nebo plejtváků. No a právě pozorování velryb patří mezi nejoblíbenější výlety, které si turisté z Islandu odvážejí. Zajímavé je také to, jak málo nebezpečných zvířat na Islandu žije. Nenajdete tam hady, jedovaté pavouky ani velké šelmy. Jediným původním suchozemským savcem je polární liška, která se na ostrov dostala už během poslední doby ledové. A možná právě proto působí islandská příroda tak vlastně klidně. Ať už potkáte stádo ovcí, elegantního islandského koně nebo papuchalka sedícího na útesech, všechna tato zvířata neodmyslitelně patří k jedinečné atmosféře této krásné severské země.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
2: Holky, kluci, pojďme se teďka přesunout na parketu, která je mně velmi blízká a to je film. Věděli jste, že je dost možné, že právě Island jste viděli třeba v nějakém filmu, aniž byste třeba o tom věděli? Díky své jedinečné krajině tak si ho oblíbil Hollywood. Natáčely se tu filmy jako Interstellar, Batman Begins, James Bond, Dnes neumírej, Prometheus, Rogue One, Star Wars Story nebo Walter Mitty a jeho tajný život. Obrovskou popularitu získal Island, ale také díky seriálu Hra o trůny, kde představoval území za zdí. No a taková největší filmová hvězda na Islandu, dokážete si tipnout? Pravděpodobně ne, protože největší filmová hvězda tak je hora. Jedním z nejfotografovanějších míst na Islandu je právě hora Kirkjufell. Možná vám teda její název nic neříká, ale fanoušci Hry o trůny ji znají jako slavnou horu ve tvaru šípu, která se objevila v několika důležitých scénách. Po odvysílání seriálu se z ní stalo, je to jedno z nejnavštěvovanějších míst na celém světě. A tohle je přesně takovej ten, řekl bych, krásný příklad toho, jak jeden seriál dokáže vlastně změnit úplně turistickou mapu světa a jak vlastně filmy dokáží takhle zapromovat a zapropagovat určitá místa a i země.

Holky, kluci, a teďka taková jedna kuriozita. V Reykjavíku najdete muzeum, které vystavuje orgány různých živočichů. Ano, je tomu tak. Najdete zde exponáty od malých savců až po obrovské velryby. A přestože to zní zvláštně, tak jde o jedno z nejznámějších muzeí na Islandu a navštěvují ho lidé z celého světa. Asi teda nebude to úplně typická část školního výletu, ale nevadí. No a potom Island tak se může pochlubit také jedním, dejme tomu za mě, velkým rekordem, a to vodopád Detifoss je považován za nejmohutnější vodopád Evropy podle množství protékající vody. Každou sekundu přes jeho okraj protečou stovky kubíků vody a hukot je slyšet na velkou vzdálenost, na několik kilometrů. A není divu, že právě tady vznikaly scény do filmu Prometheus.

No a když už jsme byli u těch rekordů, tak pojďme se k tomu ještě vrátit, protože na Islandu leží Vatnajökull, což je největší ledovec Evropy podle objemu. Zabírá asi 8% rozlohy celé země a pod několika setmetrovou vrstvou ledu se přitom ukrývá hned několik aktivních sopek. Není teda vůbec výjimkou, že se pod ledem odehrává sopečná erupce. Island je zkrátka jedním z těch mála míst na světě, kde se doslova potkává oheň a led. I've been

Holky, kluci, já vám moc krát děkuji, že jste dneska poslouchali. Jsem rád, že jste tady se mnou byli. A slyšíme se v pátek, kdy si rozebereme ještě něco jiného, a to konkrétně dovolenkového ohledně Islandu. Já se s vámi loučím, užívejte si náš nadupaný program a užívejte si krásné letní dny. Takže, holky, kluci, zatím.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: zas nosíš deště,
1: už zas nosíš deště.
0: Pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Kam vkročíš od zimy?

Pepo Grek. Jamie Pepe Grapefruit, ostatní synek. Klapy, klapy, klap, protože jsi klap. Jamie Pepe Grek.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi pohádky o mořských panách? V tom případě se vám ta následující bude líbit. Je o námořníkovi a jeho lásce k Poseidonově dceři. Pohádku Matouš a mořská pana napsal Radek Malý. Režie v roce 2012 Michal Bureš. Účinkují Igor Bareš, Veronika Lazorčáková, Alena Sasínová, Tomáš David a další.

Ono se řekne moře. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Slyšíte? Moře. Tak krátké slovo. Ale kolik soli, kolik hořkosti se v něm skrývá. Jak málo v tom světě nedozírných dálek člověk plný slabostí a nedokonalostí znamená. Vlna se převalí a udatného nebožáka navěky pohltí široširá vodní pláň. A přece se našel jeden, který mocnému a svéhlavému vládci všech moří a oceánů, Poseidonovi, pomohl zachránit jeho říši. Poslyšte ten příběh. Udál se tenkrát, když Poseidon obýval se svými dcerami překrásný palác na ostrově Sirén. A běda lodi, která si kolem dovolila krátit cestu, ať už plula odkudkoliv.

0: mašinami byl pěkně hloupý nápad.
1: Musíme být v přístavu co nejdřív. Už máme 2 dny zdržení.
0: Ale takový spěch byl špatná volba. Vlezli jsme Poseidonovi do revíru. To je jasné.
1: Tohle je poctivá loď z brémských doků. Ta už něco zažila a jedna bouře ji nezničí.
2: Jako bych v ní slyšel někoho zpívat.
3: Země! Země na obzoru!
1: Ostrov!
3: Ostrov!
2: Bože. Bože, ostrov Sirén. Svatý Klemente, patrone všech námořníků, stůj při nás. Dej se vůle tvá.
0: Připlujte k tomu ostrovu. Zkusíme najít nějakou klidnou zátoku, kde snad bouři přečkáme.
4: Červíčkové, vy, co si říkáte námořníci, o skutečné síle moře nemáte ani ponětí. Teď ukažte, co umíte. Jak nicotní jste ve své bláhovosti.
5: Tatínku, proč to děláš?
4: Nemertis, jak to, že nejsi se sestrami u útesů a nevítáš naše nezvané hosty?
5: Proč na každou loď, která se u našeho ostrova ocitne, posíláš hromy a blesky?
4: Proč? Protože můžu. Nechci se s nikým dělit o svůj klid a soukromí, o naše společné štěstí. Pohleď, jak jsou bezmocní, jak se vlny líbezně pění a jejich ubohá kocápka plná strachu ze smrti se v těch vlnách potácí. Konci stejně neunikne. Ani ona, ani oni.
5: Tatínku, jací jsou vlastně lidé? Tak bych je chtěla poznat blíž.
4: Až se vlny utiší, můžeme se na jejich mrtvá těla jít podívat.
5: Je mi jich líto, jsou tak bezbraní.
4: Co to říkáš? Lidé jsou podivná cháska, se kterou není radno mít slitování. Běž raději za sestrami zpívat k útesům. Síla příboje z tebe ty lítostivé myšlenky vyžene.
5: Nemám to tam ani trochu ráda. Útesy jsou samý špičatý kámen. Nelíbí se mi, jak sestry lákají námořníky svým zpěvem do záhuby.
4: Neodmlouvej a jdi.
5: Když je to tvé přání.
4: Ach, tahle Nemertis. Nejhezčí a nejpůvabnější ze všech mých dcer. Jak vykvetla do krásy. Je jako leknín, na kterém vyrašilo bělostné poupě. Tolik se podobá své máti, i když ji nikdy nepoznala.
5: Tatínek je poslední dobou pěkný morous. Musím se zeptat sester, jestli na ně byl taky tak přísný. Jak lítostivě dnes zpívají.
6: Lidé to umějí ještě srdcerivněji.
5: Kdo jsi?
6: Nezáleží na mém jménu. Jsem ta, která ti chce splnit tvé velké přání.
5: Poznat lidi?
6: Mm-hmm.
5: Ty je znáš? Co o nich víš?
6: Hodně. I málo. Dělí se na ženy a muže. Mm-hmm. Ženy jsou půvabné. A muži udatní, jako ti, kteří právě bojují o život v zátoce stínů.
5: Proč mi to říkáš?
6: Má kouzelná perla mi prozradila tvá skrytá přání a tužby.
5: Zníš jako studený vítr.
6: Tam dole podívej.
5: Kolebá se tam malý člun.
6: Naskoč do něj. Zanese tě až k jejich lodi.
5: Ne.
6: Pomůžeš jim od Poseidonova řádění. Zachráníš je. Budou tě milovat.
5: Ale co tomu řekne tatínek? Určitě se bude zlobit. Nechce, abych se s nimi setkala.
6: Nic se nedozví. Vejdi do člunu.
5: Ne.
6: Bez tebe zahynou. Jejich loď se co nevidět potopí.
5: Ale...
6: Nemeškej.
7: Ne, nebohá Nemertis. Neměla si dbát té rady. Člun tě unáší vstříc rozkomíhané lodi. Hledá si cestu kolem útesů. A ruka osudu jej vede v ústrety tvému prokletí. Sotva nohou vstoupíš na palubu korábu, hromy a blesky ustanou, vlny se utiší, námořníci budou svobodní, ale ty, bláhová Nemertis, se jejich vděku nedočkáš. Plán lstivé sfingy se naplní, tvá ústa onemí, tvé nohy pokryjí šupiny a promění se v rybí ocas. A ty pocítíš, že měl pravdu tvůj otec Poseidon. My lidé jsme cháska podšitá.
8: Ne, Nemertis, ne!
9: Pyšný Poseidone, možná vládneš mořím a oceánům, ale vlastní dceru uhlídat neumíš.
8: Sfingo, to ty?
9: Mou zbraní je trpělivost. Dlouhé roky dokážu nehybně stát a čekat na svou chvíli.
8: Co ode mě žádáš?
9: Tvoji říši. Všechny moře a oceány, co jich na zemi je.
8: Ty drzá stvůro, zanech těch ohavných řečí, sic tě strestám.
9: Čekala jsem takovou odpověď.
8: Vrať mi moji dceru.
9: Nemertis není v mé moci. Je teď v moci lidí. Dokud mi nevydáš, co žádám, nemohu ti ji přivést zpět.
8: Na důkaz mé zloby, buď prokleta Sfingo a s tebou i všichni na tomto ostrově. Od dnešního dne mi bude připomínat mé neštěstí.

0: slézají do přístavní putiky, nemá o jediné z těch Poseidonem prolitých slz ani podětí.
1: Hej, šenkýsko! Dones nám ještě rundu. Vy jsme vyvázli z té hrozné sloty. A pozví kuchaře. Dneska všechno platíme.
2: Dobře, dobře. Hlavně, že máte čím.
3: A víckrát už nechci o ostrově Siren ani slyšet.
1: Však jsme se nevrátili s prázdnou. Ten ředitel cirkusu nám pěkně zaplatil.
3: O mořské paně kdekdo slyšel, ale málo kdo ji viděl na vlastní oči. To máte pravdu.
1: Jen škoda, že nemluví. Nebo aspoň nespívá. Dostali bychom zaplaceno víc.
3: Jo, jo. Ale tamhle ho máme. Matouši, ty suchozemská kryso, pojď mezi nás.
4: Jestli já jsem suchozemská krysa, vy jste pěkná smečka mořských vlků. Vítejte, kamarádi, a vyprávějte, co jste v širém světě viděli.
3: No určitě toho bylo víc, než co jsi viděl kuchyňským oknem do dvorku.
4: No, to jistě.
5: Pluli jsme do Indie pro vzácná koření.
6: To ti je zvláštní země.
3: Viděli jsme tam tak obrovská zvířata s rypákem tak dlouhým, jako bude jednou mít tuhle Jonáš, když si bude pořád tak vymýšlet.
2: Matouši, to nemáš v kuchyni, co na práci.
4: Ještě chvilku.
3: Ti králové a knížata se na těch zvířatech dokonce nechali vozit.
7: Mě by na takovou obludu nikdo nedostal.
4: Ani tak. Tak to já bych se hned schutí povozil.
1: To bys ale musel zvednout kotvy a ne dřepět tady v přístavu. Proč si vlastně netroufneš na moře? A? Dobrý kuchař se na každé lodi hodí.
4: To je dávná historie. Slíbil jsem to před 10 lety umírající mámě, že na moře nikdy nevypluju.
1: Ale proč?
4: Táta býval námořník a dřív, než jsem vyrostl, jeho loď na moři ztroskotala. Máma říkala, že je to jasné znamení, abych já na moře nikdy nevyplul, že by se mi vedlo podobně.
1: Ale prosím. My jsme taky jen o fous vyvázli ze spáru smrti. A vidíš, moři jsme vale nedali.
2: Tak, tady je to pivo.
8: Mořským vlkům
4: zdar. Povídali hosté, že jste přivezli z cest nějakou vzácnou kořist. No tak, kde jí máte?
3: No nevím, jak by se ti líbila.
5: Naložili jsme jí po té hrozné bouřce přímo u ostrova Sirén.
6: Jo.
4: U ostrova Sirén?
3: Jo.
4: Tak. Přivezli jste mořskou panu?
1: Jo.
3: Však se na ní zajdi podívat. Zrovna včera přitáhnul cirkus a tu naši krasotinku výhodně odkoupil.
4: Musím ji vidět.
0: Ach, prchliví kuchaři Matouši, nezačínej si. Změnit svůj úděl nedokáže každý. Kdybys jen tušil, do jakého dobrodružství se právě pouštíš, ještě rád bys zůstal v šeré kuchyni s malým oknem do špinavého dvora. Nebo se snad mýlím? A bylo zrovna tobě dáno, abys vykročil dosud nepoznaným směrem? Ale v cirkuse, že bys měl najít své štěstí? Tomu přece sám nevěříš.
9: Prevážené publikum, uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané. V našem cirkuse nemáme lvy ani opice. Za to stvoření podivuhodná velice. Spatříte polikače ohnů z daleké Číny, vůsatou ženu a černošského trpaslíka, který je její milý.
4: Slyšel jsem, principále, že ukazujete jiné, půvabnější bytosti.
9: O, vidím, mládenče, že pán se vyzná. Tak copak, slyšel jsi o naší krasojezdkyni, Paule?
4: Nestojím o žádnou krasojezdkyni. Rád bych viděl mořskou panu.
9: O, to ale není laciná podívaná.
4: Takže ji máte. Co stojí?
9: 10 měďáků.
4: Můj týdenní plat.
9: Aha.
4: No, dobrá, Tu máš. A zaveď mě k ní, chci ji vidět.
9: Jen žádný spěch, mládenče. Však ona ti neuteče. Nemá nohy. Koukej.
4: O můj bože, jak je krásná. Větrem načechrané vlasy, oči hluboké jako moře. Podívej se na mne, prosím. Jak se jmenuješ?
9: Je plachá.
4: Chtěl bych ji za ženu.
9: Řekni jí to. Pokud bude se s nějakým souhlasit, je tvoje.
4: Vážně? Tak lacino je k mání?
9: Jo.
4: Pověz, jaké je tvé jméno, krasavice. Vezmeš si mě za muže? Proč nic neříkáš?
9: Vidíš, nechce tě.
4: Ale proč? Já ji chci, chci. Promluv, tak přece promluv, krasavice.
9: Už nech té zbytečné námahy, mládenče. Ona je němá.
4: Jak to?
9: Pěkný ženich. Hlupák si.
4: Ne. Mořská panu, nesmím tě opustit. Bože, ty oči, kolik smutku v nich vězí a kolik otázek.
9: Tak dost. Za 10 měďáků si viděl až příliš. Půjdeme.
4: Div, že mě odtamtud nevyhnal holý. Hulvát jeden. Musím jí pomoct.
10: Od toho jsem tu já, mladý pane.
4: Paní, vás by se jeden polekal. Kdo jste?
10: Říkají mi Sibyla. A věštím z dlaně chod věcí příštích.
4: Vy znáte budoucnost?
10: Tak.
4: Podívejte se tedy, prosím.
10: Podej mi levou dlaň.
4: Ha?
10: Vidím čáru života. Hlubokou, ale přerývanou. V dětství tě stihlo velké neštěstí.
4: Ano, v tom se nemýlíte.
10: Tvá čára osudu je klikatá. Jak horská stezka vinoucí se po úbočí těch nejvyšších vrcholů. Jeden neopatrný krok a srazíš si vás. Nepovedeš zrovna klidný život. Nemáš ale na vybranou. Je před tebou dlouhá, nebezpečná cesta. Vidím v tvé dlani čáru obzoru, jak se vlní až k dalekému ostrovu.
4: K ostrovu Sirén.
10: Neříkám tak ani tak. Na ostrově tě čeká těžká zkouška. Pokud v ní obstojíš, i tvé štěstí.
4: Štěstí?
10: Vidím je v malé lesklé kuličce, snad perle a v mořské mušli.
4: Aha. Čeká mě na ostrově bohatství? Stane se mou ženou ta krásná mořská pana? Je ona snad mým štěstím?
10: Na tak přímočaré otázky nedokážu odpovědět.
4: Aha.
10: Nastup na první loď, kterou v přístavu potkáš, a vypluj.
4: Ale...
10: Máš nejvyšší čas.
4: Dobře, půjdu tedy.
10: A pamatuj, že opravdové zlo nepřemůže síla rukou, ale rozum.
4: Děkuju vám, Sibylo. Moc jste mi pomohla.
0: Jsi o tom přesvědčen, Matouši? Nechytil se z Sibyliny věžby, co tonoucí stébla? Vždyť ta loď, co tě unáší daleko od domova, není pražádnou jistotou. Posádce tvá jídla nechutnají, tělo máš zesláblé mořskou nemocí a tvou mysl zatemněla beznaděj. Marně si pro sebe stále dokola omíláš věty o zkoušce a o štěstí, co tě čeká na ostrově Sirén. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Moře. Tak krátké slovo, ale kolik soli, kolik hořkosti a Poseidonových slz se v něm skrývá.

0: Už druhý měsíc bez milované Nemertis. Hrozný úděl mi proklatý osud přichystal. Chřadnu. Tvojí vinou, Sfingo.
1: Den za dnem mě jen proklínáš. A vidíš? Nic se nemění. Já tu stojím a ty kolem obcházíš a zlobíš se. Pochop konečně, že Nemertis se lidem vydala dobrovolně. Byla to její volba.
0: Vím, že v tom máš prsty ty.
1: Možná ano, možná ne. Na tom přeci nesejde.
0: Ale já se bez Nemertis utrápím.
1: Když mi postoupíš všechno své bohatství, které spočívá na dně moří, všechny koráby, které si kdy potopil, plné zlata, perel a drahokamů, když mi předáš vládu nad moři a oceány, pak svou dceru znovu spatříš. Obejmeš a potěšíš se její nádherou.
0: Taková drzost! Co pak ty bys dokázala spravedlivě vládnout mořím a oceánům?
1: Proč spravedlivě? Majetek a bohatství mi postačí, abych o tom, co je spravedlivé, rozhodovala sama. To je má spravedlnost.
0: Mlč, dost už těch rouhačských slov.
1: Co pak si to též nedělal i ty?
0: Dělal. A teď za to pikám. Půjdu sám brázdit moře a hledat svoji milovanou dceru. Ale tobě to nedaruju. Rozpoutám tu nejkrutější bouři, jakou kdy moře zažilo. Rozfoukám nejsilnější větry. Povolám hromy a blesky. Vypustím vlny. Otevřu stavidla podmořských proudů. Odplaví tě smetou pryč. Rozbíjí na padrť.
1: Jen si posluš. Mě se nikdy nezbavíš.
2: Tatíčku Poseidone, vlny do Sfingy narážejí, vítr jí duje kol uší, ale ona zarputile a bez pohnutí dlí na svém místě. Jak málo jsi udělal proto, abys svou Nemertis znovu spatřil. Ale jak už to v životě chodívá, nedějí se jen ty skutky, které prvotně zamýšlíme. A tak v té kruté bouři, kterou ještě moře nezažilo, vlny do věčných hlubin Sfingu sice nesmetly, za to se potopilo mnoho korábů. Mezi nimi i loď s kuchařem Matoušem. On jediný se zachránil. Už třetí den blouzní hlady a žízní na malé bárce. Jeho rozpraskané rty se otevírají jen zlehka, bez síly. Vidíte ho? Tam se vznáší jeho člun. Na poklidné předjitřní hladině.
3: Námořníku.
4: Co to? Blouzním vysílením.
3: Ne. Ten hlas je skutečný. Jsem hlas té, kterou hledáš.
4: Hlas mé krásné mořské pany z brémského cirkusu?
3: Ano.
4: Řekni, jak se jmenuje?
3: Nemertis, námořníku Matouši.
4: Nemertis, řekni, jak je mám zachránit?
3: Dopluj na ostrov Sirén, najdi zátoku stínů a zeptej se jejich sester. Snad ti poradí. S Bohem.
4: Nemertis!
0: Nemertis? Co ty o ní můžeš vědět, člověče? Mládenče, s kým to rozprávíš? Je tě slyšet na míle daleko.
4: Asi jsem blouznil. 3 dny jsem bez vody. Nedal bys mi, prosím, napít.
0: Tu máš. A přelez ke mně do člunu.
4: Kde ses tu vzal, dobrý muži?
0: Vracím se z lovu. Jsem rybář z ostrova Siréna.
4: Samo nebe mi tě posílá. Jsme od ostrova Sirén daleko?
0: Pár mil od pobřeží. Slyšel jsem, jak voláš jméno Nemertis. Kdo je to?
4: Mořská pana, kterou jsem uviděl u nás v cirkuse.
0: V cirkuse?
4: Řekni, rybáři, je na ostrově zátoka stínů? Musím najít sirény a zeptat se jich, jak osvobodit mořskou panu Nemertis.
0: No, jestli chceš vidět sirény, vyčkej západu slunce a vydej se do zátoky ve východním cípu ostrova. Tam se sirény každý večer koupou.
4: Aha, už se nemůžu dočkat večera.
0: No, když myslíš.
2: Matouši, zastav se na chvíli. Což pak ti není divné, odkud se ve vodní pustině zčista jasna objevil rybář nemající sítě ani udice? Nepostřehl jsi jeho smutné pousmání, když je posílal do zátoky stínů? Ne? Tedy spěchej. Slunce se po dlouhém dni, který si prospal na písčité pláži, už sklání nad útesy. Moře je červené a tvoje srdce hoří touhou.

0: Cože? Dal jsem se najmout na loď. Sedmero moří jsem přeplaval, abych spatřil tyhle zrůdy. Hej, krasavice, poraďte mi, jak vysvobodím vaši sestru Nemerty ze zakletí. Zlé a škodolibé jste, nic víc.
1: Copak, chlapče, nelíbí se ti?
0: Ha, to jsi ty, rybáři. Podívej, kam si mě to poslal. Tohle, že mají být mé rádkyně.
1: Každý večer se sem na ně chodím dívat. Znám je líp, než si myslíš. Nevypadali vždycky tak.
0: Co to říkáš?
1: A kdybys je dřív slyšel zpívat, tak bys jejich hlasu neodolal.
0: A co se s nimi stalo?
1: Jejich krása zmizela, když ostrov proklal jejich otec, vládce Poseidon. Zlá vůle a osud ho připravili o nejmladší dceru, překrásnou Nemerty.
0: Nemertis?
1: Se zlatými vlasy a očima hlubokýma jako moře.
0: Ta mořská pana z cirkusu.
1: Chceš jí, chlapče, zachránit?
0: Ano.
1: Jsi odhodlaný.
0: Co mám udělat?
1: Porazit Sfingu.
0: Kde ji najdu?
1: Sídlí v soutěsce pod nejvyšší horu ostrova. Ale počkej do rána, už se stmívá.
0: Čekal jsem celý život. Teď nesmím čekat ani vteřinu. Nemertis mě potřebuje.
1: Mládenče, počkej. Tu máš kouzelnou mušli. Třeba ti pomůže.
0: Díky.
1: Nevím, jak se ti povede. Jen jestli není pozdě.

0: Swingo! Ukaž se!
1: Já se nikam neschovávám. Lidský červe!
2: A tady jsi! Pohostinnější místo jsi už nemohla vybrat. Úzké stěny a hluboká propast pod nimi.
1: Proč jsi přišel?
2: Jdu zachránit Nemertis, svou vyvolenou.
1: Jako bych já s tím měla něco společného. Odešla za lidmi dobrovolně, má co chtěla.
2: Lhásko, zaklela si. Přišel jsem s tebou bojovat.
1: Bojovat? Se mnou? Čím jsem si to zasloužila? S tím starým rybářem bys měl bojovat. S Poseidonem! Nedal by ti Nemertis ani za věnec buřtů, ani za všechny poklady světa. Jestli pak víš, že je to právě on, kdo tě na mě poslal.
2: Ten rybář.
1: Kdo jiný, holobrátku? To on před lety zahubil tvého otce. Není ti to líto?
2: Co si to dovoluješ?
1: To on! Poseidon rozfoukal vítr, rozhoupal vlny a poslal loď s tvým otcem ke dnu!
2: Vyzývám tě na souboj!
1: Dobrá! Chceš bojovat mečem? Nebo holýma rukama?
2: Ne. Nechci bojovat rukama. Správně mi radila Sibyla. Pamatuj, že opravdové zlo nepřemůže síla rukou, ale rozumu. Rozumem chci bojovat, Swingo.
1: A tě potvé. Dám ti 3 hádanky. Ale když byť na jedinou odpovíš špatně, zabiju tě.
2: Mě nezastrašíš. Získám tvoji perlu.
1: Perlu? Jak o ní víš?
2: Jsem s tvými hádankami.
1: Dobře ti tak. Toto je hádanka první. Měla jsem zrcadlo. To zrcadlo ukazovalo nejen mou tvář, ale i mou mysl. Byla v něm bezmračná obloha s plachtícími albatrosy. Byla v něm běsnící bouře s blesky a hromy. To zrcadlo jsem ztratila, pak znovu našla, ale přitom je stále všude kolem. Co je to?
2: Lehkou hádanku jsi na mne uchystala. To musí být moře. Proměnlivé, klidné i hrozné zároveň, zrcadlící všechno kolem, ale žijící vlastním životem.
1: Jednou se ti povedlo uhádnout, ale to nic neznamená. Jen jsem si tě chtěla vyzkoušet. Toto je hádanka druhá, těžší a záludnější. Chytila jsem hada. Měl kolem krku zlatý obojek a zle syčel. Dala jsem mu napít mléka. Ovinul se mi kolem krku a už tam zůstal jako překrásný náhrdelník. Nemluvíme spolu, ale víme o sobě první i poslední. Co je to?
2: A mluvíš jako vědma o věcech, které jsou nejpřirozenější na světě. Je to láska. Má podobu čarokrásného motýla nebo modré květiny. Tvoje láska je hamižná a proto má podobu hada.
1: Ale jsou i jiné druhy lásky. Podívej, všechno tohle zlato ti může patřit. Můžu ti nechat postavit palác, přičarovat poddané, obdařit tě mocí nad nimi. Budeš jejich absolutním vládcem. Budeš žít v bezstarostném blahobytu. Budeš nejmocnějším člověkem na zemi. Nechceš?
2: Polož mi poslední hádanku, proradná Swingo.
1: Máš ji mít, blázne. Toto je hádanka třetí. Viděla jsem zvíře. Čtyřnohé, dvou i trojnohé pobývá na zemi. Má však pouze jeden hlas. Jako jediný ze všech tvorů, kteří se pohybují po zemi, ve vzduchu či ve vodě, mění držení těla. Když však kráčí po všech čtyřech končetinách, je jeho rychlost nejmenší. Co je to?
2: Ty hlupačko, tuhle hádanku se u nás v Brémách učí už malé děti. Je to člověk, který jako batole leze po všech čtyřech, v mládí stojí pevně na dvou a ve stáří se opírá o hůl. Ano, perla, proroctví je naplněno.
3: Matouši, obstál jsi. Jsi skutečný hrdina, který dokázal, že má oči, uši i srdce otevřené. Ale teď spěchej, Nemertis čeká na své vysvobození. Vezmi kouzelnou perlu, která jako jediná po Sfinze zbyla, nezapomeň na mušli, kterou ti dal Poseidon, a vypluj dobrém. Spěchej, Matouši, už nejsi chlapec. Stal ses mužem.
4: Veleváženě publikum! Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané. V našem cirkuse nemáme lvy ani opice, za to stvoření podivuhodná velice.
2: Zase mě tu máte, pane principále.
4: Ale...
2: Doufám, že dneska s prázdnou neodejdu.
4: Jsi to ty... Mládenče, vidím, že tě touha po exotických stvořeních stále láká. Máš čím platit?
2: No, tu máš, zlaťák.
4: Uctivost. Račte za mnou, mladý pane. Morská pana na vás čeká ve svém stanu. Jen nám jaksi...
2: Snad jste jí neublížili?
4: Chraň Bůh ublížit jí. Jen odmítá jíst a chřadne nám před očima.
2: Není divu, Barbare. Doufám, že stále platí naše dohoda od minule.
4: Ale jistě, když promluví, smíš si ji odvést.
2: Sedmero moří jsem přeplaval. Poznal tvého otce a porazil proradnou Svingu, nejdražší Nemertis. Sedmero moří jsem přeplaval, abych ti vrátil tvůj začarovaný hlas. Hle, v této mušli byl zajat.
5: Děkuji ti, Matouši. Jsi skutečný hrdina.
4: Moment, tak tohle jsme si nedomluvili. Jestli pak ty nejsi břichomluvec, to bych tě mohl z fleku angažovat.
2: Ještě jsem neskončil. Sedmero moří jsem přeplaval, poznal tvého otce a porazil proradnou Svingu, nejdražší Nemertis. Sedmero moří jsem přeplaval, abych tě zbavil tvého prokletí. Hle, tato kouzelná perla z ostrova Sirén ti navrátí tvou podobu.

0: Tuxte. Ja, ja, Assi. Ondlím.
1: I po druhé ti děkuji, Matouši. Opět můžu chodit po vlastních nohách. Ale všechny dobré věci bývají tři. Nepřinesl jsi mi ještě třetí dárek?
2: Do třetice jsem ti přinesl sám sebe, krásná Nemertis. Chceš mě za muže?
1: Z celého srdce ráda.

Šťastně skončil příběh námořníka Matouše a krásné Nemertis, dcery vládce moří. Ptáte se, co je s Poseidonem? Inu přes den loví ryby a každý večer chodí pozorovat měsícem postříbřenou hladinu zátoky stínů a naslouchat vábivému zpěvu svých sirén. A každou zimu tráví v městě Brémy, kde učí svá vnoučata správně rozhazovat sítě. Ono se řekne moře. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Slyšíte? Moře. Tak krátké slovo. Ale kolik touhy, kolik radosti a kolik poznání se v něm skrývá. A jak mnoho v tom světě nedozírných dálek může člověk znamenat. Jen musí chtít.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Sotva jsem se probudila, ej.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
4: Kouzlím kránu.
2: Otevírám peklo bránu, hej! Ve svém kotli lektvar vám.

这是龙 buff 皮皮。

ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost. Padam, padam, padam, padam.

0: לא לא לא לא לא לא יעס הגשם, יעס התקשם, יעס הגשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: těším, jenom nevím na co vlastně. Ahoj holky a kluci, vítejte v naší Ušounově pohádkové školce, ve které se Ušoun těší. A protože těšení je krásně nakažlivé, tak se těším i já.
0: Ahoj kamarádi, ahoj Jani.
1: Ahoj Ušounku, tak už mi prosím tě prozraď, na co se tak těšíme?
0: Na jeden velký strašidlácký hit. Dneska už by ho pan Pošťák měl určitě přinést. Je to překvapeníčko. Babička ho dávala ve strašidlově na poštu už před 4 dny.
1: Co pak je to za hit?
0: Pozor, poslouchej. Straši holka, straši kluk, všichni chtějí bubli fuk. Každý z nich se hnedka doví, že bubli fuk je pohádkový. Já se tak těším, šišiši.
1: Je, to byla krásná básnička a pohádkový bubli fuk. Já se tak těším, já se tak těším.
2: Dobrý den, nesu balíček pro pana Ušouna Rušouna.
0: Dobrý den, to jsem já?
2: Tak mi to tady podepište.
0: Tak to se u nás posaďte. Mně to ještě hodně dlouho trvá, to podepisování.
1: To nevadí, Ušounku. Vždyť víš, že každý se musí naučit napsat svoje jméno. Každý se musí naučit podepsat a nenarodil se ještě nikdo, kdo by to uměl rovnou. Ani holky a kluci to ještě neumí tak jako dospěláci.
0: Jasně. A tak to mám nápad, holky a kluci. Pojďte si to se mnou zkusit za úkol. Jo, pěkně se podepsat. Ušounův úkol.
1: Perfektní. Takže Ušoun se podepíše panu Pošťákovi, aby mohl dostat balíček a vy si, kamarádi, připravte kousek papíru a něco pořádného napsaní.
0: Tak já píšu. U š o u n.
1: A vy taky pěkně pište, holky a kluci. Pokud zatím umíte napsat jen křestní jméno, napište ho. Pokud už jste takový borci a šikulové, že už umíte i příjmení, napište obě svá jména.
0: R u š o u n. Mám to, pane Pošťáku, prosím pěkně.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Děkujeme.
1: Tak co, jak vám to jde, holky a kluci, skvěle? No to mě nepřekvapuje.
0: A tak vám za tu šikovnost posíláme s Janou písničku. A až se znovu uslyšíme, vezmu vás na kouzelný výlet. Ušounova

0: holčičky a kluci, stále posloucháte moje tedy ošou novou pohádkovou školku.
1: A ani se nemusím ptát, holky a kluci, zda víte, co právě slyšíte, protože to je jasné trhání papíru z balíku, který přišel ze Strašidlova. A já myslím, že než ušou ten zázrak rozbalí, my bychom si mohli zatím zahádat. Co vy na to?
0: Jak se to otevírá? Co jsi říkala, Jani? No to víš, že jo. Jo, zahádejte si. Ušounova hádanka.
1: Dobře tedy, jdeme na to. Mám tu pro vás, holky a kluci, zase připravené tři zvuky a vy je musíte odhalit. Tak tedy, jaké teď slyšíte zvířátko? Tak co, už se přidáš ušounku?
0: Ano, jistě, to jsme poznali, holky a kluci, že ano. 3, 2, 1, kohout, kohout to byl. Jo.
1: Perfektní práce, holky a kluci. A teď uslyšíte dopravní prostředek. Který pak to je?
0: No, ten jsme poznali, že jo, kamarádi. Tak to zase řekneme všichni najednou. 3, 2, 1, vlak!
1: Zase dobře. A na závěr si dáme hudební nástroj. Tak co tohle je?
0: Přesně tak, kamarádi. Víme. Už jen to říct nahlas. 3, 2, 1, tamburína.
1: Pěkné hádání. Všechny vás moc chválím. A za odměnu můžeme vyzkoušet kouzelný bublifuk, co právě přišel ze Strašidlova.
0: To budeš vážně mrkat, Jani. Vypadá sice skoro jako normální bublifuk, ale když do něj fouknu, tak do vzduchu vyletí bubliny. Vidíš, ale ty bubliny jsou jiné, jsou kouzelné.
1: Ano, jsou krásné a barevné a lesklé jako ty, které znají holky a kluci. Jen vypadají, jako by snad bylo něco i uvnitř.
0: No a taky, že je, můžeme se do nich totiž podívat.
1: Jak to myslíš, ušounku, jako nějakým speciálním kukátkem?
0: Ne, myslím osobně, schválně, dotkni se nějaké bubliny.
1: Dobře, a bude to třeba tahle, růžová. Kamarádi, vážně jsme v růžové bublině, co se nám vznáší ve školce.
0: A zrovna tahle bublina, co vybrala Jana jako první, je rozhodně odpočinková. Všude jsou tu krásné měkonké polštářky.
1: Vypadají, jako kdyby byly z cukrové vaty a doslova lákají k tomu, abychom se v nich uvelebili.
0: Ano. A jsou moc pohodlné.
1: A když se podíváme přes bublinu ven, vidíme celou školku růžově.
0: Dokonce i ten nepořádek. Hele.
1: No, máš pravdu, ušounku. A víš co, když jsme se tu tak krásně uvelebili a růžová bublina nás unáší vzduchem, nehodí se nám sem zrovna teď nějaká hezká pohádka?
0: To se ví, že hodí. Pohádka se hodí úplně vždycky. Ušounova pohádka.

0: Dávej přece pozor, divochu jeden. Mohla z toho být bouračka a oba jsme mohli skončit v kopřivách. Slyšíš, blásku?
1: Odpusťte, strejčku čmeláku, já nerad. Jenom jsem se zakoukal.
0: No to vidím, taky jsem si všiml. Motáš se tu a točíš jako káča, když ji děti prohánějí.
1: Koukám, jen tak koukám.
0: Koukáš a oči můžeš nechat na každé sukni. Že ty hledáš nevěstu.

0: Hráčů tu máme dost, hrajeme všem pro radost. A radosti bylo na stráni, na fůry. A těch barev, červené, bílé, modré, fialové a žluté sukénky se natřásaly. Kytičkové panenky se usmívaly a s každým úsměvem vydechly líbeznou vůni. Začaly se překřikovat, vybízet a zvát. Každá chtěla ženicha. Každá chtěla být nevěstou.
1: No ne, strejčku čmeláku, to je děvčat jako kvítí. No,
2: vždyť jsem ti to říkal, jedno hezčí než druhé. Tady si můžeš vybírat. Tak kterou? Tu zlatovlasou s bílou sukní, krásnou kopretinu. A nebo tu černovlásku s červenou sukínkou. Obě to jsou holky jako lusk.
1: Neříkám, že nejsou. Však se také kolem nich točí nápadníků. Ale jsou to, jak bych to řekl, jsou to holky vesnické. A já bych chtěl jinou, vznešenou dámu.
2: Koukáš po lepší nevěstě? Takovou tu opravdu nenajdeš. Tady jsou sice panenky obyčejné, ale milé, že lepších na světě nenajdeš.
1: Já vím, stričku, ale co je to platné? Já už jsem si vyhlédl. Je krásná. Je jako královna.
2: A už jsi s ním mluvil?
1: Nemluvil. Netroufl jsem si.
2: Takže ona o tobě ani neví. Ty jsi pěkný ženich. Ženice chce, nevěstu si vybere a pak se s ní bojí promluvit. Kde pak bydlí?
1: Daleko. Až ve městě. V zámecké zahradě.
2: To si Zochu troufl opravdu moc vysoko. No což, v zámecké zahradě se může najít panenka Majolenka. Tak jak pak jí říkají?
1: Růže. Sukenky má sametové a voní, až se z ní hlava zatočí. Tu já chci. Tu a žádnou jinou. Ale povědět jí to nedovedu. Nevím jak. Bojím se.
2: Jsi pěkný mládenec, ale strachu máš předem víc, než by se do pytle vešlo. Pomůžu ti. Promluvíme s tou krasavicí. Hned poletím s tebou, jen co se naskok zastavím doma. Bydlím tady, pod čípkovým keřem. Můžeš si zatím popovídat s mojí sousedkou. Hodná a milá je jak raní červánek. Co říkáš, planá růžičko? Nechtěla by se zvdávat? Koukej, to by byl ženich. Kabátek bílý, je to bělásek. Podívejme, jak celá zrůzověla.
3: Ale strejčku, co vás to napadlo? Takhle povídat a před cizími.
2: Jak pak cizími, když jsem ho přivedl? Já není cizí. Je to náš kamarád, bělásek. Můžeš mu zatím něco nabídnout. Já jsem hned zpátky.
3: On to strýček čmelák nemyslí zle. Já ho znám. Pořád se dělá z každého legraci. Někteří mu říkají bručoun, ale to není pravda. Bručí jen, když se zlobí. Mohla bych ti nabídnout skleničku šťávy?
1: Ne, děkuji. Já totiž ještě dnes budu na slavné hostině. Protože jsem ženich a jdu za nevěstou. Krásnou, vznešenou. Kam na mne s tvojí šťávou?
3: Promiň, prosím. To já jsem nevěděla. Promiň.
2: Tak už jsem tady. A co pak? Co pak se tu stalo? Ty pláčeš, planá růžičko.
3: Ne, nepláču. To je jen od sluníčka, jak mi do očí zasvítilo. Měj se dobře, Bělásku.
0: Ani vám nemohu na čistou pravdu povědět, jestli se Bělásek s růžičkou rozloučil. Však se po něm čmelák každou chvíli ohlížel a bručel, zlobil se. Ale co se dalo dělat? Slíbil, že s Běláskem poletí pro nevěstu a sliby se musí plnit. Přeletěli louku, přeletěli řepný lán a ještě daleký kus cesty a pak se před nimi objevily vysoké domy. To bylo město a v něm stál zámek s velikou zahradou, která dodaleka doširoka překrásně voněla. Jak by nevoněla, když v ní bylo tolik květin, velkých i malých, obyčejných i cizokrajných. Ale ze všech nejkrásnější byl záhon růží a mezi nimi se na dlouhém štíhlém stonku pyšnila krásou ta nejhezčí. Ani nemusel Bělásek nic říkat, I tak Čmelák poznal, že je to zrovna ta růže, ta jediná, kterou si motýl chce vzít za nevěstu.
2: Tak tohle je ta tvoje? Tu jsi vybral? No což, krásná je, to je pravda. Voní krásně, to je taky pravda. Ale je v ní tolik píchy, že ji pomalu sama ani neunese. Nevím, nevím, hochu. Zkus to. Třeba se mýlím.
1: Když, strejčku, já se bojím. Stydím se.
2: A to jsem čekal. Vidím, že se musím pustit do namlouvání sám. Ale dělám to nerad, velice nerad. Podle mého názoru jsou lepší nevěsty. Dobrý den. Povídám, paní. Dobrý den.
3: To říkáš mně.
2: Jo, komu jinému bych tady říkal, paní. Vždyť to, aby se jeden bál říct, tak obyčejně kytičko, květinko, růže. Jste tu jak královna nade všemi.
3: Ale já jsem královna.
2: Tak to bude zlé, to bude těžké namlouvání. Tuhle kamarád Bělásek by vám chtěl něco povědět.
1: Já bych... Chtěl bych vám... Vy se mi moc líbíte. Chtěl bych vás za nevěstu.
3: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
2: Vám se to zdá málo?
3: No ovšem. Takových by bylo. Byli tady jiní a nepochodili. Vždyť je to přímo nehorázná drzost. No ne. Abyste věděli, tak já jsem růže stolistá. A mezi mé přátele patří slunce i obloha. Já jsem královna květin, která svou vůní i vítr zmámí. Že se kolem mne točí jako bláznivý. A tenhle obyčejný rytíř z Nemanic, tenhle utřinos, si troufám nechtít za nevěstu. Bělásek. Kdyby to byl motýl velký jako dlaň, kdyby byl modrý jako obloha, a zlatý jako slunce a rudý jako mé sametové sukénky, kdyby to byl motýl z dalekých krajů, kde mají věčné léto, pak bych snad bych tu prosbu vyslechla. Ale Bělásek. K smíchu?
2: A já si myslím, že to tak moc k smíchu není. Spíš by vás to mělo těšit. Vždyť je to pěkný chlapík. A hodný.
1: Nezlobte se na mne, krásná paní, ale vy se mi tolik líbíte. Měl bych vás rád.
3: Rád? Ty bys mohl jenom mé sukénky v raníru se prát a na slunci sušit. Snad bys je mohl větrem žehlit jako jeden z mých sloužících. To snad ano. Ale jako ženich. Bělásek patří do zelí. Ach, mám pocit, že tu urážku více neunesu. Jděte pryč. Už ať vás tu nevidím. Nebo si zavolám na pomoc vítr.
2: O něho nemusíte volat, paní. On už je totiž tady. Že mi se bouška. Slyšíš, Bělásku? Musíme rychle domů, aby nám nenamokla křidelka. Tak si pospěš, co pořád otálíš.
1: Jen ještě jednou, ještě naposled se chci podívat na krásnou paní.
2: Pojď, musíme letět, zvedá se vítr. Fouká, fouká. Div nám křidelka nepotrhá.
1: Je, to je hrůza. Co to ten vítr dělá? Trhá královně sukničky a rozfoukává je po celé zahradě. Opírá se o stonek, ohýbá je. Růže se zlomila.
2: A je po kráse i po píše. My to nespravíme. Vítr je vítr, někdy mírný, někdy divoký a zlý. Byl to její přítel, kdo ví, proč to udělal. Musíme spěchat. Pryč odtud.
0: Jen tak tak dolétli Čmelák s motýlem domů. Vítr se jim hnal v patách, zuřil, běsnil. Obloha se pokryla černými mraky, pole, louka, les i stráň se otřásaly duněním. Bouřka přicházela. Jen tak tak se strýček Čmelák schoval do své chaloupky. Unavený Bělásek si sedl na šípkový keř. Stěží si uchoval sametová křidelka. Sotva dech popadal. A tu uslyšel milý hlas.
3: Schovej se pod lístek vedle mne. Tady nezmokneš. Kde pak si to lítal v téhle nepohodě? Jak jsi unavený. Nabídla bych ti skleničku šťávy, ale ty jsi pil lepší u nevěsty a zase nebudeš chtít.
1: Já ani nevíš, jak rád si vezmu. Žízní zrovna padám. A nevěsta? Ani na to nechci vzpomínat. Kde je tomu všemu konec? Ale U tebe je opravdu hezky.

0: Hej, strýčku čmeláku, už vím, kde najdu svoji nevěstu. Tady, na stráni pod lesem.
1: A když po bouřce vysvitlo slunce a kytičkové panenky střásaly ze svých sukének kapky deště a voněly ještě líbezněji, bylo na šípkovém keři o jeden květ víc. Byl bílý a tulil se k růžovému. Bělásek a růžička. Slušelo jim to. Strejček čmelák se spokojeně usmíval, pak rozhoupal modrý zvonec, zazvonil a pohádky je konec.

0: Яні! Яні! Яні! Яні! Яні! Возбудься!
1: Je ušonku, tady to bylo tak pohodlné, až jsem z toho usnula.
0: No, tak honem do jiné bubliny. Takhle by s tebou dneska ve školce už nebyla žádná legrace. Ahoj!
2: Je, tahle se hodně blízká a jako by se tu střídala zelená barva s modrou.
0: Je, ale Jani, tahle bublina je taková skoro trampolínová, superperovací.
2: Já sem chci taky, honem, je, paráda, tak to bychom si tady mohli dneska zacvičit.
0: Ušounovo cvičení. Tak se připravte a představte si, jako by vám taky trošku pérovala podlaha v obýváku, v pokojíčku nebo ve školce, prostě tam, kde nás posloucháte.
2: Tak a jako na správné trampolíně vyskočíme a zase a ještě jednou.
0: A vyskočíme, co nejvíc nahoru nám to jde, aspoň pětkrát, jo?
2: Paráda, jo. A teď zkusíme těžkou disciplínu a budeme skákat na jedné noze a to nejmíň 10krát. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 10krát na druhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Jo, mně to moc nejde. Ale už trošku, jo?
2: No jasně, to se naučíš. Pořádně dávej pozor, ušonku. Takhle a drž co nejvíc rovnováhu. Tak, krásně.
0: A teď?
2: No, teď se krásně uvolníme a pořádně vytřeseme obě ruce a obě nohy na střídačku, jak se nám chce. Tak, vytřes se pořádně, vytřes se.
0: Jo, to mi půjde. Vytřesu jednu ruku, jo, druhou ruku,
2: výborně,
0: jednu nohu,
2: skvěle,
0: druhou nohu. A
2: paráda,
0: že jsme v trampolínové bublině. Třesu vlastně celou tou bublinou.
2: Jo, jo. To je velká legrace.
0: To teda je. Děkujeme, holky a kluci, že jste cvičili s námi, i když zrovna nejste v trampolínové bublině. A my vás za odměnu vezmeme do bubliny, kde hrají písničky.
2: Jo, to je nápad. Tak ta bude určitě nejlepší.

0: a kluci, posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku. Hádejte, hádejte, v které bublině jsme teď?
1: No, hádáte, to neuhodnete. Ve stavitelské. Ušou, ne, nevíš, kde mám tu žlutou kostičku se třemi dírkami?
0: Jani, ty jsi ani nenechala holky a kluky, aby to uhodli.
1: No. No
0: a nevím. Nevím, kde máš tu žlutou kostičku.
1: Je, tady je. Tak, ještě kousek. A hele, mám naprosto úžasný kostkový dům.
0: Hele, já už mám skoro hotovou svou pirátskou loď. Taky tak hrozně rádi stavíte, holky a kluci.
1: Co? Slyším, že ano. Tak to je šťastná náhoda, protože dneska po vás budeme chtít, abyste nám do školky poslali místo obrázků vyfocené vaše postavené výtvory.
0: Může to být stavba ze stavebnice, z kostek, ale klidně i z písku. Nebo z bláta.
1: Ale u toho bláta bych prosila o svolení rodičů. Nerada bych, aby nám začalo chodit do školky vaše zablácené oblečení, že ho máme vyprat. Už on totiž prát neumí a...
0: No jo, jasný, jasný. Holky a kluci ví, že když chtějí stavět z bahna, tak se musí zeptat.
1: Já vím, že nás poslouchají samé šikovné děti, ale to víš, jistota je jistota.
0: Tak Jani, moje krásná pirátská loď by už mohla vyplout a tvůj super dům už taky stojí. No, ale co teď?
1: Teď se mi líbí tamhle ta bublina.
0: No to se nedivím, holky a kluci. V té bublině se totiž zpívá.

0: Jen co jsem se tu ocitla, začalo se mi chtít zpívat.
1: Ale ve stavěcí bublině jsi k tomu snad nespívala?
2: Zpívala.
1: A v té cvičící se zbroukala a zpívala jsi dokonce i u pohádky ze spaní.
2: Ale...
1: Je mi to jasné, tady to prostě musí být. Ušounovo zpívání.
0: A kterou pak si zaspíváme? Počkej, já vím, Ušounku, zaspíváme si tu tvoji.
1: Myslíš tu moji ušatou písničku?
0: Myslím přesně tu. Ráda bych ti ji zaspívala pro radost, protože ty jsi mě dneska vzal na báječný, kouzelný, bublinový výlet.
1: No tu miluju. Tak když si to zasloužím, tak tohle je písnička ušatá.

0: Ahoj pozadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje? Kdo na světě radost zase je?
1: No přece Pušou!
0: Pušou!
1: Pušou!
0: Pušou! Tohle je pí.

0: Kdo si ráno pěkně zacvičí?
1: No to jsem já.
0: Kdo anténou krásně zatočí?
1: No přeci zase já.
0: Kdo o světě skoro všechno ví?
1: Jo, tak to jsem pak já.
0: Kdo nám vždycky hezky napoví?
1: No přeci Ušoun.
0: Tohle je písnička ušatá, k tleskání všechny svádí. Ušoun je kamarád ze zlata.
1: Jasně.

0: Šonku, teď už ale vyber poslední bublinu, do které se podíváme, protože čas letí a za chvilku nám končí školka.
1: Je tamhle, ta je úžasná, ta je boží, pojď.
0: No tak to je ale velká krása. Jsme v bublině plné malilinkatých bublinek. Každá má jinou barvu a právě nás tyhle bublinky úplně pokrývají.
1: Nešimrá to, ale jakoby na mě usedala velká spousta berušek, nebo tak něco.
0: Ušonku, podej mi ruku.
1: Je, to je vtipné, teď máme spojené obublinkované ruce. To jsou teda věci.
0: To teda jsou. To je kouzlo, ale protože každé kouzlo musí někdy skončit, abychom se už mohli těšit na další.
1: Ach jo, no tak dobře, tak teda vystupujem. No tak co se dá dělat?
0: Nic.
1: Kamarádi, jak už Jana říkala, je čas se těšit na zítřejší školku.
0: Určitě si pamatujete, že dneska nemáte posílat obrázek, ale fotku. Fotku nějakého vašeho stavitelského úspěchu.
1: Může to být stavba ze stavebnice, z kostek, z písku, z krabic, nebo z bláta. No prostě z čehokoliv vás napadne.
0: No a pak stačí, když fotku rodiče nebo paní učitelka pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za fotku super stavby odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se báječně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu krásnou písničku. Ahoj.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: a krásné povelikonoční úterý přejeme mezi námi zvířaty. Na jaru je nejkrásnější, že venku už nedrkotáme zubama, no a to se samozřejmě líbí i zvířatům. A tak je jich najednou kolem plno. A ne všechna, i když je potkáváme každý den, si můžeme pořádně prohlídnout. Můžeme se zastavit, být jako pěny, oči na šťopkách a prostě na čumák a na ouška se jim nepodíváme. No a dokonce ani vůbec neodhadneme, kolik nám jich nad hlavami sviští. Tak už víte, jaké zvířátko máme dnes tady na přetřes? Je to netopír, i když záleží, kde nás právě posloucháte. Na Moravě a kolem Brna může být i letopír. Moravsko-Slezsko mu říká večerek nebo večeřálek. Jihozápadu Češi dokonce nedopír. No a myšky mají jasno, je to jejich anděl. Možná trochu podobně to má i můj dnešní host, doktor věd přírodních, Vladimír Hanzel, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Já vás tady moc vítám.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vy vlastně patříte mezi šťastlivce, kteří si netopíra mohou prohlídnout často i zblízka. A co říkáte na to, kolik máte netopír názvu?
1: No tak musím se přiznat, že některé názvy, které jste uvedla, ani já sám jsem doposud nevěděl, ale doplnil bych to asi, takže třeba na Slovensku se jeden druh jmenuje Uchaňa.
0: Uchaňa
1: čierna. A jsou tam ještě další druhy, kterým u nás říkáme vrápenci, a ty se slovensky nazývají podkováry. Podle podkovy, kterou mají na čenichu.
0: Aha, takže jim takhle tu pusinku rámuje jako podkova.
1: Ano.
0: Takže to je vlastně takový skoro lepší název pro toho netopíra, protože ten vrápenec, to je asi spíš od těch vrápencovitých nějakých skal, ne? Nebo?
1: Tak.
0: Že jo?
1: Mně to přijde také hodnější.
0: Jo, je to takový. No tak prosím vás, milí junioři, já jsem to vzala z začátku trochu žertem, ale já miluju netopíry, takže já nemám taky, stejně jako myška, problém vidět v těch roztomilých čumáčcích andílky. No a jeden z vás, milí junioři, kdo se dnes mezi námi zvířaty zapojí, se bude moci taky vynadívat, protože ho tu čeká dáreček. Je to kalendář České společnosti na ochranu, pro ochranu netopírů a je tam hodně portrétů netopírů a různých druhů, které u nás žijí, takže já si myslím, že kdo má rád netopíry, tak ten se bude tetelit blahem, pokud samozřejmě od nás přijde poštou tenhle dáreček. Takže teď už víte, jaké máme téma. Spojení sem k nám je radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199. Těšíme se na vás všichni, to znamená i produkční Daniela Vodrášková, David Janečka, který vybral písničky, a můj host, pan doktor Vladimír Hanzel, zoolog. No a já jsem Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior, a jdeme do lesa.

0: smutnou nudu.
1: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Krásný pořad o zvířatech. Dnes je mým hostem Vladimír Hanzal, zoolog Agentury ochrany přírody Akademie České republiky. Řekli jsme, že si budeme povídat o netopírech. Já jsem řekla, že pan doktor Hanzal je šťastlivec, který si netopíra může prohlídnout zblízka, ale nejen. On je má i spočítané. To je úplně teda nejvíc. Pane doktore, nedávno proběhl v naší republice sčítání netopírů, tak můžete ten projekt představit a jestli pak už máte nějaké výsledky z toho letoška?
2: Tak proběhlo, jak jste říkala, na přelomu ledna února na území celé České republiky. No, ono ve své podstatě se jedná o pokračování dlouhodobého projektu, který načali naši profesoři již v minulém století, okolo roku 1960 a později. Bylo tehdy vybráno 15 lokalit a následně byly přidány další, čímž se počet zvýšil na 23. No a tyhle lokality se vlastně tak sledují už po více než 80 let. A to nám umožňuje na základě zjištěné početnosti dělat i určité analýzy týkající se v skutečnosti, jak moc jsou ty netopíři běžní, jestli nám přibývají, jestli ubývají, nebo jestli se jejich početnost nemění. No, a letos teda proběhlo sčítání rovněž a zatím to vypadá teda, že jsme se trošku vrátili k roku 2004, ten počet nám trošku celorepublikově klesnul. A konkrétní čísla se teprve vyhodnocují. Ale například minulý rok, když se vrátím do roku 2025, tak jsme na zimovištích zjistili téměř 40 000 jedinců 16 druhů.
1: V celé republice?
2: To je v celé republice.
1: Na těch
2: konkrétní údaje letos mám například z Českého krasu, kde jsem se sám sčítání účastnil. No a tam jsme měli asi 3,5 tisíce jedinců, 13 druhů. Téměř 3,5 tisíce jedinců.
1: No to je nádhera. To je teda, kolikže vlastně u nás žije druhů netopíru?
2: Na území České republiky celkem žije 27 druhů netopíru. Respektive doposud bylo zjištěno 27 druhů.
1: Tak, a já chci říct, že když si to představím, jo, jak to tam vypadá v té jeskyni, tak ono si to nemusím představovat. Já mám tady ten kalendář, který bych ráda jednomu z vás poslala, je to dnešní cena. Takže nám můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz anebo volat na 800 199 199 a můžete ho získat. Tak já když vidím, jak jsou tam ty netopíři, jak sardinky, tak mě by zajímalo, pane doktore, jak ono se to dělá, to počítání. No, to nebude snadný.
2: Tak je to celkem fyzicky i časově náročné, protože se to sčítá v podzemních prostorech po některých případech i po řadu hodin. No a v současné době je sčítáme, kontrolujeme pouze vizuálně, to znamená, jenom sčítáme to, co vidíme, z ochranářských důvodů na ně nešaháme, protože to rušení během zimy jim nedělá dobře a takhle jdeme kou dobu v

0: tu kolonii nafotíme a po skončení sčítání ještě dovyhodnotíme tím, že z těch fotek, které jsme pořídili, tak to sečteme. Děláme prostě ten na fotku těm netopírům křížky na hlavu.
1: Jasně. No takže to potom ale je výsledek 100% zaručen, to, když to takhle člověk spočítá po staru, tak se nemůže dojít k žádné chybě. Takže já jenom připomenu, že mým dnešním hostem dnes je pan doktor věd přírodních Vladimír Hanzel, zoolog. Já ještě připomenu tu agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, abyste věděli, odkud k nám náš host dneska přijel, a děkuji všem, kteří nám už poslali svoje dotazy na radiojunior@rozhlas.cz ohledně netopíru, dokonce i jednu fotku. Regino, odkud ta fotka je toho netopírka, mohla bys to ještě připsat? Já ji tady samozřejmě panu Hanzelovi taky ukážu. My si teď dáme písničku a po ní na ty vaše dotazy odpovíme, takže i vy, milí junioři ostatní, můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty, povídáme si o netopírech a je vidět, že i vy, nejenom já a tady pan doktor Hanzel, máme rádi netopíry, ale že i vy milujete netopíry, protože jsme dostali i krásnou fotku od Reginy, která napsala: perfektní host a téma, netopíry totiž miluji. Posílám obrázek zachráněného z chalupy, jsou to chlupatí andílkové s korálkovýma očima, krásná křídla a blízkavé špičáky. My jsme byli zazimovat, netopíry s kroužkem přírodovědným jsou nejlepší. No, takže jak teda, ten má ten příběh, má dokonce ten netopírek zachráněný, že jo? Tak to bys nám mohla popsat, pan doktor se docela zajímal o to, jak vlastně je ten netopírek velký, jestli je větší nebo menší než sýkorka. I to by pomohlo k tomu určení, protože ta fotka není úplně taková jakoby vypovídající, že jo?
1: Jestli je možné nějak dodat informaci o velikosti, že třeba je ten netopír velký, jako je sýkora, nebo menší, tak už asi vím, kam směřovat, co by to mohlo být. Když si je větší, bude to netopír rezavý, jestli je menší, může to být netopír hvízdavý, nejmenší.
0: A tak dále.
1: A to je tak všechno.
0: Dobře, tak třeba nám Reginka ještě napíše, když poslouchá. Justýna se ptá, čekejte, já musím najít Justýnku, kde je. Proč se netopírům říká létající myš a co je pro netopíra nebezpečné? To je zajímavá otázka, že?
1: Ano, ano, ano. Tak proč se jim říká létající myš? Já osobně ten termín nemám moc rád, protože to není myš, je to vlastně zvláštní taxonomická skupina, izolovaná od těch myší v pravým slova smyslu. No ale létající je jednoznačné, protože musíme si říct, že to je jediný savec, jsou to jediní savci, kteří jsou schopni aktivního pohybu ve vzduchu. To znamená, jak já říkám, létají na vlastní pohon. Není to pasivní létání, jako je v případě vakoveverek nebo poletuch, kdy tyto živočichové mají mezi předníma a zadníma končetinama kožovitý lem a při skoku ze stromu na strom ten roztáhnou nohy a ten lem se napne a vlastně oni plachtí.
0: Ano,
1: to netopírne. No. Netopírne, ten aktivně létá a je to jediný, jsou to jediní ze savců, kteří jsou schopni aktivního létání.
0: No, takže vlastně tam to jsou jenom takový kluzáci. A neto, ano, je to tak, netopíři jsou velice výjimeční, že jo, to je jasný. No a teď ještě druhá část té otázky, co je pro netopíra nebezpečné, má nějaké nepřátele kromě lidí?
1: Tak, správně jste řekla, kromě lidí, protože některé zásahy v místech jejich výskytu, třeba na půdách budov, kde ty netopíři vytváří letní kolonie, nejsou šťastné a někdy tu kolonii vypudí. No, ale pokud se bavíme o přirozených nepřátelech, tak musíme vzpomenout sovu pálenou, kunu nebo i lišku, která nám na zimovišti je schopná také dělat nepořádek.
0: Prostě sežrat ty netopíry.
1: Ano.
0: No, to jsou potvůrky, teda samozřejmě, ale je to takový ten životní koloběh. Oni se na ně vyšplhají, i když jsou takhle někde pod vlastně stropem té jeskyně.
1: To jsou druhy, konkrétně ta kuna, která je lezecky velice schopná.
0: Kuna skalní?
1: Kuna skalní i lesní.
0: I lesní.
1: Mm.
0: No, musíme říct, já jsem se vás jako na to ptala tady ještě, než jsme začali vysílat pro juniory, jestli jste netopírolog, ale vy jste říkal, že nejen, že jo? Nejen.
1: Nejen netopírolog, dá se říci, že jsem obecně mamaliolog, to znamená, že se zajímám o savce.
0: O savce, takže
1: o savce obecně.
0: Patří do vaší
1: party. Patří do mé sféry zájmu a mám je také na starosti v rámci mapování a monitoringu u nás na agentuře.
0: Takže kromě toho teda vlastně i ty lišky a i ty další, kdo jste říkal, že by...
1: To už sova pálená.
0: Sova pálená je už je vlastně...
1: Tak, sova.
0: Tak, to už je dravec.
1: Ta je schopná ve výletovém otvoru té letní kolonie na půdě budovy sedět a odlovovat jednotlivé kusy.
0: Mm-hmm, takže takový chytrolínek. Hm? No, dá se říct, že ještě nějaká další zvířata by vás zajímaly. Já z toho cítím, že ty netopíři jsou taková vaše asi láska trochu, že jo?
1: Ano.
0: Což chápu úplně. Ale ještě máte nějakého takového jako VIP zvíře?
1: Tak obecně se zajímám o drobné savce, kam patří i zmíněné myši, to znamená o myšice, hraboše, norníky, rejsky, ješky, no a z těch větších hlodavců pak v současné době asi se nejvíce věnuji křečkovi polnímu, což je hlodavec, statný, dorůstající až přes 30 cm, vážící přes půl kila. A je to druh, který u nás v posledních letech jde s početností dolů, stejně tak i to jeho rozšíření u nás, a nejenom u nás, ale i v Evropě, se snižuje, vlastně stává se ostrůvkovitým.
0: No totiž, abych řekla pravdu, já mám zážitek s křečkem smutnej teda trošku, protože když jsem jezdila do kroužku přírodovědného do Rakovníka, tam jsem taky jako takhle pracovně měla jsem tam kamaráda, který ho vedl ten kroužek, pan Laňka, a kluci, ty už mi sem dneska chodí jako hosti, už jsou to taky doktoři věd přírodních, ale tady to byli kluci, a já jsem prostě mu řekla, že jsem viděla přejetého křečka u silnice. A on se chytil za hlavu a říkal, proč jste ho nevzala, proč jste ho nesebrala, proč jste ho nepřinesla. On totiž taky jako preparoval zvířata a už tehdy pro něj to bylo jako vzácnost. A to je 20 let nebo kolik. To znamená, že já jsem měla za to, že ti křečkové skoro u nás už jako moc nežijou.
1: Když jsme odpočili těm křečkům, tak ano, v minulém století, v polovině minulého století až do 70. let, to znamená do roku 1970, to byl běžný, hojný, místy přemnožený polní škůdce. Poté se díky intenzifikaci zemědělství, to znamená hlubokou orbou, vlivem hluboké orby, vlivem likvidace remízků, polních cest a podobně, tak se jejich výskyt i počet rapidně snížil. Dnes můžeme mluvit o tom, že se jedná o jeden z nejohroženějších prvků fauny České republiky. To znamená, je to jedno z nejohroženějších zvířat žijících na území České republiky.
0: Takže vidíte, milí junioři, že dneska se tady dozvíme spoustu zajímavých věcí, nejenom o netopírech. Mým hostem je Vladimír Hanzel, zoolog. My se samozřejmě k netopírům po písničce vrátíme. Já jenom připomenu náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes s Vladimírem Hanzelem, zoologem, si povídáme o netopírech a já tady mám konečně příběh toho netopírka od Reginky. Tak, byl menší, spadl z pergoly a my jsme ho zanesli opatrně do křoví. Máma nechtěla, abychom na něj sahali a prý přináší vzteklinu. Tak a pozor, to je asi taky možná trochu otázka do pranice.
4: Tak, jestli byl menší, tak platí to, co jsem říkal o tom, že to je z největší pravděpodobností netopír hvízdavý nebo nejmenší, nebo může být ještě z této skupiny jižní, a nebo netopír Saviův, ale ten spíše ne. Ale abych se vrátil k té otázce, k té druhé části otázky, tam zazněla ta vzteklina, což je aktuální problém, i ve vztahu k manipulaci s těma zvířatama, s těma netopírama. Netopíři, musíme si přiznat, mohou přinášet vzteklinu.
3: Ale
4: mohou.
3: Já jsem slyšela, že to je nějaký jiný druh.
4: Je to jiný typ lisaviru, který není přenosný, neměl by být přenosný na člověka. Tak. No. Ano, čili a to za prvé. A za druhé, proto bych nevytvářel nějakou paniku, a za druhé, těch pozitivních netopírů na tenhle serotyp vztekliny, když to řeknu hodně jednoduše, tak bylo v České republice doposud jenom 6. A jenom u dvou v případě pokousání člověkem. Proč to tady takhle obšírně trošku rozebírám? Je důležitý s tím netopírem v případě nutnosti manipulovat, ale vždy v rukavicích, aby nedošlo pokousání.
3: Jasně. Kousnout by mohl, to je jasný, protože prostě člověka se bojí, že jo?
4: Ano.
3: A teď, když ho odnesli opatrně do křoví, jo... Tak udělali dobře? Nebo
4: křoví není nejlepší, křoví není nejlepší místo na vypouštění netopíru obecně. Lepší by bylo dát ho někde na půdu, jestli jsou otevřený vikýře, nebo do sklepního prostoru, pokud tam je vletový výletový otvor, nebo ho položit na stromovou dučinu.
3: Mm-hmm. No. Tom křoví ho nejspíš asi někdo ulovil, bych řekla. To není možná úplně vhodná ta. Ale stejně děkujeme za tu fotku a doufáme, že i vy všichni ostatní byste pomohli netopírkovi v nouzi, ale jak říká pan zoolog, radši si vám ta rukavice, takový ta pracovní tatínkovi rukavice,
4: ano,
3: který používá třeba na dřevo nebo tak. My máme netopíry dosti často na verandě, jako... Oni se tam nějak večer třeba usídlej, ale my na ně nesaháme nikdy, protože oni zase večer odletí. A protože to víme, tak je necháme v klidu spinkat přes den. Jo, takže i to se vám může stát, jo? Takže nepanikařte.
4: Ano.
3: Nepanikařte a nechte je spinkat.
4: To přesně tak.
3: A teď pozor. Chodím do ekocentra, píše Bára, kde jsme vyráběli budky, které používají k vyvedení mláďat, Budky se nenatíraly, protože netopíři mají dobrý čich a do natřené by se neubytovaly. Pan vedoucí je dával na kmeny stromů, do biokoridoru, hloučila do parku. Tak. A teď já to totiž slyším prvně, že by se dělaly budky pro netopíry, ale vy asi ne, že jo?
4: Je to tak. Existují speciální budky určené pro netopíry, které se od těch ptačích liší tím, že nemají ten kruhový otvor, ale je dole taková spára udělaná, která teda pro ty netopíry představuje vletový otvor do místa úkrytu. Oni to tím svým sonarem, k čemu se můžeme ještě vrátit, tak oni to vidí, cítí a zalétávají tam. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že do všech vyvěšených budek nalítnou nám hned netopíři a všechny budou osazeny. To opak je pravdou, to obsazení se pohybuje okolo 10-20% maximálně, ale kde se to používá také, a je to důležité, a to jsou případy zateplování budov, kdy se uspávají ty původní jejich komory, kde jsou v létě nebo v zimě. A v těchto případech je možné uvažovat o náhradním opatření, kdy se teda dům zateplí, ale můžou se vyvěsit tyhle budky buď to přímo na ten dům, anebo v blízkém okolí na stromy.
3: Aha.
4: A dokonce v poslední době se nám ukazuje, že můžou nalítnout i do těch ptačích budek a vyvádět tam normálně mláďata.
3: Takže budky ano, Báro, perfektní, děkujeme moc za tenhle příspěvek. Máte ještě možnost i vy nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz.

0: pořad mezi námi zvířaty. Mým hostem dnes je zoolog Vladimír Hanzel. Povídáme si o netopírech a přišel dotaz, čím se netopír živí. A já jsem měla připravený dotaz, proč jsou netopíři pro nás a naši přírodu tak důležití. A já si myslím, že to je skoro jedna a tatáž otázka.
1: Ano, dá se to rozhodně spojit. Takže ty naši netopíři žijící u nás jsou téměř výhradně, nebo to výhradně hmyzožraví. To znamená, že se neživí skoro ničím jiným než hmyzem. Nejenom létajícím, ale hmyzem i lezoucím po zemi, po listech, různě. Tady právě s tím souvisí ten význam jejich v naší krajině, v naší přírodě, protože jsou schopní lovit obtížný z hlediska lidského hmyz, jako jsou komáři nebo mouchy. Zároveň ale jsou schopní lovit i polní škůdce, čili i z hlediska, řekněme, pěstování plodin je to významné.
0: No.
1: A samozřejmě k tomu přispívá i jejich způsob života, kdy oni rodí jenom jedno mládě, výjimečně dvě nebo tři. No a takovýto živočichové jsou velice citliví, protože se nerozmnožují způsobem myší, čtyřikrát do roka 10 mláďat, ale mají jedno mládě jednou ročně a tudíž, pokud dojde v prostředí, kde oni se vyskytují k nějakým zásadním změnám ve vztahu k likvidaci vodních nádrží, používání insekticidů a podobně, tak se to projeví na jejich početnosti a tím, že jejich početnost jde, se snižuje nebo se zvyšuje, tak my můžeme usuzovat i na kvalitu toho životního prostředí. A abych nezapomněl, abych to doplnil, aby informace byla kompletní nebo téměř kompletní, a zjiští letopíři jsou významným opylovačem plodin. To znamená, pokud bychom se jich zbavili, tak ty plodiny, jako je banán, nemá kdo opilovat.
0: No, já jsem někde četla, že kdyby ze dne na den zmizeli ze světa netopíři, tak by hmyz sežral napřed to, co jíme my a pak i nás. A byli bychom v háji. Takže asi jste to částečně potvrdil. No a teď jde o to teda ještě, je tady dotaz od Radka. Jo, už jsem to našla. Říká se, že netopíři se motají lidem do vlasů, ale je to hloupost, píše Radek.
1: Máš pravdu. Je to hloupost z jednoduchého důvodu. Protože mluvili jsme už o jednom přizpůsobení netopírů, kterým je schopnost aktivního letání. Druhým zásadním přizpůsobením jejich adaptací je způsob orientace v prostoru. Jsou to noční živočichové, musí se nějak orientovat. No a my ten způsob orientace nazýváme echolokace, sonar, no můžeme mluvit víceméně o radaru. To znamená, že oni vydávají pro naše ucho lidské neslyšitelné signály, které se odráží v prostoru od překážek nebo od létající potravy. No a ty signály se odráží a netopíři je vnímají ušníma bolcema a získávají tak představu o prostoru, v kterém se pohybují, a ta představa je natolik přesná, že do těch vlasů opravdu by se zaplétat neměli. Je to pověra staršího historického data.
0: Ano, pověry nás jenom šidí, blbce dělají z čestných lidí, říká Ivan Mládek. Takže je tady ještě jedna věc, když člověk sedí doma na zahradě a pozoruje netopíry nad hlavou, znamená to, že jsou někde v okolí jeskyně, ve kterých oni potom budou zimovat, anebo poletí někam daleko si najít to místo pro zimní spánek?
1: Ano, tak za prvý musíme zmínit, že netopíři nejsou jenom jeskyní. Že netopíři žijí v podzemních prostorech, to znamená v jeskyních, žijí. Vyskytují se v zimě, ano?
0: No, v zimě, jasně.
1: V jeskyních, ve štolách, ve sklepeních, ale řada druhů, skoro polovina, je jiného ražení, která upřednostňuje stromové dutiny. A v těch je schopna tvořit letní kolonie, kde se rozmnožují a zároveň v těchto stromových dutinách jsou schopní přečkávat zimní období ve stavu hibernace, bez potravní nabídky, to je období, kdy nelétá hmyz. No a druhá část té otázky se týká migračních schopností, tak tady musíme říct, že rozlišujeme tak asi tři skupiny netopírů. Jedna je taková stacionární, vědecky řečeno, to znamená, že se pohybuje na malé ploše, ta subpopulace. Druhý jsou střední migranti, říkáme, ty lítají do 100 až 500 kilometrů a pak dokonce jsou druhy, které jsou během jedné sezóny přelítnou tisíce kilometrů přes území celé Evropy.
0: Tak a vidíte, milí junioři, co jsme se tady dneska všechno dozvěděli. Tohle ku příkladu jsem já ještě vůbec nevěděla. No a díky mému hostu, zoologovi Vladimíru Hanzelovi, už to teď vím.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o netopírech a je potřeba, abychom jednomu z vás poslali dáreček. Máme 12 e-mailů, takže můžu poprosit svého hosta, pana doktora Vladimíra Hanzela, aby mi pomohl s tím losováním, nějaké jedno číslíčko od jedničky do 12.
1: Tak jestli to může být takto, tak já jsem narozen prvního, takže pro mě jednička.
0: Pro mě jednička? No tak jednička je... je Bára. Protože Bára nám napsala první. Ne Bára, počkejte. Byla to Regina, která miluje netopíry a zachraňovala toho netopíra z té pergoly. Tak to je jednička. Takže pošleme netopírka, teda kalendář s netopírkama a teď teda pošli prosím tě adresu, abychom věděli, kam to máme poslat. A my si, protože jsme si povídali o těch letních koloniích, tak máme čas, kdy se blíží. Já si myslím, že v červnu už u nás na chalupě ty netopíři někde se takhle zakolonizují. Tak mohli bychom něco k tomu říct, aby je lidi nechali v klidu si to tam vlastně odbít to hnízdění, i když se to nemenuje hnízdění, že jo?
1: Ano, netopíři nehnízdí, vytváří letní reprodukční rozmnožovací kolonie. No, netopíři teď v dubnu, během dubna už se probouzí definitivně ze zimního spánku a budeme-li se bavit o samicích, tak ty nám letí na své letní rozmnožovací kolonie, které můžou být ale různého charakteru. Jsou druhy štěrbinové, to bude asi váš případ na té chalupě.
0: Ano.
1: Jsou druhy vyžadující volný prostor na létání. No a jsou druhy dokonce, které se dobře přizpůsobily městskému prostředí a obývají naše sídliště v různých městech. No a často je samozřejmě večer je můžeme vidět, ale pokud je nevidíme i přes den, v podvečerních hodinách, v ranních hodinách se o jejich výskytu můžeme přesvědčit tím, že je prostě slyšíme. Oni vydávají zvláštní i pro lidské ucho slyšitelné signály, jako je pískání, takový...
0: Mňam, mňam, mňam, blaskání,
1: děkuju. A zároveň škrabou po těch stěnách těch ukrytů, čili to je signál toho, že by jsme tam mohli mít někde letní kolonii netopíra.
0: A nebojte se, netopíři odletí na konci léta, takže buďte na ně hodní a já bych, protože máme minutku do konce, tak já bych chtěla ještě připomenout, že vaše společnost pořádá výpravy za netopíry.
1: Ano, to je ta Česká společnost pro ochranu netopírů. No, pořádáme Mezinárodní noc pro netopíry, kde je veřejnost seznamována se životem, ochranou a dalšíma aspektama života netopírů. A zatím teda se ten seznam jejich tvoří s tím, že já vím o dvou, kde budu sám účasten a to je 4. září na Plzeňsku v Bělé nad Radbuzou, 11. září poté to bude u Chýnovské jeskyně. Přesný seznam se bude během jarních měsíců dávat dohromady a najdete ho na webové adrese www.ceson.org.
0: Tak, mým hostem dnes byl doktor věd přírodních, pan Vladimír Hanzel, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Já vám moc děkuju za tohleto krásné povídání, mohlo by být mnohem další a já doufám, že se tady ještě někdy uvidíme, uslyšíme. Díky.
1: Vůbec není zač, já rád. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj. Novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat. Včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina, všechny zdraví Klárka Nováková a na mě se tady směje čerstvě ostřihaný Norbert Svoboda. Ahoj Norberte.
2: Ahoj Kláro.
1: To jsme řešili tady včera, že jsi měl na hlavě takový obrovský květák.
2: No, ten zmizel naštěstí.
1: Ten už zmizel, takže dneska tady se mnou bude opět moderovat 14-letý dětský moderátor, který za námi přijíždí jen občas, protože nebydlí v Česku, ale bydlí
2: ve Švýcarsku.
1: Konkrétně?
2: Já bydlím u Curychu.
1: U Curychu. Hmm. Je to tam hezký?
2: Je to tam hezký. No, i když přírodu bych tam úplně nehledal, ale je to hezký.
1: Jak to?
2: No tak ta známá příroda, ty hory, to je víc na jihu.
1: Mm-hmm. Tak možná za chvilku se dozvíme, jak to vypadá okolo Curychu. To je nějaká písnička okolo Hradce, ne? Z malé zahrádce. Rostou tam tři růže. No to je jedno, to si zpíváme potom. Důležitý je, že jsou před námi opět
2: zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Čeští středoškoláci uspěli na Mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z Gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlem hmyzu. Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiádě v létě 2029.
1: Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába daurského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Objevili ho dnes pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice, zároveň mu zastřihli letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu.
2: Na zítra bude polojasno až oblačno, obědině přehánky, pované západní vítr rychlostí až 20 km/h. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Tak to byla skupina Yes Brothers, dva bráchové, kteří zpívali hitovku Mám tě rád. Norberte, máš taky nějakého sourozence?
1: Mám dva sourozence.
0: Bráchu, ségru?
1: V oboje a v oboje starší.
0: V oboje starší a taky si zpíváte takhle někdy spolu?
1: Jednou se nám to povedlo, ale už to je taky chvilku zpátky a tím pádem asi moc ne.
0: Jasně. I písničky si budete moct objednávat v našem živém vysílání a to...
1: Na e-mail skazovna@rozhlas.cz, no a nebo samozřejmě na telefon číslo 800 199 199.
0: Těšíme se na vaše oblíbené hity, taky nás samozřejmě zajímá, jak trávíte úterní odpoledne 21. července roku 2026. Já celý tento týden vysílám tady s vámi na Rádiu Junior a ráno, teda od 8.30 ráno, už tady máme příměstský rozhlasový tábor, takže zdravím všechny děti z příměšťáku, které možná teďko poslouchají. Doufám, že se těší na to, že zítra sem za námi přijdou. A vy si budete moct poslechnout naše rozhlasové vysílání s dětskama z příměšťáku už v 10 hodin zítra ráno a taky v 10 hodin ve čtvrtek ráno. A dozvíte se, co tady jako děláme na rozhlasovém příměstském táboru. Co si myslíš, Norberte, co tady děláme s dětma?
1: No tak už si prozradila, že budete vysílat.
0: No jasně, takže si vyzkouší poprvé naživo, jaké to je, když si člověk sedne za mikrofon a musí něco říct, když mu tady svítí červená.
1: No a v tom případě asi děláte nějakou přípravu, si myslím.
0: No tak to jo, částečně ano, máš pravdu, že vlastně se děti šly podívat po rozhlase, podívali se na to, co tady je, kdo tady pracuje, takže jsme se třeba šli podívat za editorkou nebo za šéfredaktorkou, dokonce za generálním ředitelem Českého rozhlasu, ale taky jsme se šli podívat za přenosáky, což jsou chlapíci, co mají takový obrovský auták. Ten je plný tady těch všeho, co já tady mám, co tady mám, tadyhle ty kliky, kterými pouštíme písničky a nevím co všechno a mikrofony, tak tam toho má ještě mnohem víc. A vlastně v přenosovém vozu jezdí mistři zvuku, nebo takzvaní přenosáci. Dojedou třeba k nějakému koncertnímu sálu, kde vystupuje třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Oni musí natáhat všechny kabely těm jednotlivým hudebníkům, že jo, co tam hrajou v tom orchestru, musí ke každému tomu hudebnímu nástroji dát nějaký mikrofonek. No a potom, když oni tam hrají, tak vlastně to všechno natáčí, jde tam to těma všema možnýma kabelama, no a potom to ještě musí zmixovat, takže mají každý třeba housle mají svůj vlastní kanál, violončela, já nevím, basa, a zpěvačka a tak dál. No a potom, když to je tak, to ještě poslouchaj, jo, když je to živě, tak to musí v přímém přenosu prostě vychytávat, aby třeba housle nebyly moc nahlas nebo moc potichu, jo, takže to tam všechno štelujou chodáci. A potom třeba, když to ještě dělají na později, tak to ještě domixovávají, přemixovávají, aby to pěkně, krásně, jako hezky znělo, aby to jako bylo pěkný. Tak na ty jsme se šli podívat. No a děcka si třeba stoupli ven, kam jim dali mikrofon a pak povídali něco venku a my jsme je slyšeli v tom přenosáku, takže to byla docela sranda. A dokonce tam mají i kameru, takže my jsme i viděli, co tam venku dělají. Takže to jsme si užili, takže to jsme byli v přenosovém voze. No a taky se děti v těch rádích rozdělili a to vám vlastně řeknou zítra, protože vlastně proč já bych to měla říkat dneska, když nám to řeknou oni, že všechno zítra, viď, Norberte?
1: Takže spoiler na zítřek nebude.
0: Nebude. Poslechněte si to. Ráno. Teda ne ráno. Dopoledne.
1: V deset.
0: A pro někoho je to ráno. V kolik vstáváš v létě?
1: Já vstávám normálně v 7. Já...
0: Takhle brzo?
1: Já nedospávám.
0: Fakt? Takže ty jsi skřivan.
1: Jako někdy to dává zabrat, někdy stávám, nebo většinou o víkendu, takže v prázdninách stávám ve 8, ale teďka tenhle týden jsem stával v 7. Mm-hmm. Včera jsem stával ještě dřív. Ale snažím se před 8 vylíst.
0: A jak to máte vy, volejte nám. Nás to prostě zajímá, my se rádi s vámi povídáme, takže naše bezplatná telefonní linka
1: je 800 199 199,
0: nebo můžete psát na e-mail
1: radiojunior@rozhlas.cz.
0: No a za chvilku vám řekneme, na jaké super hosty se můžete těšit dneska, když jsme nejdřív vyspojlovali ten zejtřek, tak pak jim vám řekneme, že se budeme povídat dneska s někým po 19. hodině, jako vždy. A udělá to radost všem, kdo mají rádi filmy. Máš rád filmy?
1: Ne.
0: Tak to jsem si zvolila dobrýho spolumoderátora na dnešní den teda.

0: Posloucháte úterní klub Rádia Junior, zdraví vás Klárka.
1: A Norbert, ahoj.
0: Slibovali jsme, že si budeme povídat o filmech, a to proto, protože po 19. hodině nám přijde zajímavý host, bude to žena. A mě zajímá, jestli si Norbert udělal přípravu na naše vysílání a ví, kdo přijde a o čem bude mluvit.
1: PR manažerka filmu.
0: PR. Manažerka, public relations.
1: My jsme tady v těch anglicismech, že jo?
0: Jo, vlastně, vy to říká. A jak to říkáte vy ve Švýcarsku?
1: My to myslíme hezky německy PR, takže...
0: PR. A jak dál? Manažer? To se řekne německy jak?
1: To zase potom jdeme do té Anglie za manager.
0: Takže řeknete PR manager, jo?
1: Jo.
0: Vy jste vtipálci ve Švýcarsku. No dobře, takže PR manager a manažerka herců, filmařka Gabriela Wagner, která nám prozradí, jak se zrodí filmový hit, protože ono nestačí jenom zapnout kameru, natočit příběh a přidat titulky. O film se musí někdo postarat i potom, aby se o něm vědělo. Představit ho, vyprávět o něm a nalákat lidi do kina. No a právě to dělá filmová PR. Já to řeknu anglicky, specialistka Gabriela Wagner. A s ní si budeme povídat, protože ona se svojí agenturou Mia Production dělá propagaci fakt jako hodně známých filmů. Ty na filmy nekoukáš, ale možná, že posluchači, co nás teďko poslouchají, tak budou znát třeba film Princezna stokrát jinak, Cukrkandl, Žachanda, pohádka Hodinářův učeň, nebo už takový drsnější film Vyšehrad, to si neviděl? No, to je dobře, protože to je pro starší. Banger nebo Aristokratka. No a ona vlastně se stará o to, aby se o těchto filmech vědělo, natáčí třeba behind the scenes. Víš, co je behind the scenes?
1: Vím.
0: Co?
1: No, když se natáčí, když se natáčí o natáčení filmu.
0: Přesně tak, takový ty věci ze zákulisí a tak dál, tak to taky dělá Gábinka. No a mě bude zajímat třeba, jestli by dokázala vůbec spočítat, s kolika slavnými osobnostmi se zná, protože ona prostě zná snad jako všechny český herce, to je jako neskutečný, ale i zahraniční. Protože třeba měla možnost spolupracovat na filmech třeba s čínskou filmovou produkcí. Takže z Číňany, když přijdu něco točit. Nebo spolupracovala taky při natáčení filmu o slavném polárníkovi Roaldu Amundsenovi, což je taky teďko hitovka. Takže na to se těším, protože se dozvíme spoustu jako zajímavostí právě z toho zákulisí a vůbec třeba nám prozradí nějaký třeba pikantní historky z natáčení, nebo já nevím, dozvíme se něco určitě od Gabči. Máš taky připravený otázky, udělal jsi domácí úkol?
1: Ne, upřímně ne.
0: Dobře.
1: Vždycky, když jsem se připravoval, no už to je nějaký pátek zpátky, tak já jsem typu otázky nikdy nepoužil, takže já to dělám vždycky spontánně.
0: Je skvělý, že to vlastně dokážeš, že dokážeš se vlastně naladit na to, o čem se zrovna povídáme a potom se vlastně zeptat tak, aby to se dělo. Protože je fakt, že když jsou dva moderátoři, tak ono je to těžký, že jo? Kdyby třeba já jsem se ptala na něco a ty na něco úplně jako jinýho, tak by nám to skákalo zprava doleva, že jo?
1: A potom by se to zase vrátilo k tobě a
0: ano.
1: No.
0: Takže prostě si poslechněte, jak to dopadne po 19. hodině. Až za námi mi přijde Gábina. Máš nějaký oblíbený film, i když teda na filmy nerad koukáš?
1: Já jsem asi zůstal klasicky u Patá Mata, hele.
0: Fakt?

0: Takže jsi se moc neposunula od dětství.
1: Moc ne. Já už upřímně ani nevím, kdy jsem na tom byl, takže...
0: Aha. Takže ty vůbec nekoukáš na televizi?
1: Já se vůbec nekoukám na filmy, no. Tak televizi...
0: Ale na tu triály třeba jo, jakože...
1: Co?
0: Nic, teď kdyby jste kouká někdo na webkameru, tak vidí, že jsem si tady vytáhla takovou bambulku, kterou mám přidělenou k šatům, takže teď už to teda nevím, no.
1: Jak se za tím počítačem najednou vylesku z látky?
0: Dobře, tak tohle budu muset dát asi mojí mámě, ať mi to zašije, a pokračujem dál v povídání. Evidentně dala jsem tady písničku Pat a Mat a rovnou jsem si zničila šaty. Skvělý. Holky a kluci, řekněte mi prosím vás, jakou písničku, teda spíš jakou pohádku máte rádi vy, nebo jaký film? Zavolejte nám to, nebo nám to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a já vám za to dám nějaký dárek.
1: Co nás čeká?
0: Co nás čeká? Jaký dárek?
1: Posluchače.
0: No, protože dělám hit parádu Rádia Junior, tak bych dala nějaký merch z hit parády. A nebo nějakou hezkou knížku.
1: Tak určitě volejte a
0: Takže pište. Takže volejte, pište váš oblíbený film nebo pohádka.

0: Posloucháte Rádio Junior, je tady s váma Klárka, Norbert a taky Honzík, kterého zdravíme. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den.
0: Jak si užíváš prázdniny?
1: Dobře.
0: Co pak děláš?
1: No, já jsem v Malešicích a jsem na cestě do Bily. Tak jsem si říkal, není tam náhodou Klárka, že by jsem si jí poslechl a taky, že jo?
0: No tak super, tak to mám radost. A to posloucháš, jako když jsi na cestě do Bily, tak to posloucháš jakože, jak to posloucháš, v mobilu nebo?
1: V mobilu přes můj rozhlas.
0: Aha, a sluchátka máš
1: přes
0: na uších?
1: Přes můj rozhlas.
0: A sluchátka máš na uších?
1: Ne, já to mám normálně.
0: Nahlas, takže jako všichni, kteří jdou kolem tebe, teď slyší naše vysílání, jo?
1: Ano.
0: Tak to je sranda, tak to je dobrý, to budeš mít, až půjdeš v obchodě?
1: Jo, to asi ne, protože tam je jiný rádio, tam je zase rádio Byla.
0: No jasně, tak to by se tam možná trochu tlouklo, by se divili, že by si taky sám vysílal svoje vlastní rádio. Ale tak to je prýma, že takhle posloucháš třeba i když jsi někde na cestách. A mě by zajímalo, protože jsme to tady řešili s Norbertem. Máš nějaký oblíbený film nebo nějakou oblíbenou pohádku?
1: Mimo ně.
0: No jasně.
1: Mimo ně, prostě nějaký legrační pohádky.
0: Mm-hmm, no tak.
1: Ale můj Tomáš zná prostou pohádku, mm-hmm. Film a on mi to chtěl pustit a já, že ne, že mm-hmm. ne.
0: Aha. No vidíš.
1: Protože já nesmím slyšet prostý slova.
0: No jasně, to my tady v rádiu taky nesmíme říkat, protože to se nedělá v rádiu. No skvělý, tak máš rád Mimo ně, to je perfektní. A teď si přeješ nějakou písničku?
1: Ano.
0: Jaká to bude?
1: Slza lhouta záruční.
0: A komu ji budeš posílat?
1: Mámě, protože je hodná na mě a kupuje nám třeba něco k jídlu a další.
0: Jasný, nějaký takže, dobroty. Hmm.
1: Jo, a nejradši bych jí obejmul.
0: No tak a máš jí blízko nebo daleko?
1: No, mám jí blízko, ale a ona neposlouchá teď Radio Junior, ale my si to pustíme zpětně.
0: Jasně, tak maminku taky pozdravuj a pouštíme písničku. Měj se krásně, ahoj.
1: Naschle.

0: Dneska po 19. hodině za námi přijde Gabriela Wagner, se kterou si budeme povídat o filmech. Já se na to moc těším, o nejrůznějších filmových pohádkách, o tom, co se teďko točí. A já jsem teď úplně se zděšením zjistila, že Norbert neví, co to jsou Mimoni. Norberte, jak je to možný? Prostě Mimoni, to je legendární film.
1: Já jsem to znal pod jiným názvem, nebo jiným názvem. Já to znám pod Minions ano. Z angličtiny, protože tak se to používá v němčině a v češtině já jsem to nikdy neviděl. Takže
0: máte Já padouch? Jako znáš, ono se to totiž v češtině jmenuje Já padouch, ten film.
1: To mi nic neříká.
0: To není možný, na to se budeš muset povinně podívat. Mimoni se poprvé objevili ve filmu Já padouch, neboli Despicable Me, to znáš? Taky ne.
1: Já znám jenom ten název.
0: Ale do příště, než půjdeš ke mně, koukneš se na Mimoně. Tak poprvé se to objevilo v roce 2010. Mimoni mluví speciální řečí, která se jmenuje mimonština. A je to směsice slov z angličtiny, španělštiny, francouzštiny a italštiny. A tušíš, co mají nejradši?
1: Banány.
0: Banána, přesně tak, a ještě gelato, neboli zmrzlinu. A ještě občas říkají monjour. A znáš i třeba hlavní postavy Mimoňu nějaký? Kevin, Stuart, Bob, evidentně neznáš. A jsou miliony let staří. A já jsem se teďko byla podívat na ten nejnovější film o Mimoních v kině, kde se najednou stanou hvězdami Hollywoodu a jsou z nich známé filmové hvězdy a točí prostě filmy. Takže to bylo taky hodně zajímavý. Tak Mimoně zbožňuju, to je fakt jako moje oblíbená filmová postavička Mimoň. A pozor, představ si, že já jsem jednou dokonce ušila Mimoně. Normálně jsem ušila takovýho toho menšího tlustýho s dvěma očima. Ne, s jedním okem. A jsem si normálně to našla někde na internetu. Koupila jsem si žlutý a modrý prostě nějaký ty látky. No. Nějaký flís nebo něco takového a ušila jsem si Mimoně.
1: A vyplnila to vatou? Nebo?
0: A vyplnila jsem to takovou speciální vatou, když si chce člověk vyrobit plyšový zvířátka. Takže holky a kluci, pokud se aktuálně nudíte, máte prázdniny, nebo se ani nemusíte nudit, prostě jenom hledáte nějakou zábavnou aktivitu a rádi třeba šijete. Já vím, že ono to zní jako divně, ale mě třeba by nebavilo šít jako něco, já nevím, tričko třeba asi.
1: A mě třeba jo.
0: No vidíš, tak ty si můžeš ušít tričko, ale já, protože jsem taková duší stále dítě, tak já jsem si ušila, já nevím, třeba v nějakých 28 letech jsem si ušila Mimoně.
1: Tak... Pokud hledáte nápad, ušijte si Mimoně.
0: Ušijte si Mimoně, nebo sami buďte Mimoni. A řekněte nám, jaký další film máte rádi, zavolejte nám na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, protože je tady prostor i pro vaše písničková přání a my vám rádi zahrajeme to, co rádi posloucháte. A jaký song si myslíš, že dám teď?
1: Mimoni.
0: Jasně, bude to hitovka z filmu Já padouch a jmenuje se Happy a zpívá úžasný americký zpěvák Pharrell Williams.

0: tak to byly Mimoni, písnička z filmu Já padouch. A já jsem zvědavá, jaký oblíbený film mají holky, které se nám právě teď dovolali do vysílání Rádia Junior. Tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak se nám holky představte.
2: Tak já jsem Kája.
3: A já jsem Emička.
0: A kolik je vám let?
2: No, tak mě je 13.
3: A mě je 8.
0: A odkud voláte?
2: Tak my voláme z Čechtic.
0: To vůbec nevím, kde je. To je nějaký městečko, nějaká vesnička?
2: No, vesnice ve Středočeském kraji.
0: Tak zdravíme tam. A užíváte si tam prázdniny u babičky nebo něco takového?
3: Ano.
0: Ty jo, tak to je super. A máte nějaký oblíbený film, když je to naše dnešní téma, nebo pohádku?
3: Trolové,
0: jo, Ježkovi zraky, ty já mám taky ráda. A máte nějakého oblíbeného trola?
2: No tak asi pro mě Poppy, protože je taková veselá a energetická.
3: No, já taky.
0: Skvělý. Já už jsem tady dokonce i našla písničku o trolech, takže si ji tady vyhazuju a nechávám si písničku Justina Timberlakea, kterou vám potom taky zahraju. Ale vy máte jiné písničkové přání, tak jakou písničku chcete, abychom vám pustili my?
2: Debut od Cat's Eye.
0: A to je vaše oblíbená skupina?
2: No, ne, ale chtěli jsme jít, protože teďka máme jako mezi oblíbenou tu písničku, takže...
0: Jasně. A posloucháte někdy hit parádu, a nebo třeba teďko star parádu, kde vám pouštím 13 super songů ze severských zemí, ať už je to Dánsko, Norsko, Švédsko a další.
4: Island.
0: Ten bude teď, ne, ten byl? Bude? Byl? Bude? Byl? Bude? Bude teďko v sobotu. Island bude. Tak, no povídejte.
2: No, většinou to posloucháme, ale teďka jsme na to neměli moc čas, protože jsme byli na dovolené.
0: Jasně, tak určitě si poslechněte ty jednotlivé díly, protože když si vyberete vždycky tu písničku, která se vám líbí a napíšete mi, proč se vám líbí ta písnička, kterou si vyberete z té 13 těch hitů, tak na konci prázdnin já to všechno dám dohromady a v září vyhlásím výherce 7 obřích balíčků plných merče, třeba od Lollipops a spousty dalších zpěváků a zpěvaček z hitparády. Takže fakt to poručuju si to poslechnout. A třeba tam taky objevíte nějaké super tipy na písničky, protože mě to fakt překvapilo, že v Dánsku, v Norsku, ve Finsku je spousta písniček, které jako znám z rádia. A vůbec se nevěděla, že to je z těchto zemí. Já jsem si myslela, že to je třeba z Ameriky nebo tak. A přitom to jsou úplně super hity. Tak doporučuji tohle. No a ještě holky, vy mi doporučte, nebo nám všem, jak vy si zkracujete třeba prázdninovou nudu, nebo co děláte o prázdninách, když se chcete zabavit?
2: No, tak já většinou chodím ven a tam prostě dělám... To mě prostě baví, třeba jako tancuju, nebo jako já dělám obzvlášť gymnastiku, takže prostě zkusím se naučit nějaký nový gymnastický cvik a když to mi nepomůže, tak si půjdu lehnout.
0: Lehnout? Tak to je dobrý plán na prázdniny, si člověk prostě lehne. Aha, a jak dlouho vydržíš jako ležet takhle?
2: Já dokážu ležet celý den.
0: Takže si jako, že se jako ráno vzbudíš, jo, nasnídáš se. Už ještě v posteli, nebo jdeš?
2: Ke stolu už.
0: Ke stolu, dobře, takže jdeš ke stolu. A pak?
2: No a pak se zkusím prostě jít ven a prostě když jsem jako unavená, tak už si jdu zase lehnout.
0: Tak si jdeš lehnout, dobře. A pak je oběd.
2: No, najím se tak máme takový ještě doma polední klid, takže zase si jdu lehnout.
0: Zase si lehneš, dobře.
2: Pak jdeme zase ven, tam děláme teda někdy něco jiného, někdy jdeme i na výlet a prostě takovýhle ty věcičky. No a pak je večeře a pak si jdu zase lehnout.
0: Ty jo, no to zní jako úplně parádní prázdninový program. Co sestřička? Nebo kamarádka?
2: Neví.
0: Sestřička nebo kamarádka? Je to sestřička nebo kamarádka?
2: Ségra,
0: osmiletá. Ráda taky jenom leží nebo radši neleží?
3: Neležím.
0: Neleží, jasně. A máš ještě nějaký hračky? Protože já mám 8letýho syna, ten si teďko strašně rád hraje třeba s Rubikovou kostkou, se jí chce naučit složit. A rád si hraje s různýma zbraněma, no prostě kluk, klasika.
3: Tak. Já si hraju.
0: Jo, a s čím si hraješ? Co máš, jaký máš hračky?
3: Třeba s panenkama.
0: Já jsem si, holky, hrála s panenkama asi do 14 a pak jsem si na ně šila ještě si v oblečení. Mě to hrozně bavilo. Jako, takže jako, no, že bych si hrála klidně i dneska. A kdybych měla holku teda, mám syna, kdybych měla holku, tak víte, co by mě bavilo? Udělat si takový ten pokojíček pro panenky. To máš? Cože? Máte? A co tam máte v tom domečku?
1: No. Máme tam úplně nahoře postýlku, potom jdeme takový po schodech a tam je vlastně takový jakože obývák. A potom místo schodů tady máme výtah. A to je lidi dolů a až pojedeme dolů, je tady výtah a vedle toho je koupelna.
0: Tak to je krásný. A je to jako takový to barbínovský růžový, anebo to má jiný barvy?
2: No,
0: takový.
2: Prostě všechny barvy tam jsou.
1: Jo.
0: No tak to zní naprosto skvěle. A já se úplně, já někde ještě furt mám u dědy a u babičky, jako v domku. Tam někde prostě musí být ještě taky můj domeček pro panenky, co jsem měla tehdy. Tak, ale ten nebyl takový ten růžovej. To bylo ještě po mojí mámě, co měla, že jí to někdo udělal ze dřeva. Prostě postele a nějaký ty stolky u toho. A já jsem si potom pod to dala takovou nějakou bednu, nějakou přepravku a tam jsem si dala další postel. No to mě strašně bavilo. Prostě my holky rádi bydlíme, že jo? Že si rádi děláme takhle domečky.
3: Jo.
0: No, to mají holky. Co mají kluci, Norberte? Vláčky.
4: To jsem já. Ne, já do té kategorie nespám, protože kluci hrajou fotbal, tím pádem... Mám pocit, aspoň u nás to tak je, bylo, takže já jsem do té kategorie vůbec nespadal. Já jsem se koukal na vláčky.
0: Jasně. A máš takový nějaký ty železnice doma? Že si
4: mám z Lega železnici. Mám z Lega železnici. Doma máme ještě od mýho strýčka, máme starou železnici, jak jde ještě proud těma kolejema.
0: Aha.
4: Tak to máme, ale jakože moje železnice, mám dva vláčky z Lega.
0: Aha, tak toho moc nemáš teda. No, máš nějaký jiný hračky ještě po sobě? Jako...
4: Já mám X-Tun Lego.
0: Takže si stavíš prostě.
4: Já jsem stavěl.
0: A co jsi stavěl?
4: Já jsem si stavěl město. Já celý moje dětství jsem expandoval, zboural a potom zase postavil dál svoje město.
0: A nějaký jako domečky, nebo já nevím, co jsi tam stavěl, jako nějaký konkrétní domy, já nevím, nebo hasičskou zbrojnici, policajty, věžák nějaký, obchod?
4: Já měl ty sety, tak nejčastěji jsem měl policajty a po mém bratrovi jsem měl, nebo mám ještě, krabici, velkou krabici s všema různýma kostkama, tak jsem se vždycky stavěl autíčka, nebo ne autíčka, ale takový vozidla, který všechno umějí.
0: Holky, to bylo. Taky si něco stavíte?
2: Taky z Lega.
0: A co?
2: No, tak já, když jsem byla menší, tak já jsem prostě do huby taková prostě to, takže já jsem si stavila pódia a vytvářela jsem si své vlastně jako zpěváky a tak a dělala jsem koncerty.
0: To je dobrý.
2: Takže tak. No a co to je mi?
3: A já si stavím takový domečky a hlavně si takový s panačkama na rodinu.
0: No tak to je krásný, holky, já taky si děsně ráda stavím, i teď. A já jsem zase si třeba našla, ještě jak Áďa, když byl malej, tak měl takový, máme, prostě jsem nakoupila strašně takovýho toho dupla. A já jsem někdy viděla, že z toho dělají si jako krajinu, jo. Takže já si vlastně stavím z těch jednotlivých kostiček, že dávám třeba vedle sebe různý odstíny modrý a vytvoří mi to jako vodu, třeba jako nějak jako moře nebo něco, pak tam zase dávám různý odstíny zelený. a stavím si tam jako stromy a domeček a zase takový a kytky tam dávám a vypadá to fakt jako kdyby si měl třeba vodopád a vedle toho něco, jo, a je to hrozně pěkný, takže tady to mě taky baví, takže si taky těším, až si zase někdy zahraju a hlavně teďko zahrajem vám, holky, takže mám pro vás písničku od Kecaj, debut, a vy mi řekněte, komu ji budete posílat.
2: Tak asi mi to bude posílat mojí nejlepší kamarádce.
0: Která se jmenuje? Anetce. Anetka. Takže zdravíme Anetku. Děkujeme, že jste nám zavolali a budeme rádi, když nám zavoláte po 19. hodině, až tady budeme mít hosta a budete se moc zeptat na to, co vás zajímá a třeba i něco vyhrát, jo?
2: Tak jo.
0: Tak zatím, ahoj.
4: Ahoj.

0: Guys.
1: Tak to byla skupina Kecaj, která je hodně populární, protože se objevila v jedné reality show, která byla, je možné ji sledovat stále na Netflixu. Ty máš nějaký dlouhý nohy? To byly tvoje nohy?
2: Já to byly moje nohy.
1: Norbert, který vyrost za tu dobu, co sem chodí do Rádia Junior, tak si tady dal nohy dopředu a už se tady kopeme pod stolem. To je sranda. Takže já jsem na to koukala, na tu reality show, a bylo to zajímavé, protože tam bylo strašně moc holek z různých koutů světa a všechny se museli jakoby sejít, nebo prostě byly to jako konkurs, takže tam museli vybrali ty nejlepší, a teď oni se od rána do večera učili naprosto jako skvěle tancovat, zpívat, jo, trénovali je tam ti nejlepší profíci v oboru, a potom byla jednotlivá vyřazovací kola a vznikla z toho skupina Kecaj, kde je 6 zpěvaček z různých koutů světa a takhle zpívají takovýhle písničky, a připadá mi, že jsou docela dost populární, protože často si je někdo tady u nás na Rádiu Junior přeje, a už jsme je taky měli v hitparádě Rádia Junior, ale ty si o nich taky určitě neslyšel, že ne?
2: Ne.
1: Protože ty kromě toho, že nekoukáš na filmy, Norberte, tak ty ani neposloucháš hudbu.
2: Ne, moc ne. To asi. Já jsem šprt.
1: Jak se to projevuje, hele?
2: Ne, já...
1: Takže se učíš.
2: Ne, já... Ne, jako...
1: Dobře, neučíš se.
2: Neučím se.
1: Ale máš samý jedničky.
2: Tak samý ne, ale jsem spíš... Jsem
1: nejlepší ze třídy.
2: Kluk ze třídy. Mhm. Druhej nejlepší dohromady.
1: Máte tam nějakou holku, která se hodně učí ještě víc?
2: Ne... Ne,
1: se to tak střídá, buď jako ty, anebo ona.
2: Ne, jako ona je vždycky první, ale to neznamená, že se hodně učí, stejně tak u mě. Já se naopak učím hodně málo.
1: Aha, protože ti to jde samo.
2: Mně to jde samo, mně ty věci přijdou logicky. Ale co jsem s tím chtěl říct je, že já svůj čas nestrávím posloucháním, nebo vlastně jo. Ale já poslouchám francouzštinu, na to, abych se ji naučil.
1: Aha.
2: A tím já strávím svůj čas.
1: A co posloucháš ve francouzštině?
2: Já poslouchám francouzský rádio.
1: A co tam povídají?
2: Já, jak tady máme Český rozhlas Plus, tak něco podobného, že tam je prakticky celou dobu zprávy.
1: Takže ty posloucháš jenom, jak tam celou dobu jenom mluví?
2: Jo.
1: A třeba jako o politice?
2: No, přesně tak.
1: O historii. A posloucháš to ve francouzštině?
2: Poslouchám to ve francouzštině, protože se jí chci naučit, a nejlíp, všem se nám to už povedlo, nejlíp se řeč učí posloucháním.
1: Řekni nám něco francouzsky.
2: Bonjour, je m'appelle Norbert et je suis très content d'être ici.
1: Co jsi nám řekl?
2: Že jsem moc rád, že jsem tady.
1: Ty jo, teď nám to řekni německy, protože ve Švýcarsku to, holky a kluci, já nevím, jestli to víte, ale ve Švýcarsku se nemluví švýcarštinou, to prostě neexistuje, jako stejně jako američtina. Ve Švýcarsku je jednak němčina.
2: Přesně tak.
1: Tou mluvíš nejvíc, že jo?
2: Tou mluvím dennodenně.
1: Tak něco řekni.
2: Já, so wie gesagt, ich bin sehr froh, hier zu sein. Und wenn ihr es im Dialekt wollt, ich bin sehr froh, dass sie chosch weiterreden.
1: Takže jsi řekl, teď jsi mluvil švýcarským dialektem?
2: Oboje. Jak s dialektem, tak bez dialektu.
1: Mm-hmm. Řekni nám jedno slovo v němčině, jakoby bez dialektu, bez toho švýcarského jako přízvuku, a potom to řekni, jak to říkáte ve Švýcarsku.
2: Tak já řeknu asi nejznámější slovo ze švýcarštiny. Bez dialektu bych to překládal asi jako Küchenschrank. Jako skřínka do kuchyně.
1: Küchenschrank.
2: Němci nevyslovují R. Oni dělají něco mezi ráčkováním a nevyslovováním.
1: Řekni to ještě jednou.
2: Küchenschrank. Ve Švíc, s dialektem, aspoň tak, jak se mluví v Curychu, by to bylo Chuchichaštli.
1: Cože? Ještě jednou to řekni.
2: Chuchichaštli.
1: Chuchichaštli. Že když tam půjdeš prostě něco si vyndat jako v kuchyni, tak to bude chuchichaštli.
2: Myslím, že jsem to v mém dennodenním životě ještě nepoužil. Dobře, my doma mluvíme česky. Je to oblíbené slovo na to, aby se ukázalo, jaká je švýcarská, nebo jak se mluví ve Švýcarsku německy.
1: Že to je jiný, úplně jiný slovo prostě.
2: Většina Němců, když se Švýcaři baví, jim nerozumějí, i přesto, že je to vlastně taky němčina.
1: Jasně.
2: No.
1: To je jako, že když třeba Čech poslouchá někoho z Brna. Nebo spíš ze Slovenska, dobře.
2: Tak ale Slovákům rozumíš.
1: Trošku, no, jo, to jo. Takže tam myslíš, že to ještě horší, jo? Nebo že to je něco jako mezi čeština a polština třeba?
2: No. Jako úplně polština to není, ale hodně k polštině.
1: Něco mezi slovenštinou a polštinou.
2: No.
1: Takže to je takhle. Ale pozor, ve Švýcarsku se mluví teda německy, francouzsky to se učíš.
2: Ano.
1: Ale pak se tam mluví v některých kantonech, což jsou jejich vaše švýcarské regiony, se mluví italsky.
2: Ano.
1: Umíš něco italsky?
2: Gelato.
1: Gelato, to mimo ní taky. A
2: pizzu bych ještě taky dal, ale ne. Dobře, my naštěstí mě to teda teďka skončilo, ale my jsme měli teďka 2 roky povinnou latinu.
1: Mm-hmm.
2: Tak a i s tou francouzštinou, takže něco, když někdo mluví hodně pomalu, jako čeština, slovenština, tak něco člověk chytí,
1: mm-hmm.
2: ale neumím italsky.
1: No a umíš rétoromansky, což je poslední jazyk, kterým se mluví ve Švýcarsku?
2: Neumím, to je ještě přimějce z latiny, ale latina mi nejde.
1: Nejde. Takže je něco, co ti nejde?
2: Latina a tělocvik.
1: A co je horší?
2: Tělocvik.
1: Tělocvik. Umíš kotrmelec?
2: Jo, ten zvládnu. Ale tak já dělám sport ve smyslu lyžování, kolo, ale co já nesnáším, říkal jsem to, fotbal, prostě týmový sporty, to není nic pro mě.
1: Jasně, takže jsi spíš solista.
2: Já jsem spíš solista.
1: Tak holky a kluci, určitě poslouchejte i dál, my si dáme písničku od Tali Němcové a pak budou zase zprávy a spousta dalších zábavných záležitostí.

0: Rádia Junior.
1: Bylo 18 hodin, všechny zdraví Klárka.
2: A Norbert, ahoj.
1: Máme pro vás další dávku informací s datem 21. července roku 2026.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlem hmyzu. Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě 2029.
1: Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába daurského. Pták se zahrady unikl minulý týden. Objevili ho dnes pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice, zároveň mu zastřihli letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu, potvrdil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
2: No a zítra bude polojasno až oblačno, objediněle přehánky. Povane západní vítr rychlosti až 20 km/h. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, máme tady Klárku, máme tady Norberta a Norbert si sem přinesl něco.
1: Já jsem si sem přinesl hračku, jak
0: tak
1: jsme
0: povídej,
1: to tak měli.
0: Povídej.
1: Hele, je to tak. Každý den z Prahy třikrát, z Prostějova dvakrát, Český hydrometeorologický ústav do oblohy vypustí meteorologický balón, což je takový velký balónek. Myslím, že nahoře má potom průměr 1,5 metru ten balónek.
0: To je hodně velký. To je velký jako třeba nějaký dítě, co chodí do 5. třídy.
1: No.
0: Tak velký je ten balón. Nebo možná do 6. třídy. Nebo možná i do 7. třídy. Záleží, jak je velký.
1: No a ten je naplněný heliem, tím stoupá a potom, když je nějak vysoko, tak už je tak velký, že praskne a potom spadne na zem. Přes provázek je na tom balónu přidělená takzvaná sonda. To je zařízení, který měří teplo, já si to tady přečtu, měří to výškové teploty, vlhkost vzduchu a vítr. No a je to takhle malá bílá věc, je to z polystyrénu a když ji člověk otevře, tak v tom jako první najde dvě baterky.
0: Aha.
1: Což ty jsem vyndal. Což je zajímavý, když si veme, že dohromady pětkrát denně se takhle do vzduchu vypouštějí baterky.
0: Aha.
1: To znamená 10 baterek denně.
0: To je dost teda.
1: To je dost. No a to je to balon a když to praskne, tak to spadne dolů. No a problém na tom je, že se nějak nedá řídit, kam to spadne. Tím pádem to spadne někam, ale jsou lidi, jako třeba já, co jsem s tím začal, který tyhle spadlý sondy hledají. Za A je to zábava a za B tím člověk teda odstraní tenhle, musím to říct, odpad z přírody. No a naštěstí to není náhoda, jestli ho člověk najde nebo ne, ale jsou programy, který zvládnou přečíst, co tahle sonda vysílá, protože ona vysílá i svoji aktuální polohu a jsou i prognózy, kam doletí, takže tím se to dá mnohem lehčejc, než kdyby člověk to musel náhodně hledat, se to dá najít a já mám i takovou součástku, která se přes vlny zvládne připojit přímo k té součástce nebo k té sondě, což je praktický, aby člověk věděl, že ta sonda tam opravdu je a nehledal něco, co tam ve skutečnosti už dávno není. Musí se ale říct, že tady v Česku to máme lepší, než třeba v tom Švýcarsku, když si o tom tak povídáme.
0: Jasně.
1: Protože v Česku je to tak, že když ta sonda je nová a šla do a letěla poprvé, tak se dá poslat zpátky do Prahy, odkud se ty sondy posílají a když je sonda nepoškozená, takže se dá použít znova, tak člověk dostane odměnu 250 korun. Když potom ale letí po druhý, tak už se musí vyhodit, takže dá se použít jenom dvakrát. Ve Švýcarsku to tak není. Ve Švýcarsku, když je jednou poslaná do vzduchu, tak už je konečná a když ji někdo najde, tak stejně jako na téhle stojí, že se má vyhodit. Já tady mám s sebou jednu, která už byla jednou
0: tak mě ještě
1: poslána. Já ti ukážu, ona je teda otevřená. Normálně by to takhle bylo zakrytý.
0: A to je jako tadyhle ta krabička je připnutá k tomu balónu, který
1: tak
0: vyletí. A proč vlastně, co dělá ten meteorologický balón v tom vzduchu?
1: Ten meteorologický balón je na to, aby tu sondu vynesl do toho vzduchu a dělá se to proto právě, aby se vědělo, jakou máme teplotu, v jaký vejšce, protože to zároveň i měří, jak je to vysoko a tím víme, kolik je
0: v tisíci metrech nad mořem, co se vždycky říká, že jo?
1: No, tak víme, jaká je tam teplota. A tím, že se to dělá v Praze třikrát denně, v Prostějově dvakrát denně, tak se ví v ty časy, kolik je tam, jaká je tam teplota. Ví se ale zároveň i, jak silný je vítr. a jaká je vlhkost vzduchu.
0: Aha, hele, a když to takhle vyletí, můžou ten balon nějak ovládat? Asi nemůžou, co? Ten
1: nemůžou.
0: Si prostě letí, jak chce. A jak oni teda ví, že je zrovna, jak je vejšce?
1: Ona, když se na to koukneš, tak ono to má, ono je blbý to hledat, ale ono to má senzory. To je ta, pro vás, je to taková polystyrenová krabička. Z toho v top je taková zelená destička a z tý vykukuje, myslím, že je to naopak, z tý vykukuje, já to složím, to je v pohodě.
0: To je Rubikovka, vykukuje, to teď dělám
1: denně. Ne, je to naopak.
0: Jo, dobře.
1: Nech to, já to potom udělám. Z toho vykukuje taková kovová anténa z obou stran, ale z tý jedný vykukuje taková širší a na konci... má tam různý senzory, jak se na to koukám. Vypadá to jako takový krabičky, které jsou na tom přidělaný, na takovým bílým pásku. No a to jsou senzory, které zvládnou i... já to nedělám. Ale já myslím, že se to měří podle tlaku, který tam je. Protože čím vejš je člověk, tím menší je tlak.
0: No, zní to naprosto úžasně. Kdyby to někoho zajímalo, může si to přečíst, třeba je nějaký návod, kde si může přečíst, kde teda, nebo jak má hledat tadyhle ty speciální sondy.
1: Určitě je to někde na webovkách od Českého hydrometeorologického ústavu, asi bych zadal do vyhledávače rádiosondy Český hydrometeorologický ústav. A když tak, jak jsem zmiňoval, jsou programy, které ukazují, kde zrovna sondy jsou ve vzduchu, tak ta nejoficiálnější na to je radiosondy.info. Tam se ukazuje aktuální poloha všech sond po celém světě.
0: A když ji najdete, tak dostanete 250 korun.
1: V Česku.
0: V Česku. Tak držíme palce.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát se vydáme za papuchalky. Víte, kdo jsou papuchalkové? Jde o mořské ptáky z čeledi alkovitých. Existují tři druhy papuchalků a všichni si jsou velmi podobní a nepřehlédnutelní. Jsou černí nebo černobílí, podsadití a mají velký zobák a zářivě zbarvené nohy. Žijí ve velkých koloniích na útesech a ostrovech a svá krátká křídla využívají nejen k létání, ale taky k plavání. Papuchalkům se přezdívá mořští papoušci a pro jejich kolébavou chůzi taky mořští klauni. Dokáží poměrně rychle létat až 88 km v hodině a mávnou křídly i 400krát za minutu. Fascinující taky je, že tito mořští ptáci dokáží používat nástroje. Například papuchalk severní používá nástroje k údržbě těla, třeba klacík k tomu, aby se poškrábal. Papuchalci mají relativně malé mozky a vědci si mysleli, že jejich kapacita na používání nástrojů nestačí. Nejspíš se ale mýlili. A papuchalci jsou tak prvními mořskými ptáky vůbec, kteří nástroje do svého života zařadili. Papuchalkové se živí převážně malými druhy ryb, ale dají si i korýše, měkkýše a požírají i zooplankton. Za potravou se potápí, a to do poměrně velké hloubky, až 60 metrů. Pod vodou pak vydrží až 5 minut. Papuchalková horní a dolní polovina zobáku se pohybuje nezávisle na sobě a svírá tak různé úhly. Ryby může papuchalk nosit i napříč. Jeho jazyk a horní čelist jsou pak poseté spoustou drobných trnů, což mu umožňuje udržet v zobáku i více než 10 rybek najednou. Za rybami nalétá papuchalk i desítky kilometrů. Je to pro něj velmi namáhavé a může se u toho přehřívat. Naštěstí ale jeho velký zobák odvádí přebytečné teplo z těla. Nejblíže naší zemi žijí papuchalci severní. Můžete na ně narazit na pobřeží severní Evropy nebo třeba na Islandu. Řekneme si teď něco konkrétního právě o tomto druhu. V době rozmnožování se jejich zobák rozzáří. Samcům i samicím v tomto období doroste rohovinová vrstva zobáku, která nádherně barevně září. Je to pro ně něco jako svatební šaty a slouží jim při svatebních rituálech. Pomocí zobáku a silných nohou si papuchalci vyhrabávají taky nory. Na konci nory je hnízdní komůrka, kam kladou jedno vejce. Dříve byli papuchalci hojně loveni pro maso. Dnes je lov značně omezen. Papuchalci mají ale i zvířecí predátory. A navíc kvůli nadměrnému rybolovu ubývá drobných druhů ryb, kterými se papuchalci nejčastěji živí. Ohrožený papuchalk se ukryje do nory nebo odletí na moře. Pokud je chycen, brání se energicky zobákem a ostrými drápy, takže se rozhodně bije na maximum. I tak ale papuchalkové ubývají. Doufejme ale, že se podaří jejich počty zase zvýšit. Jsou to nádherná stvoření. Já měla možnost je pozorovat na útesu na Islandu a byl to úžasný zážitek. Holky a kluci, pokud chcete o papuchalcích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, tak mi určitě napište váš tip a možná se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a s Norbertem. My jsme se teď koukali, jestli nám náhodou někdo píše do vzkazovny. A co jsme zjistili?
1: No, hádejte, nepíše.
0: Nepíšete nám, jak to, že nám nepíšete?
1: To by mě taky zajímalo. Šup, šup.
0: Šup, šup, napište, protože my vám teďko pustíme za chvilku, nebo nám můžete zavolat, my vám pustíme čtení na pokračování. Tam už nemůžou být písničky, že jo, na přání. Potom možná jednu bychom dali, jako mezi čtením a hlavním hostem. Po 19. hodině za námi totiž přijde filmová odbornice Gabriela Wagner a budeme probírat slavné filmové pohádky, kterým ona dělá PR manažerku, což znamená, že vlastně pořádá různé setkání pro novináře, slavnostní premiéry, všem vysvětluje, v čem je to skvělý, rozumí si s herci a tak dál, takže to probereme zákulisí filmů. Ale jak jsem řekla, nikdo nám nevolá, tak víš, kdo nám zavolal.
1: Povídej.
0: Honzík, takže zdravíme Honzíka. Ahoj Honzíku.
2: Dobrý den.
0: Tak to si hodnej, že na nás takhle myslíš. Už jsi se vrátil z nákupu nebo jsi ještě pořád někde na cestě?
2: Ne, už jsem se vrátil z nákupu s mámou a teď se koukám na video, teda na video, ale živý.
0: Na naše vysílání.
2: Do Rádia Junior.
0: Jasně, tak my ti máváme na webkameru. Ahoj, ahoj. A jestli chceš, no, tak na tvoje přání můžeme změnit barvu studia, jo? Máš takovýhle privilegium.
2: Ano.
0: Je tady Norbert, ten má rád zelenou, že si to dobře pamatuju. Tak jsem ti dala zelenou. Ale Honzíku, ty to teď můžeš změnit, tak jakou bys chtěl barvičku?
2: Tak fialovou.
0: Fialovou, dobře, takže já vypínám, přehazuju možná ano na fialovou a za chvilku se ti to zobrazí, ono je tam trochu zpoždění na té obrazovce, ale za chvilku vidíš nádhernou fialovou barvu. Máš už i taky nějaké nějaké písničkové přání, super, anebo...
2: Jo, já bych rád...
0: No.
2: Já mám písničkové přání a chtěl bych zahrát písničku ještě jednu pro mámu, protože já na ní myslím a je tak hodná, že jí pořád obejmu a dám jí, a až skončí tahle písnička, tak jí obejmu, dám jí pusu.
0: No skvělý. To je krásný, když má člověk takhle rád svoji maminku. Já taky zdravím svoji maminku, která je teď někde v Karlových Varech a pupí prameny. Hadí pramen a já nevím, všechny tam prameny, co jsou v lázních.
2: No a chtěl bych písničku, tu bych chtěl písničku, tak...
0: Máš vymyšleno nebo můžu dát já nějakou?
2: No... Už vím asi. Slza... Já se zeptám mámy rychle, jo?
0: Ale slza už byla, takže to musíme dát něco jiného.
2: Jelen ještě jednu noc.
0: Jelen, dobře. Takže dávám jelen a jdu se podívat, jestli tady něco od jelenu vyskočí. Ostatně, Honzíku, jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře?
2: Zvíře moje nejoblíbenější je žirafa, protože včera se narodila v nějaký zoo žirafa. Teď nevím v jaký, ale na Nově to dávali.
0: No super, tak to se na to koukneme tady s Norbertem, kde se narodila žirafa a jdem ti pustit jelena.
2: Ano, a dejte to do zpráv hlavně.
0: OK, tak jo, měj se krásně, ahoj.
2: Naschle.

0: Posloucháte Radio Junior. No a nadešel už čas pro čtení na pokračování. A teď to bude první díl a já jsem zvědavá, jestli se bude líbit i Norbertovi. Akorát mi se to tady normálně, Norberte, tak blbě zobrazilo, že nevidím první dva řádky. Co s tím budem dělat?
1: Interpretovat, vymýšlet.
0: Jak to, že se to nechce ukázat? To jsou někdy vám takový zajímavý věci. My jsme dřív měli na Rádiu Junior skřítka, nebo ještě ho pořád máme. Znáš Ušouna Rušouna, že jo?
1: Znám.
0: Klasika. Takže Ušoun Rušoun, ten nám tady to vždycky někdy takhle hezky poplet a koukám, že už zapracoval i dneska, ale už je to v pořádku. Už se to zobrazilo správně a já vím, kdo to byl. Nebyl to Ušoun Rušoun. Byli to záškodníci vesmíru, protože normálně teď nás čeká první díl pětidílné četby, který se jmenuje Záškodníci vesmíru a dozvíme se, kdo chce zničit planetu Zemi a proč. Seriál o mazaných mimozemšťanech, kteří se chtějí zmocnit planety Země, udělat z ní hloupustinu a vyhnat lidi, napsala Klára Vlasáková, režie Vít Malota, účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Natálie Drabiščáková, Viktor Dvořák a Vojtěch Hrabák. Tak si to pěkně užijte a doufejme, že budeme pak vysílat, když tady úřadujou záškodníci. Tak si jdeme pustit a doufám, no vidíte, tady mi to taky přehodili ty záškodníci, tak kamarádi, přátelé, doufám, že naše četba pojede.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Vítejte u dalšího dílu naší talk show To nevymyslíš, kam si zveme lidi, kteří mají pěkně ujeté teorie o světě, kde žijeme. Takže teď nikam nepřepínejte a zůstaňte u nás, protože jen tady si budete pořád nevěřícně opakovat
4: To nevymyslíš.
3: A jako první hostku bych rád přivítal paní inženýrku Jarmilu Spurnou, která má opravdu, jak to říci, bombastickou zprávu. Já vás vítám, Jarmilo. Vy jste nedávno na svých stránkách publikovala jeden těžko uvěřitelný objev, ale hezky po pořadě. Čemu se věnujete?
5: Dobrý den. Já se specializuju na zachytávání a dekódování vzkazů z vesmíru.
3: Co to znamená?
5: Snažím se zjistit, jestli ve vesmíru neprobíhá nějaká mimozemská komunikace.
3: Kolik let už to tak děláte?
5: Už skoro 20.
3: A výsledky?
5: Tak to je těžké. V tomhle oboru je to běh na dlouhou trať.
3: Chápu, ale stejně. Řekněte nám, jaké jsou vaše dosavadní výsledky. Kolik vzkazů už jste zachytila?
5: No tak, dosud se všechny signály ukázaly jako slepé cesty.
3: Kdo by to byl řekl, co?
5: To se ale všechno změnilo minulý týden. Tehdy jsem zachytila signály, které po dekódování dávaly perfektní význam. Jednalo se o rozhovor mezi dvěma či více bytostmi z jiné galaxie. A tyto bytosti mezi sebou probíraly dost hrozivou věc. Z mého příkladu jasně vyplývá, že se chystají přicestovat sem k nám na Zem.
3: To fakt nevymyslíš.
5: A mají v úmyslu Zemi osídlit a lidstvo vyhnat. Argumentují tím, že si Zemi vyhlídli dřív, že si ji prý dokonce rezervovali nebo tak nějak. A proto na ní mají právo. Plánují zamořit vodu, půdu i ovzduší.
3: Ano, to je ještě zajímavá teorie.
5: Ne, to není teorie.
3: Ale hlavním problémem je, že se na tenhle váš hoax chytlo spoustu lidí a začali ho šířit po sociálních sítích.
5: Promiňte, ale to není žádný hoax. Můžu vám ukázat záznamy, pak taky svoje analýzy. Všechno to tu sebou mám, můžu to dokázat, já přece nejsem blázen. Mně jde o to, abychom byli schopni se na tuhle situaci připravit. Promysleli si strategii a taky vůbec zvážit, jestli bychom se s těmi bytostmi nemohli nějakým způsobem domluvit. I proto jsem se rozhodla tady veřejně vystoupit. Chci, aby...
3: Ano, mně je jasné, že vy a řada dalších tomu věříte, ano. Ale my ostatní se prostě spolehneme na zdravej selský rozum. Protože řekněme si, přátelé, kolikrát se nám už stalo, že by na Zem přicestovali mimozemšťané, kteří by ji chtěli potají rozvrátit? Nechte mě hádat. Ani jednou.
6: Příšerný pořad.
4: příšerný, ale poučný.
6: Záškodnická mise s cílem obsadit zemi. Lodní deník kapitánky Hermíny. Zápis první. Právě jsem zhlédla lidskou televizní show, kde vystupovala žena, která zachytila a rozkódovala naši komunikaci. Jde o velmi nemilou skutečnost. Na druhou stranu zpráva o naší cestě nepronikla do hlavních informačních kanálů. Takhle si lidé můžou pořád myslet, že se jedná jen o nepodložený dohad. To hraje v náš prospěch, což si uvědomují všichni členové a členky posádky. Příště si ale musíme dávat pozor, o čem spolu mluvíme. Už nemůžeme dopustit, aby se další zprávy o naší misi rozšiřovaly. Dnes jsme si naposledy zrekapitulovali, co a jak budeme na planetě Zemi dělat. Plán je velmi jednoduchý. Před nějakým časem jsme si planetu jasně zamluvili. Dokonce jsme ji v souladu s vesmírnou úmluvou poplivali uhlíkem, aby bylo jasné, že se jedná o území, na které si děláme nárok. Nicméně, než jsme se na ní dostali, vyrašilo tam cosi, co současní lidé pyšně nazývají životem. Bohužel podmínky pro tento život jsou pro náš druh zcela nevhodné. My nejlépe prospíváme v pustinách a suchu. Je tedy nutné odstranit tuto politování hodnou chybu, která spočívá v prostředí, jimž se říká lesy nebo voda. Podle našich informací to naštěstí vypadá, že lidský druh je velmi zdatný v podobných škodících aktivitách, ačkoliv nám není jasné, proč se k takovému chování uchyluje. Bude nicméně dobré se právě s těmito příkladně aktivními jedinci spojit a navázat bližší kontakt. Důležité je tuto jejich aktivitu podporovat a násobit. To se může dít několika způsoby, ohledně kterých je posádka důkladně proškolena a o kterých bude informovat ve svých souhrnných hlášeních. Zároveň bude velmi příhodné vnuknout několika jedincům myšlenku, že by mohli Zemi opustit a začít si budovat kolonie na některé ze sousedních planet. Například na Marsu. Logika je tedy jasná. Čím větší množství lidí odejde, tím víc prostoru zbyde pro nás. Další důležitý bod mise. Podoba a jak se před lidmi prezentovat. Lidé by nejspíš nepochopili náš přirozený tvar. Ten by jim připomínal, co si mezi struhadlem a košem na prádlo. Proto jsme se rozhodli, že si každý z výzkumníků zvolí jednu podobu a té se bude celou dobu držet. Ze studií nám zatím vyšlo, že lidé nejlépe reagují na následující organismy. Malé lidské bytosti, takzvané děti, mláďata zvířat, stromy a květiny. Každá z těchto podob má své výhody i nevýhody. Nicméně zcela zásadní je pro nás především možnost pohybu, kterou takové stromy a květiny nenabízejí. Bez problémů nejsou ani děti a zvířata. Zvířata totiž neumějí mluvit a na děti pořád někdo dohlíží. Zvířata se tak můžou jevit jako lepší možnost, jenže je tady riziko. Jakmile se mimozemský organismus zabydlí ve zvířecím těle, může se stát, že postupně zapomene na své původní plány. Všichni si asi pamatujeme smutný případ Elkonů z vedlejší galaxie, kteří se před mnoha lety rozhodli podrobit si lidstvo a vtělili se do koček domácích. Výsledky této mise skutečně nejsou povzbudivé. Elkonové v kočičích tělech zůstali a namísto ničení a expanze se začali věnovat činnostem, jako je spánek nebo vyhřívání se na slunci. Dovoluji si do deníkového zápisu vložit názorný materiál. Zde slyšíme bývalého kapitána Elkonů, který si dnes nechává říkat Amálka. Kapitánův denní program je následující. Spánek, škrabání gauče, jídlo, spánek a hraní si s předmětem, kterému lidé říkají míček. Žádná z těchto aktivit však nenapovídá, že by se kapitán snažil navázat na původní cíle Elkoní mise. Lidé sice občas upozorní na to, že kočky jsou nadmíru podivná stvoření, která dokážou z ničeho nic jen tak vyskočit nebo vztekle podrápat své pečovatele. Ale tato zjištění nikdy nevedla k žádným jednoznačným závěrům. Zdá se, že lidé jsou v mnoha ohledech velmi pomalí a mají problémy s některými jasně logickými operacemi. To nám na naší misi dost pomůže. Závěr tohoto smutného příkladu je snad nicméně jasný. Jako ideální podoba se pro nás jeví lidská mláďata. Každý z nás se vetře do určitého prostředí, na ropný tanker nebo na farmu, a bude se snažit způsobit co největší škody. Jakmile budeme mít první výsledky, nasdílíme je s domovskou planetou. Odtud pak po čase přiletí další, tentokrát mnohem početnější flotily, které nám pomohou naši zabydlovací misi dokončit. Všichni na lodi si uvědomujeme, že náš úkol je zcela přelomový. Jsme první posádka, která zmapuje možnosti a zároveň zasadí lidstvu kruciální rány. Jsme hrdi na to, že jsme byli na tuto misi nasazeni právě my. A věříme, že skončí jednoznačným úspěchem.
5: To snad ne. Jde to mnohem rychleji, než jsem čekala. Na tohle jsem přece upozorňovala a nikdo mi nevěřil. Měli mě zapomatenou ženskou, co hlásá bláboli. Teď sem letí loď, která se chystá co nejvíc znečistit planetu a lidi vyhnat. Musím upozornit ostatní. Tohle přece nemůže jen tak projít.

0: Expedice Severna Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Tak to byla islandská zpěvačka Emiliana Torini. A holky a kluci, pokud budete poslouchat naše vysílání Rádia Junior v sobotu v 9 hodin ráno, anebo o víkendu v 5, tak uslyšíte islandskou star parádu plnou 13 největších hitů z Islandu. Musím říct, že když jsem to psala, tak jsem opravdu byla překvapená, jak nádherné písničky tam jsou, ať už různě takové ty mystické songy, ale i spousta populárních hitů, které jste možná už někdy slyšeli, ale vůbec vás nenapadlo, že pocházejí ze země ohně, ledu, gejzírů, sopek a naprosto neuvěřitelné krajiny. Takže v sobotu určitě poslouchejte a můžete se zúčastnit i naší celoprázdninové soutěže se Star Parádou. Vždycky si poslechněte poslechněte si 13 hitů z některé ze severských zemí. Vyberte si, který se vám líbí nejvíc a na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napište, proč se vám líbí nejvíc. A na konci prázdnin budu vlastně losovat, no, řekla bych tak asi 7 výherců, kteří dostanou mega balíčky plné merče od zpěváků, zpěvaček a kapel hit parády Rádia Junior. Tak vás moc lákám na Star Parádu, která poběží už tuto sobotu v 9 hodin ráno nebo v 17 hodin odpoledne a tentokrát to bude o Islandu.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer vám přeje moderátorka Klára Nováková, taky můj dnešní spolumoderátor.
2: Norbert Svoboda, ahoj.
1: A moc tady vítáme Gabrielu Wagner. Ahoj, Gabi.
3: Ahoj oběma a všem.
1: Ty jsi filmařka, PR manažerka a manažerka herců a díky tobě se tady dneska dozvíme, jak se zrodí filmový hit, protože ono nestačí jen zapnout kameru, natočit příběh a přidat titulky. O film se musí někdo postarat i potom, představit ho, vyprávět o něm a nalákat lidi do kina. A právě to dělá filmová PR specialistka Gabriela Wagner se svou agenturou Mia Production. Pracuje na propagaci známých filmů a pohádek. No a my zjistíme, jak konkrétně vypadá tvoje práce, jestli třeba i ty se někdy dostaneš před kameru a jestli by si vůbec dokázala spočítat, s kolika slavnými osobnostmi se znáš, Gabi. Tak co, dokážeš to spočítat?
3: Já myslím, že ne. Bohužel, já nejsem, byť to mám taky jednu z věcí, které jsem studovala, statistiku, tak nepíšu si nikam čárky, ale myslím si, že po těch letech, kdy v tom oboru pracuju, tak už to byl téměř každý herec
1: v Česku,
3: který se tady vyskytl. To si tam zapomněla říct, že já vlastně pracuju primárně na českých filmech, což znamená, že ty filmy, které vidíte, nebo pohádky v kinech, hlavně v kinech, které vidíte české, tak ty z velké části jdou za mnou a je moje práce je dostat k vám. Ale pak je samozřejmě obrovská mezinárodní spousta dalších jako produkcí a ti mají svoje samozřejmě PRisty, mezinárodní PRisty a tam nemáme šanci se moc podle mě z Česka dostat, protože to už je úplně jiný level.
1: Takže když je hollywoodský film, tak ti mají svoje,
3: jo,
1: svoje PRisty, co to jako propagují, ale pozor, dozvěděla jsem se od tebe, že jsi se třeba podílela i na propagaci filmu čínského. A nebo třeba na propagaci filmu o Amundsenovi.
3: Norského.
1: Což se nám krásně hodí do naší celoprázdninové expedice Sever na Rádio Junior, takže to dneska taky společně nakousneme, no a hlavně se budeme věnovat taky pohádkám, protože je to neuvěřitelný výčet pohádek, kterým se věnuješ. Řekni nám třeba, možná naši posluchači je budou znát.
3: Já si myslím, teď ještě konkrétně můžete narazit na pohádku Princezna stokrát jinak. Hezký, moc hezký animák, tak ještě někde běží Velrybí píseň. Ale loni na podzim jsme uváděli Cukrkandl, to je taky taková moc hezká pohádku, příběh. Nebo z loňska ještě třeba Zlatovláska.
1: Mm-hmm.
3: A spousta dalších.
1: Třeba Žachanda, Hodinářův učeň, ale dělala si třeba i Vyšehrad, Bengry nebo Aristokratku. Naprosto úžasný filmy, akorát Norbert na filmy nekouká, Norberte.
2: No, já už jsem se k tomu přiznal, ne.
1: Norbert nekouká na filmy.
3: Vůbec na žádné.
1: Vůbec.
2: Moc ne.
3: A nebaví tě to, nebo na to nemáš čas?
2: Nebaví mě to.
3: Takže to, ty potřebuješ mě. Ty potřebuješ někoho, kdo ti řekne, které filmy jsou zajímavé, které, protože z mého pohledu, já si myslím, že strašně velká část filmů jsou nejenom zábavné, ale jsou i třeba poučné. A já se na to snažím i soustředit, protože jsem studovala trošku jiný obor na vysoké škole a vlastně, když ten film má nějaký přesah, my jsme měli třeba film High School Heist, což vlastně bylo takový ústřední téma, tam byla šikana, ale byl to normálně kinofilm a my jsme s ním objížděli třeba školy a na základě toho filmu jsme si potom povídali s těmi studenty a myslím si, že přesně takovýhle filmy by tě mohly zajímat.
1: No, Norbert má spoustu zájmů. Norbert, řekni jako pár svých zájmů a třeba ti tady Gabriela okamžitě jako vyhodí nějaký filmy, na který se budeš moct podívat.
2: No tak v mezičase asi už propagovaný tady na Radio Junior jsou vlaky.
1: Takže vlaky. Potom honíš tady po České republice nějaký meteorologický sondy, co se dostávají několikrát denně do nebe, aby měřili teplotu a takovýhle všechny věci. Co ještě?
2: No, já bych řekl, že...
1: A politika, pozor.
2: Politika, no.
3: Což politika pro děti a muž, který stál v cestě. O Krieglovi. Říká ti něco? Ne. Dobře, 68. rok. Nebudeme do toho zabředávat, nebudeme zkoušet tady dějepis, ale myslím si, že to je hodně zajímavá část českých dějin, kterou jsme zpracovali. Tomáš Tepfr tam hraje hlavní roli. A je to, myslím, že moc hezká dobovka, která by se ti mohla líbit.
1: No, historické filmy by tě mohly bavit, ne? Co se stalo dřív tady u nás?
3: Je to politika, je to jako politika. Hodně politický film. Zároveň jsme ho samozřejmě dělali tak, aby to zajímalo i běžného diváka a to bych ti doporučila určitě.
1: Jo. Holky a kluci, pokud byste se chtěli Gabriely na něco zeptat nebo třeba jí říct svoje vlastní zájmy, aby vám Gabriela poradila nebo doporučila nějaký film, klidně volejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. A Gabča přinesla i takovou kouzelnou taštičku propagačních předmětů, protože i to je tvoje práce. Když se pouští film do světa, tak se musí k tomu dělat, že jo, velká sláva, o tom si budeme povídat a potom se tam třeba i rozdávají nějaké, já nevím, hrnečky nebo něco takového. A ty jsi si sem dokonce přinesla jeden hrneček?
3: Ano, ne jeden hrneček. Já, abych to trošku vysvětlila, aby posluchači neměli představu velká sláva, ono to vypadá jako, že je nějaká party a všichni si jdeme dát drink, takhle to nevypadá. Ale vlastně ta moje práce spočívá v tom, že když ten film je hotový, sestříhaný, už je úplně finální, tak vlastně já z něj třeba vybírám ukázky, spravuju mu sociální sítě. To jsou věci, které by posluchači už mohli trošku vnímat. Pracujeme s distributorem třeba na plakátech, když potom jdete po městě a vidíte někde nějaké plakáty nebo reklamy v televizi na ten film, tak všechno to je jednak moje práce, jednak samozřejmě producentů a distributorů. A jedna z těch věcí, kterou se to snažíme propagovat, tak speciálně třeba u těch dětských pohádek nebo u těch dětských filmů, jsou právě ty takzvaný merchandising, což jsou jednak ty hrníčky třeba, nemusí to být vždycky hrníček.
1: Ale dneska můžete vyhrát hrníček Princezna stokrát jinak, říkám
3: ano,
1: to správně?
3: Ano, Princezna stokrát jinak měla krásný merch, měli jsme tam tady hrníček, měli jsme filmu Velrybí píseň, jsme měli různý omalovánky. Je to vlastně o tom, co si vymyslíme. A co nám pan producent schválí?
1: Ty máš teda svoji agenturu, ano. Mia Production, a přicházíš s těmi nápady ty, že si řekneš, tady by se mi líbilo, že se udělají samolepky, tady by bylo, já nevím, pěkný něco svítícího, co bude lítat, cokoliv.
3: Velmi ráda, pokud mám ten prostor, protože někdy narazím na producenta, který má vymyšlený všechno do posledního detailu, takže tam je to potom o nějaké diskuzi a debatě, ale když mám ten prostor, tak to moc ráda vymýšlím a teď přemýšlím, co se nám tak jako povedlo hezkýho, ale třeba konkrétně k tomu Vyšehradu, což asi nebude úplně pro vaše posluchače, ale je to vlastně o fotbalistovi, tak jsme vymýšleli i různé dresy, třeba i třeba fotbalové ponožky. Má to, pokud ten producent je k tomu svolný, tak máme neomezené možnosti a opravdu si můžeme vymyslet cokoliv. A jenom, abyste pochopili, děti, ono to není o tom, že my pak ty hrníčky takhle rozdáváme na potkání. My třeba děláme soutěže o ně, nebo když máme třeba konkrétně i občas nějaké rádio, jako Český rozhlas, tak jako partnera toho filmu, tak třeba děláme ty soutěže v rámci toho rádia.
1: Říká Gabriela Wagner. Holky a kluci, můžete telefonovat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo psát své dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Klidně nám můžete prozradit, jak se jmenuje váš nejoblíbenější film nebo pohádka, nebo jestli i vy byste chtěli být herci, herečkami nebo PR manažery filmu. Moc nás to zajímá a po písničce to tady společně probereme.

0: Vaše Dream Team. Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou,
1: Norbertem Svobodou
0: a taky Gabinou Wagnerovou. Promiň, Wagner. Protože vlastně, jasně, to se takhle zkracuje a mně to přijde jako vždycky cool, ale nevím, kdy už se jmenovala Klára Novák.
2: To je hezký.
0: Jo, tak nad tím budu přemýšlet. A už se nám taky dovolal Jáchym. Ahoj, Jáchyme.
3: Ahoj.
0: Řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
3: Je mi 11 a volám z Panské Skály.
0: A na co by ses chtěl Gabči zeptat? Nebo máš tip na nějaký...
3: Dělala nějaký merch na

0: v rámci toho se nějaký speciální merch vždycky vyrábí, ale je to pro VIP nebo pro třeba nějakou speciálně pozvanou skupinku diváků, takže tohle bohužel nemám. Nabídla bych tě nějaký jiný merch, ale Avatara bohužel.
1: Gabi, když je ta premiéra, jak si to máme představit? Co se jako děje, když je ta premiéra, když se ten film uvádí tady v Česku? Co se na to musí připravit, nebo jak to funguje?
0: Český nebo zahraniční?
1: No, můžeš říct obě dvě varianty.
0: Český film, premiéra českého filmu je většinou velká, protože je to vlastně jediná příležitost, jak to představit divákům, kteří tam nemůžou být, a ukázat ty herce, ukázat ty tvůrce, takže tam mojí prací je, často takovou akci moderuju, ale zároveň tam vlastně zvu novináře, protože my potřebujeme z toho udělat, jak jsi říkala, tu velkou parádu, potřebujeme ukázat, že ten film existuje, potřebujeme tam dostat ty fotografy, kteří tam nafotí ty naše herce, kteří třeba ten film točili už před rokem, ale oni se hezky oblečou, přijdou ti tvůrci, které známe z toho placu filmového v nějakých odrbaných džínách, tak si vezmou ty obleky a je to taková velká sláva. V Praze tady třeba se často dělají premiéry v kině Lucerna, což je takové více než 100 let staré krásné kino. A je to takový hezký večer.
1: A jak to jako začíná? Jako tam přijdou jako nějaké limuzíny a v těch limuzínách jsou ty herce.
0: Na to není moc peněz.
1: Takže to není. Takže tam normálně přijdou.
0: Když na to jsou peníze, samozřejmě, tak jsou i ty limuzíny. Do té Lucerny konkrétně se úplně limuzína nedostane, ale jsou kina, kam se dá tou limuzínou přijet. A i tak to může probíhat, že přijíždí limuzíny, vystupují herci, vystupují, snažíme se trošku vypadat jako v tom Hollywoodu.
1: Červený koberec.
0: Červený koberec je základ. Dokonce si můžeš objednat nejenom červený koberec. My, když jsme dělali právě nějaké pohádky, tak jsme si objednávali třeba i růžový, žlutý, podle toho, jaká je barva toho filmu.
1: Napad létající koberec, ale to ještě není.
0: To jsme ještě neskoušeli.
1: To ještě přijde teprve.
0: To možná až bude létající Česmír, ne? Třeba. Takže vlastně jako je to taková jako fakt hezká událost, ze které jsou potom hezké fotky, dělá se tam hodně rozhovorů, takže přesně ty premiéry jsou k tomu, aby se o tom dalo vědět, aby se udělala spousta rozhovorů, aby si televize, rádia, píšící novináři, aby si nabrali co nejvíc materiálu, aby se o tom vědělo. Takže ty premiéry jsou hodně moje práce.
1: Je tam jídlo?
0: Je tam jídlo.
1: Většinou
0: ano.
1: Tak já přijdu.
0: Ano. Většinou je to tak, že se podíváš na film, nejdřív teda zatleskáš tvůrcům.
1: Nejdřív to uvedeš, ne?
0: Nejdřív to uvedu, pozvu všechny herce, oni promluví o tom, jak to bylo krásné, to natáčení, na co se můžou diváci těšit. Potom se podíváš na film a potom si jdeš o něm povídat se skleničkou a s nějakou dobrotou třeba do kavárny, která je vedle.
2: Co je tak ta nejčastější dobrůdka?
0: Abych pravdu řekla, tak úplně, ale to funguje jak na place, tak na premiérách, úplně všude, jsou nejoblíbenější mini řízečky. To je opravdu, když se zeptáte kohokoliv z filmařů, tak jak při tom natáčení, tak potom na těch slavnostních večerech, prostě když jsou řízečky, tak jsou rozebrané jako první.
1: Jáchyme, dal bys jsi taky mini řízeček?
3: Jo, dal.
1: Máš ještě nějaký dotaz na Gábinku?
3: Už ne.
0: Dobře, tak my ti za to, že jsi zavolal, tak ti tady nějaký, sice to nebude Avatar, ale necháme ti tady nějaký merch.
1: Nějaký dáreček,
0: já se domluvím.
1: Nebude to princezna stokrát jinak.
0: Myslím si, že to by si asi neocenil, ale zkusím něco vymyslet pro 11-letého kluka.
1: Skvělý, no tak prima, tak Jáchyme, těš se na to a i vy ostatní volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a my si teďko pustíme soundtrack z filmu o Spider-Manovi.

0: Dnešní Klub Rádia Junior je filmový, protože tady máme Gabinu Wagner a teď nám dozněla písnička ze Spidermana a ty se přiznáš se Spidermanem?
1: Ano, se dvěma Spidermany českými se znám. Bohužel to není Tom Holland, ale znám se s Adamem Mišíkem, který vlastně je českým hlasem Spidermana, protože jsme dělali spolu na několika filmech a znám se taky s Ondrou Havlem, který daboval zase toho animovaného. Mm-hmm. Takže pokud máte někdo nějaký dotaz na tyto dva pány a spoustu jiných herců, tak klidně můžete volat.
0: Ty častokrát vlastně i s těmi herci, nejenom, že máte ty premiéry a domlouváš jim rozhovory v rádiích, tak s nima i jezdíš třeba do škol, mm-hmm. kde propagujete nějaký film, třeba nějaké důležité téma, jako je šikana. Mm-hmm. Jezdíš někam i s Adamem Mišíkem?
1: Ano, jezdili jsme, teď momentálně ne, má zase, teď zrovna si myslím, že on hodně koncertuje, mm-hmm. protože je léto, ale když jsme uváděli film Banger, což byl velmi úspěšný českými lvy oceněný film, tak ten se zabýval závislostmi a protože závislosti jsou vlastně moje téma, které jsem studovala na vysoké škole, tak se mi tak propojil ten filmový svět s tou adiktologií, tady nebudu úplně odborná, protože nás poslouchají mladší posluchači, ale nějak se to tak propojilo a vymysleli jsme si vlastně takový projekt, kdy jsme nejenom s Adamem, ale tam byl třeba i Marcel Bendík a další herci a tvůrci a jezdili jsme vlastně po celé republice tam, kde nás chtěli, mm-hmm. tak jsme pouštěli film a po něm následovala debata. A ta debata nebyla o tom, že kluci třeba povídali o tom, jak se jim točil film. Někdy samozřejmě ano, hodně dotazů často padá na veškerých debatách na vtipné historky z natáčení a podobně.
0: Klasika, ano.
1: Ale my jsme se to právě snažili vždycky dostat k tomu, aby jsme si s těmi studenty a dětmi otevřeli nějaký jako diskuzi na to dané téma. A bylo to hrozně zajímavé, protože jsme prakticky zjistili a třeba i konkrétně u té šikany a i u těch závislostí, že se to týká téměř každé té skupiny, mm-hmm. kterou jsme na té projekci měli. A vlastně si nevybavuju, že by byla nějaká třída nebo nějaká škola, která nám tam seděla, kde by nikdo nezvedl ruku, že mm-hmm. něco takového buď ve svém okolí nemá. Takže je to, myslím si, že natáčet filmy s takovýmhle přesahem nebo s jakýmkoliv přesahem, že je strašně zajímavé a vlastně to mě baví asi možná úplně nejvíc, když má ten film nějaký přesah.
0: A besedy k tomu. A ještě určitě je spousta dalších věcí, co děláš ve své branži. Co je ten další šuplíček, který můžeme otevřít?
1: Další šuplíček vlastně třeba vznikl z toho, že se věnuju spoustě filmům během toho roku. A už je to spoustu let, kdy mm-hmm. mám několik filmů na zádech každý rok. A spoustu kamarádů mi zůstává z těch filmů. Mm-hmm. A se spoustou z nich jsme se domluvili na tom, že se třeba stanu, nebo jsem se stala jejich agentem. Mm-hmm. Což je vlastně ten šuplík, který je hodně náročný, ale taky mě extrémně baví, protože mi vlastně do života přichází strašně zajímaví herci. A pokud se dohodneme, že nám to vlastně nějakým způsobem spolu ladí, a nemáme až moc velký nároky, protože jsou samozřejmě herci, kteří, a mám takové zkušenosti, kteří opravdu potřebují servis jako malé dítě pomalu, tak potom spolu tím životem jdeme a vlastně zastupuje v různých jednáních s produkcema. Nevím, jestli to je vhodné pro děti tady řešit faktury a smlouvy.
0: Jasně,
1: a
0: kolik se za to zaplatí, za to, že někde budou hrát. Ale...
1: Ano, tak to je potom mám já na starost nejenom teda je propagovat, ale třeba jim i domlouvat podmínky, za jakých budou natáčet.
0: No jasně, to je přesně, jak jsou tam takový ty karavany a teď si něco natáčí a teď tam přijdou ty hollywoodští herci a ti vám řeknou, já tam chci prostě ananas, ale musí být nakrájený ne na kousky, ale na kolečka. Ano. A ty kolečka ještě musí mít srdíčka ze všech stran vykrojený, že jo? Mm-hmm. Jsou i takový to,
1: ano,
0: herci?
1: Jsou i takový a oni to neřeknou té produkci, oni to řeknou tomu agentovi, mm-hmm, a ten agent musí jít a ty kolečka přesně namalovat, jak mají jak mají být vyřezaný. Tak to je moje práce.
0: Nemusíš jmenovat, ale vzpomeneš si třeba na nějaký takovýhle šílený požadavek, který přišel od nějakého herce?
1: Já myslím, že v Čechách naštěstí nemáme takhle úplný blázny, mm-hmm, protože to známe všichni jako spíš z Hollywoodu, ale myslím si, že je dobré, a já to vlastně dělám i když třeba někam jedeme na nějaké předpremiéry nebo vlastně vyzvedneme herce a pak ho máme s námi dalších třeba 12 hodin, tak myslet na to, že jsou to tak jenom lidi, kteří potřebují jíst, kteří si potřebují odpočinout. Tak jak jsi říkala, ten karavan nebo nějaké místo, kde si ten člověk odpočine, bohužel, ne úplně ve všech produkcích je to jako standard. Mm-hmm. Ne úplně všichni myslí na to, že když chtějí od toho herce opravdu výkon a někdy to i vidím na tom place, opravdu ty výkony jsou jako hluboké, fakt tě tam nutí, aby se rozplakala, nebo aby si jako opravdu nějakou velkou emoci předvedla a člověk se na to potřebuje soustředit. A pokud nemá to svoje místo, nějaký zázemí, nemá klid, není najezený, není hydratovaný, jako spoustu věcí, které nám přijdou úplně běžný, ale vlastně herecký den má opravdu minimálně 12 hodin. Takže
0: stává se brzo, že jo?
1: No, pokud chceš stihnout za denního světla natočit 12 hodin, tak opravdu s rozbřeskem musíš toho člověka vyzvednout někde v jeho domově.
0: V kolik?
1: Klidně v 5. Dovést ho na ten plac, tam ho nalíčit, což může u žen trvat i 2 hodiny třeba. A od 7, od 8 už se jede vlastně jeden obraz za druhým, tomu se říká obrazy, jak se točí postupně nějaké části toho filmu. A opravdu běžné a velmi, jako je to standard, je to opravdu tak to je 12-hodinová směna. 12 hodin ty máš toho herce k dispozici.
0: Je pravda, že i já z moderování mám zkušenost, že když člověk pak třeba moderuje jako několik hodin v kuse nějakou akci, tak já tomu říkám, že se jako člověk vyzáří, protože musí mnohem víc té energie tam před ty lidi poslat. A ještě když, jak jsi říkala, jsou to emoce, musí tam ti herci třeba křičet, brečet, jo, nebo něco předvádět, tak si umím teda představit, že jsou pak úplně vyčerpaní.
1: Ale jako fakt musím říct, že v Čechách si myslím, že nemáme tady tyhle vymýšleče. Jasně. Nějakých úplně nesmyslů. Samozřejmě občas někdo potřebuje dovést z druhého konce republiky za 2 hodiny, takže už jsem zažila i objednávání vrtulníku a podobně. Ale není to běžné.
0: Jasně, dobře, běžně na plac vrtulníky nalétají. Holky a kluci, volejte na 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy a nebo se nám můžete svěřit, jestli chcete být herci, herečky, režiséři anebo klidně PR manažeři jako Gabriela Wagner.

0: klubu Rádia Junior si povídáme s Gabrielou Wagner o filmech. A já musím říct, že já jsem tě potkala ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež letos v červnu a musím říct, že to bylo pro mě úplně zásadní setkání, protože díky tobě se mi tam podařilo naprosto úžasně poskládat naše vysílání, seznámila jsi mě tam s nejrůznějšími herci, s lidmi z festivalu a bylo to naprosto super, tak já ti za to ještě jednou moc děkuju a hned bych vás pozvala i k dalšímu pořadu, který poběží už ve čtvrtek, protože tam se můžete s námi přenést právě na ten Zlínský filmový festival, když jsme se tam šli podívat do vily Miroslava Zikmunda, zlínského patriota, který tam bydlel. Ve Zlíně má nádhernou vilu, ale hlavně je to cestovatel, který s panem Hanzelkou procestoval skoro celý svět a my jsme měli tu možnost se tam jít podívat a provedeme vás tou vilou a budou tam i další herci, třeba Tomáš Weber, kterého znáte z pohádky
1: Zlatovláska.
0: Zlatovláska.
1: Nebo teď konkrétně Princezna stokrát jinak.
0: Stokrát taky. Jinak. O to jsme si taky povídali. Všechno to najdete i na webu Rádia Junior. No a Tomáš, to byl taky naprosto úžasný objev, který nás tam bavil a ve vysílání jsme si právě povídali o pohádce Princezna stokrát jinak. Tak to bylo super. A ty takhle často chodíš na festivaly. Je to taky ta část té tvojí práce?
1: Ano, pokud pracujeme na filmech, které se na ty festivaly dostanou, protože festival je taková speciální kategorie, vyrábí se strašná spousta filmů, i v Čechách, i v zahraničí a málo který film je tak kvalitní, že se dostane na festivaly. Tam je velmi přísná porota a opravdu se vybírá. Já jsem shodou okolností, to nevím ani, jestli jsem ti říkala, tak jsem v porotě Festivalu sportovních filmů v Liberci. A tím pádem znám i tu druhou stranu toho člověka, který vybírá ty filmy. A my tam máme každý rok třeba 500 filmů se sportovní tématikou. A musíme vybrat nějaký výběr 30-40, které potom jako opravdu detailně studujeme. V té porotě jsou třeba režiséři Radim Špaček nebo Tomáš Mašín, kromě jiných. Takže je to opravdu jako kvalitní porota a opravdu se na všechny ty filmy díváme a vybíráme.
0: A společně nebo každý doma sám?
1: Máme soustředění, takzvané. To určitě posluchači znají, když jezdí třeba na sportovní soustředění. Je to takový tábor, víceméně, ale pro dospělé. A většinu těch filmů sledujeme společně a potom si o nich povídáme. Takže to znám i z té druhé strany, ale myslím si, že dělám na filmech, které se jako často dostávají na ty festivaly, takže potom i mojí prací vlastně na ten konkrétní festival, teď jsme naposledy byli třeba v Karlových Varech, tak jet a vlastně se tam o něj starat. Starat se o herce, starat se o propagaci toho filmu a Norbert se chce něco zeptat.
2: No, jak jsi říkal, to s těma táborama, jak dlouho to trvá od těch 500 filmů, než se vyberou těch pár, co se tam dostanou na ten festival samotný, který se bude promítat?
1: Na to jsou takový, takzvaní, já nevím, jestli se to tak říká, ale já říkám předvýběrčí. My nesledujeme 500 filmů. To si myslím, že by se nedalo vůbec v žádném případě jako v lidském životě usledovat ani v tom třeba ročním časovém horizontu, protože to by si nedělal nic jiného. Tam jsou normálně celovečerní filmy, což je kolikrát fakt 2 hodiny nebo hodinu a půl. A krát 500, tak si to člověk vypočítá, kolik by to zabralo času. Takže několik předvýběrčích, kteří eliminují ty, nechci vůbec jako nějak znehodnocovat filmy, ale ty úplně nejkvalitnější. A vlastně k nám se právě dostane k té porotě, která má, myslím si, že letos nás bude asi 10, tak se dostane těch 30 nebo 40, které sledujeme my. A z nich potom vybíráme už vlastně nevím, třeba 10, ty se pouští na tom festivalu a už vlastně my máme vždycky soustředění v srpnu a ten festival probíhá v září a my už v tom srpnu vlastně víme, kdo pravděpodobně vyhraje.
0: Mm-hmm. Takže takhle.
1: Ale nemůžeme to říkat.
0: A nemůžete, tajemství.
1: Ano, ano, ano. Takže vlastně jsou určité skupiny lidí, kteří se těm všem přihlášeným filmům věnují potom postupně, až se z toho vybere úplně ten nejlepší. A snažíme se, aby se tam propsala hodně i česká stopa. Myslím si, že letos je i několik sportovních filmů, už jsem zaregistrovala v průběhu roku, takže si myslím, že by mohl nějaký i z těchto uspět.
0: Já mám ráda sportovní filmy, to je úplně jako jedna. Já mám ráda třeba životopisné filmy, to mě hodně baví, což teďko točíš Lady Dermacol,
1: ano.
0: Což je taky česká dáma.
1: Česká dáma, která před vlastně nějakými 60 lety ne, že by ona vymyslela, ale vlastně v kooperaci nebo v spolupráci s jedním člověkem, s chemikem, geniální chemik se mu říkalo, v barandovských ateliérech v maskérně byl člověk, který se jmenoval inženýr Boublík a v 60. letech se vlastně zabýval make-upem a výrobou různých líčidel pro herce. A ono v té době ještě to nebylo na takové úrovni, aby to opravdu třeba ten make-up vydržel celou tu natáčecí směnu, jak jsme si říkali, těch 12 hodin, různě se to drolilo. A tahle ta paní kosmetička, Olga Knoblochová, přišla za tímhle inženýrem, aby vymyslel make-up. Ona to teda chtěla pro holčičku, která trpěla růží, což je takové jakoby znamínko začervenání v obličeji a tu holčičku to trápilo. Takže přišla za ním, že by chtěla nějaký make-up, kterým by tu vadu mohla překrýt. A on to umíchal jako správný chemik a z toho vznikl vlastně dodnes používaný make-up, které určitě vaše maminky, některá z nich používá. A my vlastně v současné chvíli i dneska jsme vlastně přijela sem z placu, tak jsme točili nějaké scény. Už teda máme odtočenou tu laboratoř, tam, kde to reálně vzniklo, ale je to moc hezký příběh z 60. let, kdy vlastně žena, maminka 3 dětí se rozhodla takhle pomoct jiné holčičce a vzniklo z toho něco, co vlastně se jednak v té filmové branži, ale i v tom běžném životě používá do dneška.
0: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra bude za rok. Mm-hmm. Přesně za rok, 15. července. My dotočíme teď v srpnu a pak se vlastně bude ten film stříhat. Potom bude moje roční práce na tom třeba udržovat sociální sítě, udržovat povědomí o tom. To je vlastně, opravdu ty filmy jsou běh na dlouhou trať. Momentálně třeba máme v kinech film Pramen, který se točil 5 let.
0: Teda, tak to je hodně
1: respektive
0: dlouho.
1: Respektive tak, točil se průběžně, už byl třeba rok natočený a letos jsme ho přivedli právě na festival do Varu, kde získal cenu mezinárodní kritiky a teď je v kinech, ale vlastně chci na tom ukázat to, že to není rychlá záležitost a že vlastně i já s každým tím filmem žiju minimálně třeba ten rok.

0: Dnes se bavíme o filmech s filmovou PR-istkou Gabrielou Wagner. Ale Gabi, mě by zajímalo, chtěla jsi být někdy herečkou?
1: Ne.
0: Ne, nikdy.
1: Nikdy mě
0: vypadáš
1: to nenapadlo.
0: Jak princezna. Já bych klidně s tebou udělala princeznu nebo královnu, ne, ne, ne. Jo, nějakou
1: občas se mě
0: vílu.
1: Ptají, občas se mě ptají, třeba když já jezdím hodně autem, ale když nejedu a třeba máme řidiče na place vždycky pro ty herce, tak mě třeba posadí do nějakého auta a je to častá otázka. Vy jste taky herečka? Vždycky říkám, že ne.
0: A nechceš ani jako do komparzu? Ani tam...
1: V komparzu se občas objevím, protože
0: někoho rychle potřebujou a někdo
1: přesně
0: není.
1: Tak,
0: jako.
1: Přesně jsou tyhle ty situace, anebo když je nějaká dobovka, což to znamená jako nějaký dobový film, tak třeba jednou mi takhle řekl režisér Honza Hřebejk, ať se jdu převlíknout do toho, myslím, že to byly nějaký 40. 50. léta a ty víš, jak je to krásný, jak jsou, jak mají, jako fakt jsou to nádherný kostýmy, nádherné vlasy vám udělají, hezky vás nalíčí a že chce, abych tam tancovala v rámci nějaké scény na plese, tak to jsem si třeba užila. Tak takovéhle jako komparzní role si dám ráda, ale opravdu jako komparzní. Já nemám tu ambici vůbec. Já jako ráda udělám rozhovory, všechno, ale vlastně nějak mě to nebaví se učit nějakou roli a mám spoustu kamarádů, vlastně 90% mých kamarádů jsou herci a obdivuju to a chápu to, že to pro někoho může být jako extrémně zajímavé, ale pro mě třeba je lepší to místo za tou kamerou. V tom zákulisí já mám ráda, když je vidět ten film, když na něj lidi chodí a já vím, že jsem na něm spolupracovala.
0: Zároveň, jak jsi v tom zákulisí, tak potom s těmi herci kolikrát chodíš i třeba i do nemocnice v Motolu, což jsme si před chvilkou tady společně povídali.
1: Snažíme se dostat ty naše filmy a pohádky i tam, kde to není běžně možné. A přišla nám do cesty dětská onkologie a hematologie v Motole a začali jsme tam vlastně chodit s dětskými věcmi, s dětskými pořady a pohádkami. Vždycky, když máme nějakou tady třeba teď tu princeznu Stokrát jinak nebo tu Zlatou lásku nebo Velrybí píseň a spoustu dalších, tak se vždycky s nimi domluvíme a těm dětem, které se tam léčí a nemůžou se dostat vlastně z té nemocnice někdy dlouhé měsíce, tak na to, aby šli někam do kina, když jsou nemocní, tak jim vlastně to kino přineseme tam. A je to jednou třeba za 2 měsíce, přijdeme tam s konkrétní pohádkou, vezmeme tam herce, kteří obejdou i ty děti, které třeba nemůžou ani z pokoje, i takové tam leží často. Takže uděláme si vždycky takové hezké odpoledne, obcházíme ty nemocné děti a je to moc hezké. A těm, kteří můžou, tak potom na konci pustíme ten film, tu pohádku, s kterou jsme tam přišli.
0: Ptají se děti i na zábavné historky z natáčení, protože to je asi jedna z nejčastějších otázek.
1: Vždycky všichni.
0: A máš nějakou?
1: Já jich mám stovky, ale to bychom tady byli asi dalších 1000 hodin a asi je to vždycky ke každému filmu. Kdyby se zeptala na nějaký konkrétní film, tak tady asi něco vytáhnu z rukávu, ale myslím si, že...
0: Já teď tady koušu jabko, jako tady pantomimicky ukazuju, protože jsi nám před chvilkou říkala historku o jabkách.
1: Ano, my jsme teď... To jsem nepochopila.
0: Vidíš, ale... já to chápu, no, se zvěděsila, proč tady na tebe cením zuby, viď?
1: Ne, já jsem si říkala, že do něčeho koušeš a nevěděla jsem do čeho. Ale vlastně mluvili jsme o pohádce Princezna Stokrát jinak. Pokud jste děti viděli, tak je tam jablečné a hruškové království. V jednom je princ, v jednom je princezna. Myslím si, že ten film už dneska se dá i na nějakých streamovacích platformách najít. Je moc hezký, taky má nějaký přesah, takže mě se moc líbí a moc ráda ho propaguju. A my jsme se teď o víkendu vlastně vrátili na zámek v Náchodě, který má nádherný nádvoří. Jestli si budete chtít teď v létě udělat s rodiči nějaký výlet, tak moc doporučuju, protože jednak je tam teda moc krásná prohlídka uvnitř. Ale vzpomeňte si potom na to nádvoří, protože my jsme na něm točili nádherné velké scény, kde byla velká tribuna, byly tam takové ty rytířské zápasy, kdy souboje, kdy proti sobě vlastně jdou, nebo měli jít, nebudu tady říkat zápletku, ale je tam spousta rytířů, je tam král, královna, princ, princezna, je tam jako strašná spousta komparzů, jsme tam měli hrozně moc lidí oblečených právě v těch dobových kostýmech a kromě jiného jsme tam navozili 4,5 tuny jablek. Nevím, jestli si dovedete představit, jaké je to množství, je to ohromné množství.
0: Kolik je to aut nebo nákladňáků?
1: No nákladňáků několik, strašná spousta, stovky a stovky bedýnek. Mm-hmm. A samozřejmě některé ty jabka jsou zdravé, některé už tam po několika dnech, protože jsme točili třeba týden, mm-hmm. tak už nebyly úplně zdravé. Navíc jsme tam potřebovali do jedné scény, kdy je takový zloun v té pohádce, se snaží vyšplhat k princezně do okna a spadne, a to reálně jsme teda tam seděli u toho okna teď, a spadne do schnilých jablek, takže jsme tam ještě vydělili několik těch beden na to, aby schnily ty jabka a vybírali se speciálně na to, aby do nich potom opravdu Jan Koleník, krásný to herec, spadl tady do těch hnusných jablek. Ale chci říct, že jsme se tam teď vlastně po roce vrátili od doby, kdy jsme tam natáčeli a měli jsme tam projekci na nádvoří, kdy jsme tam dovezli i plátno, dovezli jsme tam zase herce, povídali jsme si tam s diváky a vlastně, když se setmělo, tak jsme jim tu pohádku pustili přímo na tom nádvoří, kde jsme natáčeli.
0: To zní naprosto úžasně. Já bych těch historek chtěla slyšet mnohem víc, ale bohužel čas se nám krátí, tak já doufám, Gábi, že zase někdy přijdeš s nějakou další zásobou skvělých historek z natáčení a my se už pomaličku musíme rozloučit. Co bys řekla holkám a klukům, které jsme nalákali a taky by chtěli mít takovou profesi, jako máš ty?
1: Co bych jim řekla? Určitě jděte si za svým snem. Pokud by to měl být váš sen, tak se nenechte odradit, protože ona ta branže je hodně taková jako uzavřená. Mm-hmm. Ono vás úplně k tomu nikdo moc nebude chtít pustit, protože každý je rád v téhleté branži, ale zkuste se dostat na různé komparzní role, do různých jako filmových produkcí. Dneska na internetu i na Instagramu, i na Facebooku je spousta skupin, kam vy se můžete jako přihlásit, že máte zájem o to třeba si někde zahrát v tom komparzu a zkuste se na to podívat, jestli je to něco, co by vás bavilo. A kdyby jo, tak určitě doporučuji vystudovat něco, co se vám bude hodit. Já mám třeba jeden z oborů, na který jsem se zaměřila, tak byla žurnalistika. A moc se mi to hodí v tom, že třeba když píšu tiskové zprávy nebo se snažím dát vědět nějaké informace novinářům, tak to umím napsat. Umím to vlastně zpracovat tak, aby umím pokládat otázky. Vlastně při rozhovorech s herci, tak je to pro mě jednodušší. Takže běžte si zatím.
0: Říká Gabriela Wagner, my moc děkujeme. Byl tady se mnou i Norbert Svoboda, 14-letý spolumoderátor, Klára Nováková, no a zveme vás na poslech našeho čtvrtečního rozhovoru, který bude z vily Miroslava Zikmunda. Mějte se krásně, ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Jednoho dne se ve skále narodil obr Hrompac. A možná proto, že si sám připadal velký až dost, našel si malého kamaráda. Mužíčka Tancibůrka. O tom, co všechno spolu ti dva zažili, vám budu vyprávět. A začneme třeba příběhem, jak Hrompac s Tancibůrkem nalíčili na ptáčka s rezatým ocáskem. Tak se hezky uložte do postýlek, pohádka začíná.

0: Dobrý večer, děti. Nikdo přitom nebyl, ale jednou to v jedněch skalách luplo a jako z vajíčka se vyvalil hrompac. Chvíli seděl a zvykal si. A pak přiletěl maličký ptáček s rezatým ocáskem, posadil se na zelenou větvičku a povídá.
1: Co? To jsem zvědav. Načtu tohle hrombidlo, bude dobré.
0: Hrompac si našel jeskyni a začal v ní bydlet. Byla to jeskyně velmi hluboká. Když se do ní křiklo, vrátilo se to až druhý den. A druhý den taky znova přiletěl ptáček s rezatým ocáskem a zase povídá.
1: Co? Nohy to má jako sloupy, ruce to má jako válce, ale nic to nedokáže. Pořád to jen sedí v jeskyni.
0: A tak se hrompac zdvihl, ulomil skálu a zastavil s ní řeku. Druhou skálu hodil do rybníka, voda vyletěla až k nebesům a 3 hodiny pršelo z čisté oblohy. 3. dne tam byl ptáček s rezatým ocáskem znova. Zahoupal se na zelené větvičce a povídá.
1: Je po řece a po rybníku. To je škody.
0: Hrompac si to vyposlechl a 3 roky si z toho dělal hlavu. Po 3 letech se vypravil ze skal do světa, aby tam našel ptáčka, co sedává na té zelené větvičce a posmívá se.
2: Buď mu to odpustím, nebo mu to neodpustím, říkal si hrompac a obřím krokem si vykračoval pořád dál do světa.
0: Naštěstí začal tam, kde svět je holý, a tak nic nerošlápl. 7. krokem došlápl k lísce. Už prožloutávala a oříšky na ní byly zralé. Jak tam hrompac strměl nad lískou, najednou ucítil čemejření v levém uchu. Když si přidržel dlaň k pravému, čemejřilo se to zas v pravém.
2: To je osud, povídá si hrompac. Poslouchám a poslouchám, ale uši mi narostly moc vysoko nad zemí. Já se asi nikdy nedovím, co se to tu vlastně ozývá.
0: Zacpal si 1 dírku u nosu hromsky velkým palcem a foukl. A hned uslyšel líp a slyšel tenoučkou písničku.

0: Hrompac si to vyposlechl, klekl si na koleno a dívá se do trávy pod lískou. Nevidí nic. Lehl si na břicho a už ho vidí. Takový jeden maličký tluče kladívkem do oříšku a oříšek pořád uskakuje. Hrompacovi je to všecko trošku k smíchu. Zadržel dech a nejtenčím obřím hlasem hrozně zahřmotil. Už se s tím lomozíš dlouho? Ten maličký se opřel o kladívko.
1: Už strašně dlouho. Už 337 vteřin.
0: A proč do toho tlučeš? Povídá do dlaně Hrompac, aby se to tak neozývalo.
1: Protože je v tom jádro.
0: Ťukl se palcem do čela ten maličký.
1: Jmenuji se Tancibůrek a tluču do ořechu, protože je v něm to jádro.
0: Hrompac si to všecko 27 minut pořádal ve své velmi velké hlavě. A nakonec povídá, tak já ti pomůžu. Vzal ořech do dvou prstů a lusklo to. A ořech byl na prášek, všecko dohromady.
1: Ty jsi Hrompac, viď?
0: Řekl Tancibůrek. A Hrompac slízl z palce ořechový prach.
2: A jak to víš?
1: Ale říká se tu, že se ze skaly vylouplo takové velikánské trdlo. To se asi ty viď,
0: řekl Tancibůrek a dívá se po Hrompacovi, jestli mu toho neřekl moc. Hrompac si odkašlal a od kopce ke kopci to bouchalo jako hromobití.
2: U nás se zas povídá, že musím najít ptáčka s rezatým ocáskem, co se mi pořád směje.
0: Tancibůrek se jen přikrčil a už to měl v maličké hlavě vymyšlené, jak si udobřit Hrompace.
1: Vždyť já chtěl právě to jádro z oříšku nalíčit zrovna na toho ptáčka, víš?
2: Ach, dobře, povídá Hrompac, tak tu spolu zůstaneme. Já budu na hrubou práci a ty na jemnou.
0: Přivřel oko, podíval se na lískový oříšek a ořech se rozkočil. Tancibůrek opatrně nalíčil jádro na ptáčka s rezatým ocáskem, co se dává na zelené větvičce. Chytili ho? Nechytili? Uvidíme zítra. Tak dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: Máte rádi pohádky o mořských panách? V tom případě se vám ta následující bude líbit. Je o námořníkovi a jeho lásce k Poseidonově dceři. Pohádku Matouš a mořská pana napsal Radek Malý. Režie v roce 2012 Michal Bureš. Účinkují Igor Bareš, Veronika Lazorčáková, Alena Sasínová, Tomáš David a další.

Ono se řekne moře. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Slyšíte? Moře. Tak krátké slovo. Ale kolik soli, kolik hořkosti se v něm skrývá. Jak málo v tom světě nedozírných dálek člověk plný slabostí a nedokonalostí znamená. Vlna se převalí a udatného nebožáka navěky pohltí široširá vodní pláň. A přece se našel jeden, který mocnému a svéhlavému vládci všech moří a oceánů, Poseidonovi, pomohl zachránit jeho říši. Poslyšte ten příběh. Udál se tenkrát, když Poseidon obýval se svými dcerami překrásný palác na ostrově Sirén. A běda lodi, která si kolem dovolila krátit cestu, ať už plula odkudkoliv.

0: mašinami byl pěkně hloupý nápad.
1: Musíme být v přístavu co nejdřív. Už máme 2 dny zdržení.
0: Ale takový spěch byl špatná volba. Vlezli jsme Poseidonovi do revíru. To je jasné.
1: Tohle je poctivá loď z brémských toků. Ta už něco zažila a jedna bouře ji nezničí.
2: Jako bych v ní slyšel někoho zpívat.
3: Země! Země na obzoru!
1: Ostrov!
3: Ostrov!
2: Bože. Bože, ostrov Sirén. Svatý Klemente, patrone všech námořníků, stoj při nás. Děj se vůle tvá.
0: Připlujte k tomu ostrovu. Zkusíme najít nějakou klidnou zátoku, kde snad bouři přečkáme.
4: Červíčkové, vy, co si říkáte námořníci, o skutečné síle moře nemáte ani ponětí. Teď ukažte, co umíte. Jak nicotní jste ve své bláhovosti.
5: Tatínku, proč to děláš?
4: Nemertis, jak to, že nejsi se sestrami u útesů a nevítáš naše nezvané hosty?
5: Proč na každou loď, která se u našeho ostrova ocitne, posíláš hromy a blesky?
4: Proč? Protože můžu. Nechci se s nikým dělit o svůj klid a soukromí, o naše společné štěstí. Pohleď, jak jsou bezmocní, jak se vlny líbezně pění a jejich ubohá kocápka plná strachu ze smrti se v těch vlnách potácí. Konci stejně neunikne. Ani ona, ani oni.
5: Tatínku, jací jsou vlastně lidé? Tak bych je chtěla poznat blíž.
4: Až se vlny utiší, můžeme se na jejich mrtvá těla jít podívat.
5: Je mi jich líto, jsou tak bezbraní.
4: Co to říkáš? Lidé jsou podivná cháska, se kterou není radno mít slitování. Běž raději za sestrami zpívat k útesům. Síla příboje z tebe ty lítostivé myšlenky vyžene.
5: Nemám to tam ani trochu ráda. Útesy jsou samý špičatý kámen. Nelíbí se mi, jak sestry lákají námořníky svým zpěvem do záhuby.
4: Neodmlouvej a jdi.
5: Když je to tvé přání.
4: Ach, tahle Nemertis. Nejhezčí a nejpůvabnější ze všech mých dcer. Jak vykvetla do krásy. Je jako leknín, na kterém vyrašilo bělostné poupě. Tolik se podobá své máti, i když ji nikdy nepoznala.
5: Tatínek je poslední dobou pěkný morous. Musím se zeptat sester, jestli na ně byl taky tak přísný. Jak lítostivě dnes zpívají.
6: Lidé to umějí ještě srdcerivněji.
5: Kdo jsi?
6: Nezáleží na mém jménu. Jsem ta, která ti chce splnit tvé velké přání.
5: Poznat lidi? Ty je znáš? Co o nich víš?
6: Hodně. I málo. Dělí se na ženy a muže. Ženy jsou půvabné. A muži udatní, jako ti, kteří právě bojují o život v zátoce stínů.
5: Proč mi to říkáš?
6: Má kouzelná perla mi prozradila tvá skrytá přání a tužby.
5: Zníš jako studený vítr.
6: Tam dole podívej.
5: Koleba se tam malý člun.
6: Naskoč do něj. Zanese tě až k jejich lodi.
5: Ne.
6: Pomůžeš jim od Poseidonova řádění. Zachráníš je. Budou tě milovat.
5: Ale co tomu řekne tatínek? Určitě se bude zlobit, nechce, abych se s nimi setkala.
6: Nic se nedozví. Vejdi do člunu.
5: Ne.
6: Bez tebe zahynou. Jejich loď se co nevidět potopí.
5: Ale...
6: Nemeškej.
7: Ne, nebohá Nemertis. Neměla si dbát té rady. Člun tě unáší vstříc rozkomíhané lodi. Hledá si cestu kolem útesů. A ruka osudu jej vede v ústrety tvému prokletí. Sotva nohou vstoupíš na palubu korábu, hromy a blesky ustanou, vlny se utiší, námořníci budou svobodní, ale ty, bláhová Nemertis, se jejich vděku nedočkáš. Plán lstivé sfingy se naplní, tvá ústa onemí, tvé nohy pokryjí šupiny a promění se v rybí ocas. A ty pocítíš, že měl pravdu tvůj otec Poseidon. My lidé jsme cháska podšitá.
8: Ne, Nemertis, ne!
9: Pyšný Poseidone, možná vládneš mořím a oceánům, ale vlastní dceru uhlídat neumíš.
8: Sfingo, to ty?
9: Mou zbraní je trpělivost. Dlouhé roky dokážu nehybně stát a čekat na svou chvíli.
8: Co ode mě žádáš?
9: Tvoji říši. Všechny moře a oceány, co jich na zemi je.
8: Ty drzá stvůro, zanech těch ohavných řečí, sic tě strestám.
9: Čekala jsem takovou odpověď.
8: Vrať mi moji dceru.
9: Nemertis není v mé moci. Je teď v moci lidí. Dokud mi nevydáš, co žádám, nemohu ti ji přivést zpět.
8: Na důkaz mé zloby, buď prokleta Sfingo a s tebou i všichni na tomto ostrově. Od dnešního dne mi bude připomínat mé neštěstí.
7: A jak Poseidon pravil, tak se stalo. Z půvabných sirén se rázem staly ochechule a z jejich vábivého zpěvu odpudivé chrochtání. Ono se řekne moře. Tak krátké slovo. Ale kolik hořké soli, kolik Poseidonovi skrocené pýchy se v něm skrývá. Ale ani jediný z námořníků, co se ve staroslavných brémách slézají do přístavní putiky, nemá o jediné z těch Poseidonem prolitých slz ani podětí.
1: Hej, Šenkýsko! Dones nám ještě rundu. Vy jsme vyvázli z té hrozné sloty. A pozví i kuchaře. Dneska všechno platíme.
10: Dobře. Dobře, hlavně, že máte čím.
11: A víckrát už nechci o ostrově Siren ani slyšet.
1: Však jsme se nevrátili s prázdnou. Ten ředitel cirkusu nám pěkně zaplatil.
11: O mořské paně kdekdo slyšel, ale málo kdo ji viděl na vlastní oči.
10: To máte pravdu.
1: Jen škoda, že nemluví. Nebo aspoň nespívá. Dostali bychom zaplaceno víc.
11: Jo, ale tamhle ho máme. Matouši, ty suchozemská kryso, pojď mezi nás.
12: Jestli já jsem suchozemská krysa, vy jste pěkná smečka mořských vlků. Vítejte, kamarádi, a vyprávějte, co jste v širém světě viděli.
11: No určitě toho bylo víc, než co jsi viděl kuchyňským oknem do dvorku.
12: No, to jistě.
13: Pluli jsme do Indie pro vzácná koření.
14: To ti je zvláštní země.
11: Viděli jsme tam tak obrovská zvířata s rypákem tak dlouhým, jako bude jednou mít tuhle Jonáš, když si bude pořád tak vymýšlet.
10: No. Matouši, to nemáš v kuchyni, co na práci.
12: Ještě chvilku.
11: Ti králové a knížata se na těch zvířatech dokonce nechali vozit.
1: Mě by na takovou obludu nikdo nedostal.
12: Ani tak. Tak to já bych se hned s chutí povozil.
1: To bys ale musel zvednout kotvy a ne dřepět tady v přístavu. Proč si vlastně netroufneš na moře? A? Dobrý kuchař se na každé lodi hodí.
12: To je dávná historie. Slíbil jsem to před 10 lety umírající mámě, že na moře nikdy nevypluju.
1: Ale proč?
12: Táta býval námořník a dřív, než jsem vyrostl, jeho loď na moři ztroskotala. Máma říkala, že je to jasné znamení, abych já na moře nikdy nevyplul, že by se mi vedlo podobně.
15: Ale prosím.
16: My jsme taky jen o fous vyvázli ze spáru smrti. A vidíš, mozi jsme vale nedali.
10: Tak, tady je to pivo.
17: Mořským vlkům
12: zdar. Povídali hosté, že jste přivezli z cest nějakou vzácnou kořist. No tak, kde jí máte?
15: No nevím, jak by se ti líbila.
13: Naložili jsme jí po té hrozné bouřce přímo u ostrova Sirén.
14: Jo.
12: U ostrova Sirén?
15: Jo, jo.
12: Tak. Přivezli jste mořskou panu?
15: Jo. Však se na ní zajdi podívat. Zrovna včera přitáhnul cirkus a tu naši krasotinku výhodně odkoupil.
12: Musím ji vidět.
7: Ach, prchlivý kuchaři Matouši, nezačínej si. Změnit svůj úděl nedokáže každý. Kdybys jen tušil, do jakého dobrodružství se právě pouštíš, ještě rád bys zůstal v šeré kuchyni s malým oknem do špinavého dvora. Nebo se snad mýlím? A bylo zrovna tobě dáno, abys vykročeným směrem do

0: Slyšel jsem, principále, že ukazujete jiné, půvabnější bytosti.
1: O, vidím, mládenče, že pán se vyzná. Tak co pak? Slyšel jsi o naší krasojezdkyni, Paule?
0: Nestojím o žádnou krasojezdkyni. Rád bych viděl mořskou panu.
1: O, to ale není laciná podívaná.
0: Takže ji máte. Co stojí?
1: 10 měďáků.
0: Můj týdenní plat.
1: Aha.
0: No, dobrá. Tu máš. A zaveď mě k ní, chci ji vidět.
1: O, jen žádný spěch, mládenče. Však ona ti neuteče. Nemá nohy. Koukej.
0: O můj bože, jak je krásná, větrem načechrané vlasy, oči hluboké jako moře. Podívej se na mne, prosím, jak se jmenuješ?
1: Je plachá.
0: Chtěl bych ji za ženu.
1: Řekni jí to, pokud bude se s nějakým souhlasit, je tvoje.
0: Vážně? Tak lacino je k mání?
1: Jo.
0: Pověz, jaké je tvé jméno, krasavice? Vezmeš si mě za muže? Proč nic neříkáš?
1: Vidíš, nechce tě.
0: Ale proč? Já ji chci. Promluv, tak přece promluv, krasavice.
1: Už nech té zbytečné námahy, mládenče. Ona je němá.
0: Jak to?
1: Pěkný ženich. Hlupák si.
0: Ne, mořská panu, nesmím tě opustit. Bože, ty oči, kolik smutku v nich vězí a kolik otázek.
1: Tak dost. Za 10 měďáků si viděl až příliš. Půjdeme.
0: Div, že mě odtamtud nevyhnal holý. Hulvát jeden. Musím jí pomoct.
2: Od toho jsem tu já, mladý pane.
0: Paní, vás by se jeden polekal. Kdo jste?
2: Říkají mi Sibyla. A věštím z dlaně chod věcí příštích.
0: Vy znáte budoucnost?
2: Tak.
0: Podívejte se tedy, prosím.
2: Podej mi levou dlaň. Vidím čáru života hlubokou, ale přerývanou. V dětství tě stihlo velké neštěstí.
0: Ano, v tom se nemýlíte.
2: Tvá čára osudu je klikatá. Jak horská stezka vinoucí se po úbočí těch nejvyšších vrcholů. Jeden neopatrný krok a srazíš si vás. Nepovedeš zrovna klidný život. Nemáš ale na vybranou. Je před tebou dlouhá, nebezpečná cesta. Vidím v tvé dlani čáru obzoru, jak se vlní až k dalekému ostrovu.
0: K ostrovu Sirén.
2: Neříkám tak ani tak. Na ostrově tě čeká těžká zkouška. Pokud v ní obstojíš, i tvé štěstí.
0: Štěstí?
2: Vidím je v malé lesklé kuličce snad perle a v mořské mušli.
0: Aha. Čeká mě na ostrově bohatství? Stane se mou ženou ta krásná mořská pana? Je ona snad mým štěstím?
2: Na tak přímočaré otázky nedokážu odpovědět.
0: Aha.
2: Nastup na první loď, kterou v přístavu potkáš, a vypluj.
0: Ale...
2: Máš nejvyšší čas.
0: Dobře, půjdu tedy.
2: A pamatuj, že opravdové zlo nepřemůže síla rukou, ale rozum.
0: Děkuju vám, Sibylo. Moc jste mi pomohla.
3: Jsi o tom přesvědčen, Matouši? Nechytil se Sibyliny věžitby, co tonoucí stébla? Vždyť ta loď, co tě unáší daleko od domova, není pražádnou jistotou. Posádce tvá jídla nechutnají, tělo máš zesláblé mořskou nemocí a tvou mysl zatemněla beznaděj. Marně si pro sebe stále dokola omíláš věty o zkoušce a o štěstí, co tě čeká na ostrově Sirén. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Moře. Tak krátké slovo. Ale kolik soli, kolik hořkosti a Poseidonových slz se v něm skrývá.

0: Už druhý měsíc bez milované Nemertis. Hrozný úděl mi proklatý osud přichystal. Chřadnu. Tvojí vinou, Sfingo.
1: Den za dnem mě jen proklínáš. A vidíš? Nic se nemění. Já tu stojím a ty kolem obcházíš a zlobíš se. Pochop konečně, že Nemertis se lidem vydala dobrovolně. Byla to její volba.
0: Vím, že v tom máš prsty ty.
1: Možná ano, možná ne. Na tom přeci nesejde.
0: Ale já se bez Nemertis utrápím.
1: Když mi postoupíš všechno své bohatství, které spočívá na dně moří, všechny koráby, které si kdy potopil, plné zlata, perel a drahokamů, když mi předáš vládu nad moři a oceány, pak svou dceru znovu spatříš. Obejmeš a potěšíš se její nádherou.
0: Taková drzost! Co pak ty bys dokázala spravedlivě vládnout mořím a oceánům?
1: Proč spravedlivě? Majetek a bohatství mi postačí, abych o tom, co je spravedlivé, rozhodovala sama. To je má spravedlnost.
0: Mlč, dost už těch rouhačských slov.
1: Co pak si totéž nedělal i ty?
0: Dělal. A teď za to pikám. Půjdu sám brázdit moře a hledat svoji milovanou dceru. Ale tobě to nedaruju. Rozpoutám tu nejkrutější bouři, jakou kdy moře zažilo. Rozfoukám nejsilnější větry. Povolám hromy a blesky. Vypustím vlny. Otevřu stavidla podmořských proudů. Odplaví tě smetou pryč. Rozbíjí na padrť.
1: Jen si posluš. Mě se nikdy nezbavíš.
2: Tatíčku Poseidone, vlny do Sfingy narážejí, vítr jí duje kol uší, ale ona zarputile a bez pohnutí dlí na svém místě. Jak málo jsi udělal proto, abys svou Nemertis znovu spatřil. Ale jak už to v životě chodívá, nedějí se jen ty skutky, které prvotně zamýšlíme. A tak v té kruté bouři, kterou ještě moře nezažilo, vlny do věčných hlubin Sfingu sice nesmetly, za to se potopilo mnoho korábů. Mezi nimi i loď s kuchařem Matoušem. On jediný se zachránil. Už třetí den blouzní hlady a žízní na malé bárce. Jeho rozpraskané rty se otevírají jen zlehka, bez síly. Vidíte ho? Tam se vznáší jeho člun. Na poklidné předjitřní hladině.
3: Námořníku.
4: Co to? Blouzním vysílením.
3: Ne. Ten hlas je skutečný. Jsem hlas té, kterou hledáš.
4: Hlas mé krásné mořské pany z brémského cirkusu?
3: Ano.
4: Řekni, jak se jmenuje?
3: Nemertis, námořníku Matouši.
4: Nemertis, řekni, jak je mám zachránit?
3: Dopluj na ostrov Sirén, najdi zátoku stínů a zeptej se jejich sester. Snad ti poradí. Zbohem.
4: Nemertis!
0: Nemertis? Co ty o ní můžeš vědět, člověče? Mládenče, s kým to rozprávíš? Je tě slyšet na míle daleko.
4: Asi jsem blouznil. 3 dny jsem bez vody. Nedal bys mi, prosím, napít.
0: Tu máš. A přelez ke mně do člunu.
4: Kde ses tu vzal, dobrý muži?
0: Vracím se z lovu. Jsem rybář z ostrova Sirén.
4: Samo nebe mi tě posílá. Jsme od ostrova Sirén daleko?
0: Pár mil od pobřeží. Slyšel jsem, jak voláš jméno Nemertis. Kdo je to?
4: Mořská pana, kterou jsem uviděl u nás v cirkuse.
0: V cirkuse?
4: Řekni, rybáři, je na ostrově zátoka stínů? Musím najít sirény a zeptat se jich, jak osvobodit mořskou panu Nemertis.
0: Jestli chceš vidět sirény, vyčkej západu slunce a vydej se do zátoky ve východním cípu ostrova. Tam se sirény každý večer koupou.
4: Aha, už se nemůžu dočkat večera.
0: No, když myslíš.
2: Matouši, zastav se na chvíli. Což pak ti není divné, odkud se ve vodní pustině zčista jasna objevil rybář nemající sítě ani udice? Nepostřehl jsi jeho smutné pousmání, když tě posílal do zátoky stínů? Ne? Tedy spěchej. Slunce se po dlouhém dni, který si prospal na písčité pláži, už sklání nad útesy. Moře je červené a tvoje srdce hoří touhou.

0: Cože? Dal jsem se najmout na loď. Sedmero moří jsem přeplaval, abych spatřil tyhle zrůdy. Hej, krasavice! Poraďte mi, jak vysvobodím vaši sestru Nemerty ze zakletí. Zlé a škodolibé jste, nic víc.
1: Copak, chlapče? Nelíbí se ti?
0: Ha, to jsi ty, rybáři? Podívej, kam si mě to poslal. Tohle, že mají být mé rádkyně?
1: Každý večer se sem na ně chodím dívat. Znám je líp, než si myslíš. Nevypadali vždycky tak.
0: Co to říkáš?
1: A kdybys je dřív slyšel zpívat, tak bys jejich hlasu neodolal.
0: A co se s nimi stalo?
1: Jejich krása zmizela, když ostrov proklal jejich otec, vládce Poseidon. Zlá vůle a osud ho připravili o nejmladší dceru, překrásnou Nemerty.
0: Nemertis?
1: Se zlatými vlasy a očima hlubokýma jako moře.
0: Ta mořská pana z cirkusu.
1: Chceš jí, chlapče, zachránit?
0: Ano.
1: Jsi odhodlaný.
0: Co mám udělat?
1: Porazit Sfingu.
0: Kde ji najdu?
1: Sídlí v soutěžce pod nejvyšší horu ostrova. Ale počkej do rána, už se stmívá.
0: Čekal jsem celý život. Teď nesmím čekat ani vteřinu. Nemertis mě potřebuje.
1: Mládenče, počkej. Tu máš kouzelnou mušli. Třeba ti pomůže.
0: Díky.
1: Nevím, jak se ti povede. Jen jestli není pozdě.

0: スイングおかしさ。
1: Já se nikam neschovávám, lidský červe.
2: A tady jsi. Pohostinnější místo jsi už nemohla vybrat. Úzké stěny a hluboká propast pod nimi.
1: Proč jsi přišel?
2: Jdu zachránit Nemertis, svou vyvolenou.
1: Jako bych já s tím měla něco společného. Odešla za lidmi dobrovolně, má co chtěla.
2: Lhásko, zaklela si. Přišel jsem s tebou bojovat.
1: Bojovat? Se mnou? Čím jsem si to zasloužila? S tím starým rybářem bys měl bojovat. S Poseidonem! Nedal by ti Nemertis ani za věnec buřtů, ani za všechny poklady světa. Jestli pak víš, že je to právě on, kdo tě na mě poslal.
2: Ten rybář.
1: Kdo jiný, holobrátku? To on před lety zahubil tvého otce. Není ti to líto?
2: Co si to dovoluješ?
1: To on! Poseidon rozfoukal vítr, rozhoupal vlny a poslal loď s tvým otcem ke dnu.
2: Vyzývám tě na souboj.
1: Dobrá. Chceš bojovat mečem? Nebo holýma rukama?
2: Ne. Nechci bojovat rukama. Správně mi radila Sibyla. Pamatuj, že opravdové zlo nepřemůže síla rukou, ale rozumu. Rozumem chci bojovat, Sfingo.
1: Ať je po tvé. Dám ti 3 hádanky. Ale když byť na jedinou odpovíš špatně, zabiju tě.
2: Mě nezastrašíš. Získám tvoji perlu.
1: Perlu? Jak o ní víš?
2: Jsem s tvými hádankami.
1: Dobře ti tak. Toto je hádanka první. Měla jsem zrcadlo. To zrcadlo ukazovalo nejen mou tvář, ale i mou mysl. Byla v něm bezmračná obloha s plachtícími albatrosy. Byla v něm běsnící bouře s blesky a hromy. To zrcadlo jsem ztratila, pak znovu našla, ale přitom je stále všude kolem. Co je to?
2: Lehkou hádanku jsi na mne uchystala. To musí být moře. Proměnlivé, klidné i hrozné zároveň, zrcadlící všechno kolem, ale žijící vlastním životem.
1: Jednou se ti povedlo uhádnout, ale to nic neznamená. Jen jsem si tě chtěla vyzkoušet.
2: A?
1: Toto je hádanka druhá, těžší a záludnější. Chytila jsem hada. Měl kolem krku zlatý obojek a zle syčel. Dala jsem mu napít mléka. Ovinul se mi kolem krku a už tam zůstal jako překrásný náhrdelník. Nemluvíme spolu, ale víme o sobě první i poslední. Co je to?
2: A mluvíš jako vědma o věcech, které jsou nejpřirozenější na světě. Je to láska. U jiných má podobu čarokrásného motýla nebo modré květiny. Tvoje láska je hamižná a proto má podobu hada.
1: Ale jsou i jiné druhy lásky. Podívej, všechno tohle zlato ti může patřit. Můžu ti nechat postavit palác, přičarovat poddané, obdařit tě mocí nad nimi. Budeš jejich absolutním vládcem, budeš žít v bezstarostném blahobytu, budeš nejmocnějším člověkem na zemi. Nechceš?
2: Polož mi poslední hádanku, proradná Sfingo.
1: Máš ji mít, blázne! Toto je hádanka třetí. Viděla jsem zvíře. 4nohé, 2 i 3nohé pobývá na zemi. Má však pouze jeden hlas. Jako jediný ze všech tvorů, kteří se pohybují po zemi, ve vzduchu či ve vodě, mění držení těla. Když však kráčí po všech čtyřech končetinách, je jeho rychlost nejmenší. Co je to?
2: Ty hlupačko, tuhle hádanku se u nás v Brémách učí už malé děti. Je to člověk, který jako batole leze po všech čtyřech, v mládí stojí pevně na dvou a ve stáří se opírá o hůl. Ano, Perla, proroctví je naplněno.
3: Matouši, obstál jsi. Jsi skutečný hrdina, který dokázal, že má oči, uši i srdce otevřené. Ale teď spěchej, Nemertis čeká na své vysvobození. Vezmi kouzelnou perlu, která jako jediná po Sfinze zbyla, nezapomeň na mušli, kterou ti dal Poseidon, a vypluj dobrém. Spěchej, Matouši, už nejsi chlapec. Stal ses mužem.

0: Hele, vážené publikum, uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané. V našem cirkuse nemáme lvy ani opice, za to stvoření podivuhodná velice.
1: Zase mě tu máte, pane principále.
0: Ale...
1: Doufám, že dneska s prázdnou neodejdu.
0: Jsi to ty, mládenče. Vidím, že tě touha po exotických stvořeních stále láká. Máš čím platit?
1: No, tu máš. Zlaťák.
0: Uctivost. Račte za mnou, mladý pane. Morská pana na vás čeká ve svém stanu. Jen nám, jak si...
1: Snad jste jí neublížili.
0: Chraň Bůh, ublížit jí. Jen odmítá jíst a chřadne nám před očima.
1: Není divu, Barbare. Doufám, že stále platí naše dohoda od minule.
0: Ale jistě, když promluví, smíš si ji odvést.
1: Sedmero moří jsem přeplaval. Poznal tvého otce a porazil proradnou Svingu, nejdražší Nemertis. Sedmero moří jsem přeplaval, abych ti vrátil tvůj začarovaný hlas. Hle, v této mušli byl zajat.
2: Děkuji ti, Matouši. Jsi skutečný hrdina.
0: Moment, tak tohle jsme si nedomluvili. Jestli pak ty nejsi břichomluvec, to bych tě mohl z fleku angažovat.
1: Mlč, ještě jsem neskončil. Sedmero moří jsem přeplaval, poznal tvého otce a porazil proradnou Svingu, nejdražší Nemertis. Sedmero moří jsem přeplaval, abych tě zbavil tvého prokletí. Hle, tato kouzelná perla z ostrova Sirén ti navrátí tvou podobu.

0: Tuxte, ja, ja, assi, ondlím.
1: I po druhé ti děkuji, Matouši. Opět můžu chodit po vlastních nohách. Ale všechny dobré věci bývají tři. Nepřinesl jsi mi ještě třetí dárek?
2: Do třetice jsem ti přinesl sám sebe, krásná Nemertis. Chceš mě za muže?
1: Z celého srdce ráda.

Šťastně skončil příběh námořníka Matouše a krásné Nemertis, dcery vládce moří. Ptáte se, co je s Poseidonem? Inu přes den loví ryby a každý večer chodí pozorovat měsícem postříbřenou hladinu zátoky stínů a naslouchat vábivému zpěvu svých sirén. A každou zimu tráví v městě Brémy, kde učí svá vnoučata správně rozhazovat sítě. Ono se řekne moře. Vlna střídá vlnu, vítr je neúnavně pohání vpřed. Slyšíte? Moře. Tak krátké slovo. Ale kolik touhy, kolik radosti a kolik poznání se v něm skrývá. A jak mnoho v tom světě nedozírných dálek může člověk znamenat. Jen musí chtít.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kdo chce zničit planetu Zemi a proč? To se dozvíme právě teď v pětidílné četbě Záškodníci z vesmíru. Seriál o mazaných mimozemšťanech, kteří se chtějí zmocnit planety Země, udělat z ní holou pustinu a vyhnat lidi, napsala Klára Vlasáková. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař a další.
2: Vítejte u dalšího dílu naší talk show To nevymyslíš, kam si zveme lidi, kteří mají pěkně ujeté teorie o světě, kde žijeme. Takže teď nikam nepřepínejte a zůstaňte u nás, protože jen tady si budete pořád nevěřícně opakovat
3: To nevymyslíš.
2: A jako první hostku bych rád přivítal paní inženýrku Jarmilu Spurnou, která má opravdu, jak to říci, bombastickou zprávu. Já vás vítám, Jarmilo. Vy jste nedávno na svých stránkách publikovala jeden těžko uvěřitelný objev, ale hezky po pořadě. Čemu se věnujete?
4: Dobrý den. Já se specializuju na zachytávání a dekódování vzkazů z vesmíru.
2: Co to znamená?
4: Snažím se zjistit, jestli ve vesmíru neprobíhá nějaká mimozemská komunikace.
2: Kolik let už to tak děláte?
4: Už skoro 20.
2: A výsledky?
4: Tak to je těžké. V tomhle oboru je to běh na dlouhou trať.
2: Chápu, ale stejně. Řekněte nám, jaké jsou vaše dosavadní výsledky. Kolik vzkazů už jste zachytila?
4: No tak, dosud se všechny signály ukázaly jako slepé cesty.
2: Kdo by to byl řekl, co?
4: To se ale všechno změnilo minulý týden. Tehdy jsem zachytila signály, které po dekódování dávaly perfektní význam. Jednalo se o rozhovor mezi dvěma či více bytostmi z jiné galaxie. A tyto bytosti mezi sebou probíraly dost hrozivou věc. Z mého příkladu jasně vyplývá, že se chystají přicestovat sem k nám na Zem.
2: To fakt nevymyslíš.
4: A mají v úmyslu Zemi osídlit a lidstvo vyhnat. Argumentují tím, že si Zemi vyhlídli dřív, že si ji prý dokonce rezervovali nebo tak nějak. A proto na ní mají právo. Plánují zamořit vodu, půdu i ovzduší.
2: Ano, to je ještě zajímavá teorie.
4: Ne, to není teorie.
2: Ale hlavním problémem je, že se na tenhle váš hoax chytlo spoustu lidí a začali ho šířit po sociálních sítích.
4: Promiňte, ale to není žádný hoax. Můžu vám ukázat záznamy, pak taky svoje analýzy. Všechno to tu sebou mám, můžu to dokázat, já přece nejsem blázen. Mně jde o to, abychom byli schopni se na tuhle situaci připravit. Promysleli si strategii a taky vůbec zvážit, jestli bychom se s těmi bytostmi nemohli nějakým způsobem domluvit. I proto jsem se rozhodla tady veřejně vystoupit. Chci, aby...
2: Ano, mně je jasné, že vy a řada dalších tomu věříte, ano. Ale my ostatní se prostě spolehneme na zdravej selský rozum, protože řekněme si, přátelé, kolikrát se nám už stalo, že by na Zem přicestovali mimozemšťané, kteří by ji chtěli potají rozvrátit? Nechte mě hádat. Ani jednou.
5: Příšerný pořad. Příšerný. Ale poučný. Záškodnická mise s cílem obsadit Zemi. Lodní deník kapitánky Hermíny. Zápis první. Právě jsem zhlédla lidskou televizní show, kde vystupovala žena, která zachytila a rozkódovala naši komunikaci. Jde o velmi nemilou skutečnost. Na druhou stranu zpráva o naší cestě nepronikla do hlavních informačních kanálů. Takhle si lidé můžou pořád myslet, že se jedná jen o nepodložený dohad. To hraje v náš prospěch, což si uvědomují všichni členové a členky posádky. Příště si ale musíme dávat pozor, o čem spolu mluvíme. Už nemůžeme dopustit, aby se další zprávy o naší misi rozšiřovaly. Dnes jsme si naposledy zrekapitulovali, co a jak budeme na planetě Zemi dělat. Plán je velmi jednoduchý. Před nějakým časem jsme si planetu jasně zamluvili. Dokonce jsme ji v souladu s vesmírnou úmluvou poplivali uhlíkem, aby bylo jasné, že se jedná o území, na které si děláme nárok. Nicméně, než jsme se na ní dostali, vyrašilo tam cosi, co současní lidé pyšně nazývají životem. Bohužel podmínky pro tento život jsou pro náš druh zcela nevhodné. My nejlépe prospíváme v pustinách a suchu. Je tedy nutné odstranit tuto politováníhodnou chybu, která spočívá v prostředí, jimž se říká lesy nebo voda. Podle našich informací to naštěstí vypadá, že lidský druh je velmi zdatný v podobných škodících aktivitách, ačkoliv nám není jasné, proč se k takovému chování uchyluje. Bude nicméně dobré se právě s těmito příkladně aktivními jedinci spojit a navázat bližší kontakt. Důležité je tuto jejich aktivitu podporovat a násobit. To se může dít několika způsoby, ohledně kterých je posádka důkladně proškolena a o kterých bude informovat ve svých souhrnných hlášeních. Zároveň bude velmi příhodné vnuknout několika jedincům myšlenku, že by mohli Zemi opustit a začít si budovat kolonie na některé ze sousedních planet. Například na Marsu. Logika je tedy jasná. Čím větší množství lidí odejde, tím víc prostoru zbyde pro nás. Další důležitý bod mise. Podoba a jak se před lidmi prezentovat. Lidé by nejspíš nepochopili náš přirozený tvar. Ten by jim připomínal cosi mezi struhadlem a košem na prádlo. Proto jsme se rozhodli, že si každý z výzkumníků zvolí jednu podobu a té se bude celou dobu držet. Ze studií nám zatím vyšlo, že lidé nejlépe reagují na následující organismy. Malé lidské bytosti, takzvané děti, mláďata zvířat, stromy a květiny. Každá z těchto podob má své výhody i nevýhody. Nicméně zcela zásadní je pro nás především možnost pohybu, kterou takové stromy a květiny nenabízejí. Bez problémů nejsou ani děti a zvířata. Zvířata totiž neumějí mluvit a na děti pořád někdo dohlíží. Zvířata se tak můžou jevit jako lepší možnost, jenže je tady riziko. Jakmile se mimozemský organismus zabydlí ve zvířecím těle, může se stát, že postupně zapomene na své původní plány. Všichni si asi pamatujeme smutný případ Elkonů z vedlejší galaxie, kteří se před mnoha lety rozhodli podrobit si lidstvo a vtělili se do koček domácích. Výsledky této mise skutečně nejsou povzbudivé. Elkonové v kočičích tělech zůstali a namísto ničení a expanze se začali věnovat činnostem, jako je spánek nebo vyhřívání se na slunci. Dovoluji si do deníkového zápisu vložit názorný materiál. Zde slyšíme bývalého kapitána Elkonů, který si dnes nechává říkat Amálka. Kapitánův denní program je následující. Spánek, škrabání gauče, jídlo, spánek a hraní si s předmětem, kterému lidé říkají míček. Žádná z těchto aktivit však nenapovídá, že by se kapitán snažil navázat na původní cíle elkoní mise. Lidé sice občas upozorní na to, že kočky jsou nadmíru podivná stvoření, která dokážou z ničeho nic jen tak vyskočit nebo vztekle podrápat své pečovatele, ale tato zjištění nikdy nevedla k žádným jednoznačným závěrům. Zdá se, že lidé jsou v mnoha ohledech velmi pomalí a mají problémy s některými jasně logickými operacemi. To nám na naší misi dost pomůže. Závěr tohoto smutného příkladu je snad nicméně jasný. Jako ideální podoba se pro nás jeví lidská mláďata. Každý z nás se vetře do určitého prostředí, na ropný tanker nebo na farmu, a bude se snažit způsobit co největší škody. Jakmile budeme mít první výsledky, nazdílíme je s domovskou planetou. Odtud pak po čase přiletí další, tentokrát mnohem početnější flotily, které nám pomohou naši zabydlovací misi dokončit. Všichni na lodi si uvědomujeme, že náš úkol je zcela přelomový. Jsme první posádka, která zmapuje možnosti a zároveň zasadí lidstvu kruciální rány. Jsme hrdi na to, že jsme byli na tuto misi nasazeni právě my. A věříme, že skončí jednoznačným úspěchem.
4: To snad ne. Jde to mnohem rychleji, než jsem čekala. Na tohle jsem přece upozorňovala a nikdo mi nevěřil. Měli mě zapomatenou ženskou, co hlásá bláboli. Teď sem letí loď, která se chystá co nejvíc znečistit planetu a lidi vyhnat. Musím upozornit ostatní. Tohle přece nemůže jen tak projít.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

zdravá, maminka jí vaří čaje. A pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do dělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probacila nepříjemná

si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní.

0: Rádio Junior.
1: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina než

0: Radio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na se.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

zaraženou cévu a nervový tik.